jeden rok, anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncem, nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu, knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vorochodský, no a pak porotci Naďa Konovalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 tisíc kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten drohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme. Krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu. Náhra.
1: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rolíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale...
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na vánočku, široký takový váleček.
2: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně. Já jsem opravdu nadšen a vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla a není to tak, jako že je hned zase vyndávám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
2: No, to byl velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovirok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovirok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc. Kde pak? Jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůhty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná, ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Takže, Vojto, přijmi místo. Kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový.
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem let. Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, jo. Od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem jim tam tehdy donesl covid jako desert, takže to celkem
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu v porotce?
1: Nepamatuju si jak já, ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: pinčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačaly tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je hezký.
0: S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že koncem střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarohovým hvězdičkám, ale i k Vánočce. Je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinu, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné Hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte na Kačině.
1: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná Hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
2: Těch klenotů bychom na zámku našli

0: A tak když bychom měli najít to propojení.
1: Domnívám se, že právě pan Hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná Hora, a byl si vědom těch hodnot, a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná Hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná Hora, ale vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou Horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné Hory až po Kačinu.
0: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
2: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy, a to založení je opravdu královské, přes 250 metrů na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura, sloupy, však se také Kačině říkalo v době Chotků sloupový zámek, takže to je věc, která, ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my, když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů. Ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
0: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
1: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOM, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno, a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park, a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Jsme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál, on si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň 5. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal, byl

0: Byl to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem, takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina tím proslula a pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba chodků, oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme jich zprávy. Šel jsem pěšky do Nových Dvorů, šel jsem pěšky do Kutné Hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu a to bylo třeba bruslení.
1: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny a nad Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovéhle úžasné záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy odkojení, vidíme tam předkojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne, jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: Já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek. A že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřilo novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval. A novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora a vlastně na konci té obory na kopečku uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground, no pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí a ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tady tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal to arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak to se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme.
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, který se přátel posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to taky je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: Ono, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn na jižní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci v Ryžinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřela, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty introdukované dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně propagační akce.
2: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodaři tak abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
2: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
1: Je to jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže tak to se tady hrávalo i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch opon, jak to tady ze spodu vidíme.
1: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle, neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny, a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí, a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla, a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich výmalbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou Horou.
0: My jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná Hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jdu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný, a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
1: Připomenu jednu věc, a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že ji magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný čas té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na trhu jsou mnoho let a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo i cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemii a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus. Dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice. Potom samozřejmě to je doprovodné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják, ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny, takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat, a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha? Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu?
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat, můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening 2 konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký, ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno, návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie. To je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Tak když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, kdy jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré oči.
2: Já vám moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecké činoherní studio zahájí přehlídku premiér z minulé sezóny. Firma zaplatí městu Doxy pokutu za nedostatečnou údržbu zeleně. Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Dnes čekejte polojasno až oblačno s teplotou do 22 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Činoherní studio v Ústí nad Labem poprvé uvede přehlídku všech pěti premiér z minulé sezóny. Ode dneška do čtvrtka tak diváci uvidí například Sluhu dvou pánů nebo Válku smloky. Součástí pětidenního maratonu s názvem Showcase je i doprovodný program, doplnila dramaturgyně divadla Veronika Linka.
2: Budou workshopy pro studenty, různé kulaté stoly, spolupracujeme i s dalšími ústeckými kulturními organizacemi a ten showcase cílí právě na praktickou nebo odbornou veřejnost nejen z Česka, ale snažíme se sem nalákat i německé zájemce o nějaké potenciální spolupráce.
0: Město Doxy chce udělit pokutu 150 tisíc korun firmě Trekvila. Ta se od letošního roku stará o údržbu zeleně v Doxech a okolních obcích. Vedení města oznámilo, že pokuta bude za opakované nedostatky. Jedná se hlavně o nedodržení harmonogramu a nekvalitní nebo opožděné sečení.
3: Podle vedení města sekali pracovníci firmy Trekvila v rozporu se stanovenými postupy a nedodržovali pořadí lokalit. Během údržby také poškodili švestkové aléje u cyklostezky a záhonky a obrubníky na autobusovém nádraží. Město firmě přefakturuje i náklady za některé z těchto oprav. Z Dox Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Premiér Andrej Babiš z ANO odmítl, že by jeho vláda změnila přístup k Rusku. Reagoval tak na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomariové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Jako příklad uvedla Babišovu podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský z ODS označil její slova za ostudu pro vládu. Předseda STAN Vít Rakušan varoval před zlehčováním rizik, která podle něj Rusko představuje. Cenitálie za herecký výkon v činohře míří letos do Prahy. V ženské kategorii zvítězila Lucie Žáčková za roli Anny v představení Komuna, které nastudoval činoherní klub. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon si pak odnesl Stanislav Majer. V představení Amakoda divadla X10 stvárnil hned 10 různých postav. Cenu udělovanou hereckou asociací si oba herci převzali při slavnostním večeru v Národním divadle.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku ojediněle mlhy, jinak polojasno až oblačno, přes den pak postupně oblačno až skoro zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lovosicích je uzavřená Třebenická ulice. Dělníci tam rozebírají nefunkční železniční vlečku. Projedete po objížďce. Jeďte opatrně.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Máme 5 hodin a 11 minut k tomu a teď už je připraveno kalendárium a s ním Petr Jungmann.
2: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Neděle 4. října. Svátek slaví František. To znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 59 lety v roce 1967. Úžaslí diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
4: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
3: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt. Nedávno zahájili Cimrmani 60. sezónu. Držte se, chlapi. Lustrační zákon přijalo federální shromáždění před 35 lety v roce 1991. Původně měl mít jen omezenou platnost 5 let. Platí dodnes. Poprvé v historii Severoatlantické aliance byl přesně před 25 lety v roce 2001 aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy. NATO schválilo seznam požadavků, které mu předložili Spojené státy americké necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
5: Dělám to nerad, ale musí to být obušku.
3: 80 má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Bonnie Tyler na Českém rozhlase Sever. 5:17 k tomu vy posloucháte nedělní Dobré ráno. Vyrazíte na orientační běh přímo mezi domy a ulicemi? V Litvínově k tomu nově stačí jen chytrý telefon. Trasu se navíc můžou vyzkoušet i lidé, kteří s orientačním během nemají zkušenosti. Jak to funguje, tak to ukážeme za chvíli. Teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den podle meteorologů bude ráno oblačné, přes den postupně až skoro zatažené. Během odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky, s větší pravděpodobností budou na horách a na severokraje. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Xindl X dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Orientační běžci se nejčastěji pohybují po lesích, loukách nebo přírodních stezkách. V Litvínově na Mostecku ale můžou nově běhat nebo chodit podle mapy nebo části města. Na výběr mají trasy podle délky a počtu elektronických kontrol. Stačí mít chytrý mobilní telefon a v něm potřebnou aplikaci.
2: V aplikaci máme orientační mapu, je specifická, vyloženě vytvořená pro orientační běh a na ní máme 15 bodů. Ty body jsou barevně rozdělený, stejně jako sjezdovky. Každá má svoji obtížnost.
3: Říká Jitka Pavlíková z klubu orientačního běhu Litvínov. Pokud se tu apku nainstaluji, tak si vyberu jednu z těch tras a jak ty kontroly potom probíhají?
2: Já si tam můžu zaškrtnout, jestli chci pouze zelené kontroly, nebo chci všechny mimo černé. Zakliknu si navigovat a ona mi tam taková tečka ukáže, kde přesně jsem. A v tu chvíli já se pak rozhodnu vyrazit k nejbližší kontrole a když přijdu na to místo, kde je ta kontrola, najdu štítek, tak si kliknu na to místečko a vyfotím si pomocí telefonu ten QR kód.
3: Martin Mančal z klubu orientačního běhu.
4: Zaběhat si, projít si to. Myslím, že i v tom parku ty, co to znají, tak objeví místa, které předtím neznali.
3: Jak dlouhé ty trasy vůbec jsou?
2: Dlouhé jsou tak, jak si to ten člověk navodí. Můžu dát všech 15 kontrol najednou, anebo můžu si říct, dneska seberu tady první 3 kontroly a vrátím se zítra a seberu další 3.
3: Ta aplikace je výhradně pro orientační běžce, anebo to mohou využívat i lidé, kteří třeba orientační běh neběhají nebo vůbec neběhají. Procházejí se a jenom si chtějí v uvozovkách zahrát tu hru na nacházení těch orientačních bodů.
2: Ta aplikace byla vytvořena speciálně právě pro ty, kteří orientačními běžci nejsou.
3: Jana Doležalová, aplikaci nainstalovanou máte?
5: Ano, mám. Ano, mám dokonce už na ty 4 kontroly, 4 body, takže můžu doporučit, je to jednoduchý, není to těžký a určitě to každýho bude bavit, to si to vyzkouší.
3: V čem je ta zábava? Co třeba vám konkrétně to dává?
5: Mě to určitě zpestřuje procházky se psem. Na cyklostezku chodím denně, takže pro mě to je takový zpestření, není to už taková nudná záležitost, takový stereotyp a je to určitě zpestření.
3: Zájemci, kteří by tady v Litvínově chtěli projít všechny kontroly, musí počítat s trasou kolem 5 kilometrů. Z Litvínova Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tohle byla skupina Elán a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Petra Firstová pro vás připravuje nové zprávy od nás ze Severu Čech, s nimi ve studiu bude za pár minut. Teď už posílám další písničku. Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobré ráno.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Cestující na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou musí od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě. Informovala o tom Jana Hinterholzingrová z Českých drah. V úseku Úštěk Česká Lípa totiž začíná plánovaná pětidenní výluka. Město Šluknov po půl roce obnovilo dotace na stavbu septiků nebo domovních čistíren odpadních vod. Nově budou moct podle radnice o peníze požádat i majitelé domů na výstavbu kanalizační přípojky. Týká se to míst, kde už kanalizace vede, ale lidé dál používají žumpy nebo septiky. Oprava pod Semínského mostu přes potok Žernovka v Českém ráji nabírá zpoždění. Původně měl být historický pískovcový most z roku 1856 opravený do konce letošního roku. Stavební práce ale ještě nezačaly. Obec Troskovice teprve čeká na stavební povolení. Učitelé si zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí při výuce. Ty jim pomáhají třeba s přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání nezakazuje, upozorňuje ale na rizika. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu. Úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska podlehli 1-3. Po ránu čekáme oblačno, přes den postupně až skoro zataženo a odpoledne výjimečně slabé přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 67. kilometru u Trmic došlo ve směru na Prahu k nehodě. Osobní auto tam srazilo zvěř. Jeďte tam raději opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké ráno, tady je Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Za malou chvíli tady budou babské rady, dneska se naučíme, jak připravovat zapékané papriky. Ale teď už písničky, třeba tu od skupiny Buty.

svatců.

0: A studánko stříbrná, taky písničky, které nestárnou. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. A dnešní babské rady vás naučí, jak připravovat zapékané papriky v mnoha variantách. Natknou masožravce i vegetariány.
1: Babské rady.
2: Mezi nejoblíbenější varianty zapékaných paprik patří klasická náplně z mletého vepřového či hovězího masa s rýží, cibulí a česnekem, kterou skvěle doplní rajská omáčka. Pokud dáváte přednost drůbežímu masu, můžete ho zkombinovat s orestovanými žampiony a tymiánem, případně celý pokrm vylepšit do křupava vyškvařenou slaninkou. Pro milovníky bezmasých jídel se skvěle hodí středomořská kombinace balkánského sýru s vajíčkem a zakysanou smetanou, nebo odlehčená italská verze s rajčaty, mozzarellou a bazalkou. Skvělou texturu a sytost dodají paprikám také obiloviny, jako jsou kuskus nebo pohánka, které můžete promíchat s olivami, sušenými rajčaty nebo houbami. Na závěr stačí papriky přelít smetanou ochucenou sušeným česnekem nebo je bohatě zasypat strouhanou goudou či čedarem. Tím se na povrchu paprik vytvoří křupavá sýrová krustička.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Skupina ABBA dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Víte, že nohy opřené o zeď je dobrá metoda regenerace? Více za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude podle meteorologů oblačný, přes den postupně až skoro zatažený, během odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky a s větší pravděpodobností ale budou na horách nebo na severu kraje. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla Ilona Čáková, její Tanec v čase a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní Dobré ráno. Přidáme aktuální čas, máme 5 hodin a 48 minut k tomu. Od Evy Bucharové si poslechněte, jak jednoduchý cvik, tedy dát nohy nahoru, působí skvěle na naše tělo.
1: Na minutu o zdraví.
2: Co se děje, když celý den stojíme nebo sedíme? Gravitace neustále stahuje krev a lymfu dolů, což vytváří tlak na žíly a kapiláry. Výsledkem je tíha v nohou, otoky a nepohodlí. Žilní systém musí pracovat proti gravitační síle a proto potřebuje pomoc. Co se změní, když zvedneme nohy nad úroveň srdce? Tkáně se rychle zbavují přebytečné tekutiny. Snižuje se zátěž na srdce. Srdce nemusí překonávat dodatečný odpor, aby vypumpovalo krev z nohou. Efekt je dočasný, ale při pravidelné praxi pomáhá snižovat každodenní zátěž cévního systému. Jde o metodu podpůrnou, nikoli o náhradu léčby vážných oběhových potíží. Jak na to? Stačí 10 až 15 minut denně. V klidném prostředí si opřete nohy o zeď nebo vysokou podložku tak, aby pánev byla blízko zdi a nohy zcela uvolněné. Zkuste zařadit tento jednoduchý cvik do svého večerního rituálu. Vaše nohy i celá nervová soustava vám poděkují. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever na minutu o zdraví.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Umělou inteligenci využívají i učitelé, mají na to speciální výukové aplikace. Lidé v Litoměřicích se dnes v rámci Dnů architektury mohou zúčastnit exkurze po čtvrti Kocanda. Lesy České republiky v Libereckém kraji obnovily většinu oblastí, které zasáhl kůrovec. Bude oblačno až zataženo a teploty vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy, například vycházejí jen z předem naprogramovaných materiálů. Učitelé také vidí, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce už v roce 2024 využívalo AI 46% českých učitelů. Mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura doplňuje.
3: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
1: Dny architektury v Litoměřicích připomenou historii čtvrti Kocanda. Speciální exkurzi povede kurátor oblastního muzea Jan Pér. Zájemci si tak mohou připomenout například nejtragičtější požár v historii města z října 1836. Oheň pomáhal hasit i básník Karel Hynek Mácha.
4: O 130 let později na tomto místě bylo vybudováno první panelové sídliště v Litoměřicích. Exkurze bude zaměřená na vznik paneláku a zasazení do původní zástavby. Exkurze začíná v jednu hodinu u bývalé dlouhé brány. Z Litoměřic Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
1: Po kůrovcové kalamitě zasadili lesníci s dobrovolníky miliony nových sazenic. Při akci Den lesů nové generace výsledek představili veřejnosti. Lidé mohli na 7 místech v Česku vidět nové stromy, dozvědět se o projektech na zadržení vody v krajině a dalších opatřeních proti suchu a povodním. Jedno z nich bylo ve Svoru na Českolipsku v Lužických horách. Výsadbu po kůrovcové kalamitě v Libereckém kraji chtějí mít lesníci hotovou do konce tohoto roku. Dnes je Mezinárodní den zvířat. Každoročně připadá na svátek svatého Františka z Assisi, který je považovaný za patrona zvířat. V Česku při této příležitosti začíná charitativní sbírka na pomoc opuštěným a zachráněným zvířatům. Zapojilo se do ní 160 útulků z celé republiky. Lidé jim můžou přispívat až do konce roku.
5: Sport.
1: Házenkáři Lovosic vymazali v pátém kole extraligy ve druhém poločase pětibrankové manko v duelu s první Karvinou. Nakonec ale těsné vedení proti lídrovi soutěže neudrželi a podlehli mu 27-29. Severočechům, kteří jsou v tabulce pátí, nepomohlo ani 11 gólů reprezentanta Pavla Chotěborského.
5: Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až skoro zataženo, během odpoledne se výjimečně objeví slabé přehánky a teplotu dnes naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 zhruba na 40. kilometru u Rochova stojí ve směru na Ústí nad Labem porouchané osobní auto. Projíždí se tam se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: I po 6. hodině pokračujeme v našem nedělním dobrém ránu na Českém rozhlase Sever. Za malou chvíli tady budou krimi historky s Petrem Beranem. Tentokrát vyrazíme na Lovosicko, ale jako první písničky i ty, které nestárnou. Těšte se na Vladimíra Mišíka, taky Janu Kratochvílovou, ale teď už posílám skupinu.

0: Vladimír Mišík a jeho jednohubky. Tady je Český rozhlas Sever, taky jsou připraveny krimi historky a s nimi Petr Beran.
1: Krimi historky.
2: Stačilo pár vteřin nepozornosti a kurýr přišel nejenom o peníze, ale i o klíče od bytu. Muž z Lovosicka měl podle policie využít chvíle, kdy řidič odešel od svého neuzamčeného služebního auta a z podlahy si vzal stříbrný batoh. Nebyl přitom sám, na místo přijel ještě s dalšími dvěma lidmi. V baťohu byla peněženka z 10 000, osobní doklady, firemní tankovací karta a taky klíče od bytu. Takže kromě peněz čekalo poškozeného ještě vyřizování dokladů a hlavně starost, jestli se s klíči někdo nepokusí dostat k němu domů. Policisté na místě zajistili stopy a postupně se jim podařilo podezřelého vypátrat. Navíc zjistili, že už byl za podobnou věc odsouzen. Teď čelí obvinění z krádeže a hrozí mu až 2 roky vězení.
1: Krimi historky.

0: Sandra Dospívala a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Za týden startuje další ročník televizní taneční soutěže Stardance. A mezi účastníky jsou i zpěvačka Marta Jandová s tanečníkem a choreografem Martinem Pragerem. Za chvíli si s nimi popovídáme. Teď počasí.
1: Počasí.
0: Ráno podle meteorologů bude oblačné, přes den postupně až bude obloha i skoro zatažená. Během odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky, ale ty budou hlavně na horách nebo na severu kraje. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Na jevišti, když zpívám, tak se samozřejmě nějak hejbu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Skupina Miraj a tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Už jen týden zbývá do startu dalšího ročníku televizní taneční soutěže Stardance. Tréninky i přípravy všeho okolo vrcholí. Slávka Bradlová zpovídala profesionálního tanečníka Martina Prágra a jeho soutěžní partnerku, zpěvačku Martu Jandovou. A ta je na jevišti pohyblivá dost a dost.
2: Na jevišti, když zpívám, tak se samozřejmě nějak hejbu, nějak se vrtím, občas tam i něco tanečního, ale minimálně použiju, protože v rockový hudbě poskakujeme po jevišti a chodíme a běháme sem a tam. Jednou jsem měla ten nápad, když jsme se seznámili s mým manželem asi před 13 lety, že bychom mohli si vzít pár hodin tance u Petra Čatka, zůstalo to u jedný, protože nám to hrozně nešlo. S Petrem Čatkem to potom bylo jako fajn, že nám to dává trošičku jistotu, hodně nám to dává jistotu, ten profesionální tanečník. Je to obrovská výzva, na kterou se právě těším. Myslím si, že nějaký základy v sobě mám, protože maminka byla tanečnice, ale s tou nervozitou plus právě naučit se tolik tanců za tak krátkou dobu a propínat ty nohy a vystřelit ty kolienka. Nejsem v tom jediná. Je nás tam 10 začátečníků. Někdo bude lepší, někdo bude horší, ale myslím si, že ta vášeň, ta jiskra, ta radost nám hrozně moc pomůžou v tom. A o tom to je. Není to, aby jsme byli profesionální a bezchybní, ale aby bylo vidět, že nás to baví a že jsme do toho šli, protože jsme se to chtěli naučit.
3: Smysl pro rytmus máte bez pochyby. A když budete cítit, že to tělo není v koexistenci s tou hudbou, že to může být trošku složitější.
2: To jo, ale si pamatuju, že jsem se koukala s mojí maminkou na nějaký film, kdy tancovala nějaká flamenko tanečnice. A moje maminka mi řekla, že se jí na těch flamenko tanečnicích a tanečnících líbí, jak ten pohyb je prostě energický. Když to má být tak, tak je to prostě tak. Takže tady to já v sobě mám. Já tak hraju teda i třeba tenis.
3: Martin a Marta, tak vám to ladí už v těch jménech. Máte pocit, že to bude ladit i na tom parketu?
4: Určitě, co si sedlo, je to, že já jsem chtěl někoho opět energického, aby to nebylo takové to, že člověk zavře dveře na sále a vlastně bude se mlčet a pojede se jenom takový brutální drill, anebo bych musel ze sebe vymáčknout toho enormního exhibicionistu. A teď vím, že tam mám ještě většího exhibicionistu, než jsem já. Takže to jsem si přál, že jo.
3: Ještě by mě zajímala choreografie, protože vlastně stavíte to pro každou tu tanečnici nově. I když základ je daný, předepsaný. Tak kam chodíte na ty nápady?
4: No, já to mám dost specifické už s tím výběrem hudby, kdy se snažím někde zavřít, ideálně někde v lese na chatě a tam prostě vybírám tu hudbu, nechám proudit myšlenky, dám úplně co nejvíc nějaké starosti úplně pryč a ty choreografie samozřejmě se snažím během roku pozorovat kolikrát i na takových jako vesnických akcích nebo na, já nevím, na oslavách nebo ať už vím něco na diskotéce a pozoruju lidi vlastně jak tančí a je spousta prvků, co jsem tam použil dokonce i od kamarádu, jako kdy do nich vede v noci exhibicionismus a předvádí něco. Takže byla spousta prvků, v kterém se potom viděli a smáli jsme se, no, takže tak.
3: Takže zkrátka máme se na co těšit.
4: Já doufám, no.
1: A jak se ta doufání naplní, o tom se budeme moci přesvědčit už za týden. V sobotu 10. října při přímém přenosu na prvním programu České televize. Připomínám, že letos máme ve Stardance i Ústecké Žilísko. Herečku z činoherního studia Lucianu Tomášovou.

Za všechno může jenom čas, Alenka Filipová, a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Máme 6 hodin a 27 minut k tomu. Přesně o 6:30 bude ve studiu Petra Firstová s rychlým přehledem zpráv. Do té doby ještě posílám Bellamy Brothers. Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobré ráno.

0: 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Cestující v městské hromadné dopravě v Děčíně mají snazší odbavení. Jízdenku už nemusí kupovat u řidiče. S novými elektrobusy totiž dopravní podnik města pořídil i nový odbavovací systém. Lidé mohou zaplatit i platební nebo dopravní kartou. V Žatci bude od zítřka dočasně uzavřeno dětské hřiště vedle gymnázia. Podle webu radnice tam opraví herní prvky a zabezpečí střechu sousední budovy. Uzavření město plánuje do 11. října. Jablonec nad Nisou zužitkuje kameny z bývalého hřbitova ve Mšeně. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové budou sloužit na úpravu pohřebiště urnového háje na hlavním městském hřbitově. Část také město využije pro opravu hřbitovní zdi v jabloneckých pasekách. Divadelní ceny Itálie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Zdena Herfortová a Petr Nárožný. Čeští fotbalisté dál čekají na první bod pod novým koučem Santým Deniou. V elitní skupině Ligy národů prohráli i třetí zápas. Tentokrát podlehli úřadujícím mistrům světa ze Španělska 1-3. Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne se mohou výjimečně objevit slabé přehánky a teploty vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 67. kilometru u Trmic došlo ke srážce osobního auta se zvěří, a to ve směru na Prahu. Jeďte tam raději opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. První telefonické halo, kdo je tam, se v českých zemích ozvalo 10. dubna 1881 u nás na severu Čech v Teplicích. Jak tomu došlo, tak to vám povíme za chvíli. Teď už ale písničky, posílám Janu Kratochvílovou a taky Honzu Kalouska.

0: Jana Kratochvílová dospívala a psala se druhá polovina 19. století. A Teplice byly důležitým městem rakousko-uherské monarchie. Právě v Teplicích byla zprovozněna první telefonní linka. Jak se dozvíte teď na Českém rozhlase Sever?
1: Nám všem známé Halo Halo se poprvé v telefonním sluchátku v Čechách ozvalo 10. dubna 1881. A bylo to jak jinak než u nás na severu Čech. Pouhých 5 let po Bellově převratném vynálezu a 3 roky od první telefonní linky ve Spojených státech jste mohli telefonovat v Česku, mezi Duchcovem a Ledvicemi. První telefonní linku nechal vybudovat saský podnikatel Richard Hartmann. Byla celé 2 kilometry dlouhá a vedla ze správní budovy Ledvického uhelného dolu na nádraží v Duchcově. Richard Hartmann byl velice bohatý průmyslník. Jeho strojírenská firma vyráběla lokomotivy v saské Kamenici. Rozmach, který přinesla průmyslová revoluce, mu umožnila investovat do technologických novinek. Jednou z nich byl právě zázrak z Ameriky. Telefon. Můžeme se jen domýšlet, jak zněl asi první telefonický hovor na našem území, ale traduje se, že typické halo halo údajně používal už vynálezce telefonu Bell, ale u nás se zpočátku do mikrofonu říkalo hej hej. A k Teplicím a vlastně i k Ústí nad Labem se váže ještě jedno telefonní prvenství. Mezi Přístavem a Lázeňským městem byla totiž v roce 1888 zavedená nejstarší meziměstská telefonní linka.
2: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Skupina Modern Talking dospívala, my máme 6 hodin a skoro 45 minut k tomu. Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Jaké dnes bude, tak na tuto informaci odpoví naše ústecká meteoroložka Lenka Došková. Lenko, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme se tedy podívat na počasí, jak se bude vyvíjet v průběhu rána a celého dnešního dne.
2: Tak už teď máme v Ústeckém kraji hodně oblačnosti, většinou je oblačno až skoro zataženo, někde i mlhavo. Ty teploty se nám pohybují v celkem širokém intervalu, zhruba od 6 do 13 stupňů Celsia. Takové počasí nám vlastně vydrží po velkou část dnešního nedělního dne. Akorát během dne se ještě může vyskytnout nějaká slabá přehánka, ale opravdu jenom výjimečně, objevila by se nejspíš jenom na horách nebo na severu. A teploty dnes nevystoupají tak vysoko jako včera, ale 18 až 21 stupňů jsou stále nadprůměrné teploty.
0: O počasí jsem si tedy povídala s ústeckou meteoroložkou Lenkou Doškovou. Já vám děkuji a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Mandraže na Českém rozhlase Sever. Ospěšte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes naposledy vám v řidičské abecedě nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Povíme si o tom, kdy používat denní svícení nebo molovky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Na trati Zlobosic do České Lípy začíná zítra pětidenní výluka. Festival Den architektury dnes v Jablonci nad Nisou nabídne procházku s architektkou Magdalenou Havlovou. Hokejisté Chomutova vyhráli v první lize v Sokolově. Bude oblačno až zataženo a teploty vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Cestující na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou musí od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě, informovala o tom Jana Hinterholzingrová z Českých drah. V úseku Úštěk Česká Lípa totiž začíná plánovaná pětidenní výluka.
4: Na trati bude zavedená náhradní autobusová doprava. Spoje ale nebudou zajíždět do zastávky Dubičná. Pro obsluhu této zastávky bude jezdit linka mikrobusu, a to v úseku Dubičná blíže Vedli a zpět. Omezení potrvá do pátku 9. října. Z Lovosic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Lidé v Jablonci nad Nisou se dnes můžou zúčastnit komentované procházky s architektkou Magdalenou Havlovou. Koná se v rámci festivalu Den architektury. Na procházku naváže přednáška o nájemním bydlení. Program začne v 16.30. Zájemci se sejdou před jabloneckou radnicí. Doplňuje průvodkyně spořádajícího spolku Plac Dita Procházková.
5: Návštěvníci projdou z centra přes Neptun, bývalou ubytovnu, až po Bezručovku, respektive bývalou dětskou nemocnici, která se bude přestavat na byty. Budeme si povídat o různých formách dostupného městského bydlení, nájemního bydlení.
2: Podrobný program festivalu lidé najdou na webu denarchitektury.cz. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta a autobusy. Ministerstvo si od změny slibuje menší zátěž pro úřady. Ty ročně vydají nebo vymění zhruba 700 tisíc průkazů. Ukrajina zesílí útoky na ruské ropné rafinérie, oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Reaguje tím na novou ruskou strategii. Moskva se podle Zelenského teď snaží svými útoky zhoršit lidem život natolik, aby z Kyjeva a dalších velkých měst odešli.
6: Sport.
2: Hokejisté Chomutova zvítězili v 10. kole Maxaligy v Sokolově 4-3. Hattrickem se blýskl americký útočník Cole Kasky. Po čtyřech zápasech naopak prohráli Litoměřice, které podlehly Dukle Jihlava 2-3. Stadion v tabulce klesl na 5. místo. Chomutov se posunul na 11. První je Vsetín a poslední Zlín.
6: Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až skoro zataženo, během odpoledne se výjimečně objeví slabé přehánky a teplotu dnes naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ústí nad Labem na Střekově je uzavřena ulice Karla Máje. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu a také příjemné ráno.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: I po sedmé pokračujeme v našem nedělním Dobrém ránu na Českém rozhlase Sever. Za malou chvíli tady bude kalendárium s Petrem Jungmanem, ale jako první znovu písničky, i ty, které nestárnou. Zaspívá Marie Rotrová, taky Petr Němec. Těšte se i na Daliboriandu, ale teď už posílám Věru Martinovou.
7: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Marie Rotrová a Petr Němec na Českém rozhlase Sever. A teď už je tady kalendárium s Petrem Jungmanem.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 4. října. Svátek slaví František. To znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 9.

0: 55 lety v roce 1967. Úžasní diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
1: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
0: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt. Nedávno zahájili Cimrmani 60. sezónu. Držte se, chlapi. Lustrační zákon přijalo federální shromáždění před 35 lety v roce 1991. Původně měl mít jen omezenou platnost 5 let. Platí dodnes. Poprvé v historii Severoatlantické aliance byl přesně před 25 lety v roce 2001 aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy. NATO schválilo seznam požadavků, které mu předložili Spojené státy americké necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
2: Dělám to nerad, ale musí to být o Bušku. Hitler, hej!
0: 80 má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever a vy posloucháte nedělní Dobré ráno. Čeští fotbalisté prohráli i třetí duel v elitní skupině Ligy národů. V zemi mistrů světa podlehli Španělsku 1-3. Do zápasu v českém dresu premiérově naskočil Rayan Nadery, o kterém ještě před několika měsíci málo kdo co věděl. Více už za okamžik, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno bude ještě oblačné přes den, ale obloha už bude skoro zatažená. Během odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky, ale s těmi počítáme hlavně na horách a na severu kraje. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Eva Farná dospívala a vy stále posloucháte a společnost vám dělá Český rozhlas Sever. Čeští fotbalisté prohráli v Ovieru s domácím Španělskem 1-3. V Lize národů tak stále čekají na první body. V dresu českého týmu do duelu naskočil Rajan Nadery, útočník, který se narodil v Německu, bulharskému otci a české matce. Právě díky ní si mohl vybrat český národní tým.
1: Neuvěřitelný. Bylo to ohromný stát na hřišti. Hrozně jsem si to užil, aspoň jsem se pokoušel si to užít. Jasně, že jsi trošku nervózní, protože to je prostě ohromný zápas, největší zápas mého života zatím. Jsou to velký kroky v poslední době pro mě. Užívám se to.
2: Vyprávěl rodák z Drážďan Rajan Nadery, který umí česky díky tomu, že do Čech jezdil z Německa o prázdninách za babičkou. Do zápasu vstoupil v 57. minutě a byl na začátku akce, po které Češi snížili na 1-2. Následně dokonce vyrovnal na 2-2, ale gól kvůli předešlému faulu záložníka Červa neplatil.
1: Jde to dál, nemůžu to ovlivnit, ale taky písknul docela rychle, takže tam nebyla možnost se moc dlouho těšit, ale je to škoda, budu dělat dál a doufám příští zápas.
2: Říkal pokorně Nadery, který se k reprezentaci po vyřízení potřebných dokumentů připojil až ve středu. Kouč Santi Denia byl s jeho výkonem spokojený.
3: Jsme rádi, že můžeme přivítat nové hráče, jako je Rajan. Může být hrdý na to, že se stal součástí tohoto týmu a připojil se k našemu projektu. Odehrál velmi dobrou půlhodinu.
2: Rajan Nadery hrál ještě v minulé sezóně v německé třetí lize. V zimě přestoupil do skotských Rangers a teď navíc poprvé nastoupil za český tým, ve kterém si vedle hektického období zvyká také na specifickou českou kabinu.
1: Tipná taky, mají dobrý humor ty Čechy. Užívám si to, lidi jsou hrozně hodní, pomáhají mi, kde můžou.
2: Na zápase ve Španělsku Rajan Nadery svou rodinu neměl, na tom v Londýně, ale už bude. Čechy čeká poslední duel Ligy národů v této reprezentační přestávce v úterý na trávníku Anglie ve Wembley. Věda Karel Schamberger, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Dobré ráno, tady je Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. 7 hodin a skoro 27 minut k tomu. Za malou chvíli bude ve studiu s novým přehledem zpráv Petra Firstová. A Renáta Filipy vám přeje příjemný poslech a příjemné vstávání.

0: osmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V obchodním středisku Centrál v Mostě nabídnou zítra dvě sociální organizace bezúplatné poradenství. Podle webu centra se jedná o organizace K srdci klíč, která pomáhá lidem bez domova, a o sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých. Jejich pracovníci zájemcům vysvětlí možnosti pomoci v rámci kampaně Říjen pro neziskovky. Město Šluknov po půl roce obnovilo dotace na stavbu septiků nebo domovních čistíren odpadních vod. Nově budou moct podle radnice o peníze požádat i majitelé domů na výstavbu kanalizační přípojky. Týká se to míst, kde už kanalizace vede, ale lidé dál používají žumpy nebo septiky. Těžší obytné vozy by od příštího roku mohly na dálnicích jezdit až 100-kilometrovou rychlostí. Doteď můžou jet nejvýš 80 km v hodině. Změnu plánuje ministerstvo dopravy v připravované novele zákona. Podle rezortu by tak obytná auta lépe držela tempo s ostatními vozidly. Změna by se týkala aut o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Učitelé si zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí při výuce. Ty jim pomáhají třeba s přizpůsobováním výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání nezakazuje, upozorňuje ale na rizika. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu. Úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska podlehli 1-3. Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne se mohou výjimečně objevit slabé přehánky a teploty vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Dubí na Teplicku počítejte s částečnou uzavírkou v ulici Koněvova. Dělníci tam totiž opravují vodovodní přípojku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Dnes se nastražte uši, povíme si, jak zničit slimáky a jejich potomky i teď na podzim. Ale nejdříve posílám písničky. Zaspívá Lucie Vondráčková. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezké ráno.

0: Jitka Zelenková dospívala a také to jsou písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Slimáci nás umí na zahradách pěkně potrápit, ale existuje způsob, jak jejich populaci omezit tak, aby příští rok nebyly v takové přesile. Více už ví Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Zahrádkáři. Na podzim už slimáci nejsou tolik vidět, ale na zahradě stále zůstávají jejich úkryty a také vajíčka. Jestli chceme, aby slimáků příští rok na naší zahradě ubylo, vyhrneme si rukávy a právě teď se pustíme do práce. Začneme úklidem zahrady. Odstraníme prkna, folie, kameny a další předměty, pod kterými zůstává vlhko. Pryč by měly jít také hromádky trávy nebo zbytků rostlin. Slimákům prostě vezmeme místa, kde se přes den schovávají. Naopak tam, kde se slimáci pravidelně objevovali, vytvoříme úkryty záměrně. Na vlhkou půdu položíme prkénko a ráno ho nadzvedneme. Nalezené slimáky sezbíráme a zlikvidujeme. A znovu dokola. Takovou past také můžeme přemysťovat. Sami pak poznáme, kde je nejúčinnější. Důležitá je pravidelná kontrola. Nejvíc slimáků obvykle se sbíráme za vlhkého počasí, kdy jsou tito neoblíbení obyvatelé našich zahrad nejaktivnější. Nakonec přijde na řadu rytí. S ním ale počkáme až na první mrazíky. Na místech, kde jsme měli se slimáky velký problém, půdu zryjeme co nejhlouběji. Na povrch se tak dostanou přezimující vajíčka a mráz je může poškodit. Když část slimáků sezbíráme, odstraníme jejich úkryty a při prvních mrazech narušíme místa z vajíčky, můžeme si příští sezónu ušetřit část práce. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní Dobré ráno. Radioamatéři se v sobotu sešli u novogotického templu v Zámeckém parku v Krásném dvoře na Lounsku. Více uslyšíte už za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno bude ještě oblačné, přes den se obloha ale postupně zatáhne až do skoro zatažena. Během odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky, s větší pravděpodobností ale budou na horách a na severu kraje. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: vámi je Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Spojit výlet na rozhlednu s hovorem s někým na druhém konci světa, to umožňuje radioamatérům program TOTA, Taurus on the Air, tedy vysílání z rozhleden. V sobotu se sešli u jedné z těch nejstarších v Česku, novogotického templu v zámeckém parku v krásném dvoře na Lounsku. U příležitosti jeho 230. výročí tam navazují spojení s kolegy z Česka i ze zahraničí.
1: OK2 Václav Karel Portable, OK2 Václav Karel na Portable.
2: Ano, OK2 Václav Karel Portable, tady OL1 Tomáš William Rudolf a rozhledna OKR 1131, gotický templ, krásný dvůr a 5-9 pro tebe.
3: I takhle může vypadat vysílání radioamatérů. Jeden z nich, František, mi taky vysvětlil, co jednotlivé číslice znamenají.
1: Každá ta rozhledna má nějaké své číslo a pak jsem tam dával ještě, jak se slyšíme, to znamená, jsem říkal, slyšíme se 59, 5 to je kvalita signálu a 9 síla signálu.
3: Mohl byste mi přiblížit ty antény, tady říkal jste, tamhleta... A tamhleta to jsou ty krátkovlné?
4: To, co vidíte tady, to je označené jako invertované V, obrácené Včko.
3: Popisuje mi zakladatel Towers on the Air Ivan Holinka a pokračuje.
4: A to, co je vlastně drátová anténa, kdy to má přesně stanovené nějaké délky, čili krátkovlná, typicky tahle táto invertované Včko je vhodné pro pásma 40, 20 a 10 metrů.
3: Antény si radioamatéři vyrábějí i sami. Mirek Přibyl používá obyčejný drát a díly vytištěné na 3D tiskárně. Vysílací stanici má pak v kufru auta.
5: Já tady mám vysílač krátkovlnej, mám tady počítač k tomu na digitální módy. Pro případ ztroskotání tady mám generátor.
3: A to je všechno, co potřebujete?
5: A potom tady mám venku z auta, mám tady antény. Tady mám nějakou krátkovlnou anténu, se kterou se dá dělat spojení po celém světě.
3: S kým už se vám dnes podařilo spojit?
5: Dneska jsem dělal vlastně všechny kontinenty, kromě Antarktidy. Takže byly tam nějaký Austrálie, nějaký Nový Zélandy, Japonci, Američani.
3: Program TOTA už propojuje radioamatéry z 19 zemí. Vedle evropských rozhleden vysílají třeba i z Malajzie nebo Jižní Ameriky. Ze zámecké zahrady v krásném dvoře na Lounsku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dítě, které se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Kvůli střeleckému výcviku bude skoro celý říjen uzavřená silnice mezi Chožovem a Nečichy na Lounsku. Ústecká komunitní nadace ocenila projekty zlepšující život v kraji. Čeští fotbalisté stále čekají na body v Lize národů. Ve Španělsku prohráli 1-3. Bude oblačno až zataženo a teploty vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Zítra začne na střelnici Vršovice u Loun střelecký výcvik. Bude proto až do čtvrtka uzavřená silnice mezi Chožovem a Nečichy. Vždy od pondělí do čtvrtka to tak bude i v dalších dvou týdnech a také 29. října. Podle Anety Klocové z Lounské radnice bude omezení platit od 9 do 14 hodin. Budou tam jezdit i vozidla integrovaného záchranného systému. Řidiči budou moct projíždět v 15 až 20 minutových přestávkách. Ústecká komunitní nadace ocenila spolky za snahu měnit region k lepšímu. Cenu od odborné poroty získal Krásnolipský spolek za práci s mládeží. Pomáhá mladým lidem uskutečňovat jejich nápady k oživení Šluknovského výběžku. Ocenění od veřejnosti pak získal Teplický svob za projekt Otoč pohled. Pomocí povzbuzujících nápisů v ulicích se snaží podle Michaely Klenerové ze spolku zlepšovat náladu obyvatel.
5: Vnímala jsem, že jsou takový jako spíš negativně naladěný, všechno je problém, je to tady hrozný. A vlastně vůbec nevěděli ty hezké věci, které jako já jako člověk, který jsem jako do Teplic přišla, jsem jako viděla. Říkala jsem si, jak to, že ty lidi to nevidí, že to mají tady jako před nosem, jo?
3: Spolek DMO Lužické a Žitavské hory připravil na podzim sérii přednášek o podstávkových domech. Ty jsou v regionu Trojmezí unikátním a tradičním zástupcem lidové architektury. Lidé se na přednáškách dozvědí o vzniku, rozšíření a rozmanitosti této typické regionální stavby. Přednášky jsou zdarma a zájemci se mohou registrovat na webu spolku. První přednáška se uskuteční ve čtvrtek 8. října.
4: Sport.
3: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Španělsku 1-3. I po třetím zápase v elitní skupině této soutěže tak stále čekají na první bod. Dřív podlehli Chorvatsku a Anglii. Situaci komentuje záložník národního týmu Roman Macek.
6: Tak samozřejmě třetí porážka, ale podívejme se, proti jakým soupeřům hrajeme, takže myslím si, že není potřeba se bavit o náladě, je potřeba mluvit o tom, jaká je nastolená cesta, kam míříme, kam mířit chceme, a to je, myslím si, během tohle srazu to nejdůležitější.
3: Reprezentační sraz zakončí Češi v úterý utkáním v Londýně s domácí Anglií.
4: Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až skoro zataženo, během odpoledne se výjimečně objeví slabé přehánky. Teplotu dnes naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na dálnici D8 mezi 70. a 68. kilometrem u Trmic pracují ve směru na Prahu silničáři. Je tam proto uzavřený levý jízdní pruh. Jeďte opatrně a nadále vám přejeme šťastnou cestu a také příjemné ráno s námi.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: I po osmé pokračujeme v nedělním dobrém ránu na Českém rozhlase Sever. Jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na zemi? Tak na tuto otázku najdeme odpověď za malou chvíli po písničkách. A ty posílám právě teď. Těšte se na Pavla Bobka a Karla Gota a teď už zaspívá Olga Lounová.
7: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Pavel Bobek a Karel Gott a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na Zemi? To je téma, kterému bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už teď s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cykasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cykasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cykasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cykasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: S vámi je Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Zlepšují život na severu Čech a nestojí s rukama za zády. Ústecká komunitní nadace rozdávala ceny těm nejlepším dobrovolníkům z regionu. Více za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno bude podle meteorologů ještě oblačné přes den, ale obloha bude skoro zatažená. Během odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky a na horách a na severu kraje budou častější. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá a Honza Bendík na Českém rozhlase Sever. Pojďme teď na další reportáž, protože severní Čechy mají své hrdiny všedního dne. Ústecká komunitní nadace vůbec poprvé ocenila aktivní jednotlivce i skupiny z různých koutů regionu. Ve veřejném sále Hraničář pak rozdala ceny za sousedskou sounáležitost. Veřejnost i odborná porota vybírali z 8 nominovaných projektů. Od oživování památek až po vzdělávací aktivity.
1: Fungujeme převážně v Sudetech, v oblasti s přetrhanými kořeny a jsme proto jedině rádi, že to má takovýto trend, že jsou mezi náma ti, co chtějí darovat a jsou mezi náma i ti angažovaní, kteří chtějí zlepšovat místa, kde žijí, kde studují, kde pracují.
2: Vysvětlil Petr Veselý z Ústecké komunitní nadace další význam ocenění lidí, kteří chtějí změnit region. Hlasy veřejnosti rozhodly o ocenění Michály Klenerové ze spolku SWOP Teplice, která se snaží ukazovat lidem pozitivní stránku všedních věcí, třeba sprejováním pozbuzujících nápisů na chodníky.
3: Vnímala jsem, že jsou takový jako spíš negativně naladěný, všechno je problém, je to tady hrozný. A vlastně vůbec nevěděli ty hezké věci, které jako já jako člověk, který jsem jako do Teplic přišla, jsem jako viděla. Říkala jsem si, jak to, že ty lidi to nevidí, že to mají tady jako před nosem, jo.
2: Odborná komise pak udělila titul Sousedi roku. Ten putoval na Děčínsko zástupcům Krásnolipského spolku a jejich platformě Young Friendly Region. Irena Kubicová se svými kolegy pomáhá mladým lidem měnit vnímání Šluknovského výběžku.
4: Platforma lidí, kterým záleží na okolí, ve kterém žijí, chtějí podporovat mladé lidi v tom, aby přicházeli se svými nápady a aby je realizovali. Takže tak s úsměvem říkáme, my jsme tým Young, takže tým mladých lidí, anebo Friendly, mezi které se řadím už já.
2: Místo klasické medaile si vítězové odnesli speciální modrou trofej z 3D tiskárny. Její vzhled navrhli studenti Litoměřického institutu technického vzdělávání. Předlohou jim byl přímo ředitel této organizace Jiří Rudolf.
5: My jsme vlastně napřed dělali figurku 10 cm, pak jsme jako to různě zvětšovali, upravovali a i zmenšili bříško, teda jako, protože jako v tom AI to jde, jako, takže jsem zhubnul o pár kilo.
2: Ústecká komunitní nadace chce v oceňování lidí a spolků, kteří se snaží zlepšit život v Ústeckém kraji, pokračovat i příští rok. Jakub Kalaf, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Skupina Kamelot dospívala a nám se pomaličku, ale jistě blíží 8:30. To znamená, že Petra Firstová už připravuje rychlý přehled zpráv od nás ze severu Čech. Do té doby ještě posílám skupinu Boniem. Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobré ráno.

0: 9.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Cestující na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou musí od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě. Informovala o tom Jana Hinterholzingrová z Českých drah. V úseku Úštěk Česká Lípa totiž začíná plánovaná pětidenní výluka. Část areálu nemocnice ve Frýdlantu na Liberecku se změní na 2,5 roku ve staveniště. Demolice čeká budovu bývalého dětského oddělení, místo které vznikne nový pavilon pro ambulance a laboratoře. Ještě předtím čeká rekonstrukce bývalou márnici. Nově v ní bude energetické centrum celé nemocnice. V Žatci bude od zítřka dočasně uzavřeno dětské hřiště vedle gymnázia. Podle webu radnice tam opraví herní prvky a zabezpečí střechu sousední budovy. Uzavření město plánuje do 11. října. Divadelní Cenitálie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Zdena Herfortová a Petr Nárožný. Hokejisté Chomutova zvítězili v 10. kole Maxaligy v Sokolově 4-3. Po 4 zápasech naopak prohráli Litoměřice, které podlehly Dukle Jihlava 2-3. Stadion v tabulce klesl na 5. místo. Chomutov se posunul na 11. Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne se mohou výjimečně objevit slabé přehánky a teploty vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Střekově v Ústí nad Labem je uzavřena ulice Karla Máje. Probíhají tam totiž stavební práce. Jeďte opatrně a nadále vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké ráno, máme po 8:30 a vy posloucháte Český rozhlas Sever a posílám další písničky. Zaspívá František Nedvěd a po něm hned Ivon Přenosilová. Tak hezký poslech.

0: Ivonu Přenosilová a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme teď na slavné Severočechy. Tentokrát nám Milan Knotek představí kněze posedlého fotografií, doslova Rudolfa Měnačkého.
1: Slavní Severočeši.
2: Rudolf Jenačke, kněz posedlý fotografií. Tak se jmenuje kniha ústeckých muzejníků a archivářů o římskokatolickém duchovním, který zachytil zmizelý svět severních Čech. Narodil se v roce 1879 v Neštěmicích na Ústecku. Vystudoval gymnázium a seminář v Litoměřicích. V roce 1904 byl vysvěcen a poslán jako kaplan do Krásné Lípy. Při rekonstrukci kostelní věže tady potkal klempířského učně, který mu půjčil fotoaparát. Jenačke pořídil z věže první snímky. Místního knihkupce nadchli natolik, že je koupil a vydal jako pohlednice. Tím začala Jenačkeho celoživotní vášeň. Jeho fotografický záběr byl obrovský. Od klidných scenérií Českého středohoří a Saského Švýcarska až po lidská dramata. Zachycoval běžný život, církevní procesí i syrovou realitu obou světových válek. Pro ideální kompozici a světlo se neváhal brodit hlubokým sněhem, lézt na nepřístupné skály nebo riskovat zdraví v krutých mrazech. Od roku 1907 působil přímo v Ústí nad Labem. Stal se zde velmi oblíbeným učitelem náboženství. Pořádal populární vlastivědné přednášky, na kterých promítal vlastní, ručně zhotovené diapozitivy. V září 1946 musel Jenačke v rámci organizovaného poválečného odsunu Němců Československo opustit. Odešel do německého Reichenbachu a následně do Řezna, kde o rok později v chudobě zemřel. Jeho vizuální svědectví má dnes obrovský historický, umělecký a společenský význam.

0: Skupina Starship dospívala, my pokračujeme v našem nedělním dobrém ránu. Lesy České republiky představily veřejnosti, jak se podařilo obnovit lesy zasažené poslední kůrovcovou kalamitou. Na výsledek se mohli podívat také lidé v Lužických horách u Svoru na Českolipsku. Více za chvíli v reportáži, teď počasí.
1: Počasí.
0: Ráno bude obloha ještě oblačná, ale přes den bude postupně až skoro zatažená. Během odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout i slabé přehánky. S větší pravděpodobností ale budou na horách anebo na severu kraje. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Věra Špinárová dospívala a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Od poslední kůrovcové kalamity, která v Česku naplno vypukla v roce 2018, vysázely lesy České republiky společně s dobrovolníky miliony nových sazenic. Při akci Den lesů nové generace lesníci na 7 místech v republice představili veřejnosti, jak se podařilo obnovit lesy. Jedno stanoviště měli také ve Svoru na Českolipsku v Lužických horách.
1: Ještě nejsme na konci určitě, protože máme před sebou ještě nějakou část práce, kdy musíme ty kalamitní plochy obnovit.
2: Kde třeba?
1: Určitě je to tady v lokalitě České Lípy, Lužických hor a ještě lesní správy Rumburk.
3: Říká náměstek pro lesní hospodářství František Gebhardt. Na dní lesů nové generace si lidé můžou podívat na nově vysázené stromky, je tu výstava dravých ptáků, přehlídka práce s drony v lesnictví a jiná technika, ukázka práce s pilou a zvěřinové dobroty. Pokračuje ředitel pro severní Čechy Václav Bašta.
4: Dnes je tu akce Lesů České republiky Den lesů nové generace, kdy jsme pozvali návštěvníky do lesa, veřejnost, aby se společně s námi vrátila na místa, která jsme v době těsně po kůrovcové kalamitě společně s nimi obnovovali. Aby jsme jim dokázali, že jsme náš závazek lesy opět obnovit po kalamitě splnili.
3: Podařilo se naplnit, to znamená, že to, co se při kůrovcové kalamitě vytěžilo, tak se lesům České republiky spolu s dobrovolníky podařilo zase nasázet zpět.
4: Je to tak, nejenom nasázet, ale využíváme i takzvané přirozené obnovy, to znamená část těch lesů obnovujeme uměle, vypěstujeme v lesních školkách sazenice, které na to místo do lesa přesadíme.
3: Jak byste vlastně zhodnotil tuhle tu poslední kůrovcovou kalamitu? V tomhletom tisíciletí asi byla nejhorší?
4: Určitě byla největší, co se týče svého rozsahu.
3: Předpokládám, že vzhledem k tomu, že ta kůrovcová kalamita byla poměrně nedávno, jsou tady k vidění třeba nějaká opatření proti tomu, aby se ta kůrovcová kalamita neopakovala?
4: Po lese můžete vidět opatření typu lapáků a lapačů. Lapače jsou v podstatě umělé feromony, které lákají kůrovce a lapáky jsou stromy, které jsou pokáceny, překryty chvojím a v podstatě s tím, jak ten strom postupně zasychá, tak na sebe toho kůrovce láká.
3: Teď mají lesníci kůrovce pod kontrolou. Na obnově biodiverzity dál pokračují. Z Lužických hor Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Lužických horách. Český rozhlas Sever. Žijeme.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Majitelé domů ve Šluknově mohou nově požádat město o dotaci na kanalizační přípojku. Nový úsek cyklostezky z České Lípy do Nového Boru bude od příštího týdne přístupný. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Navrhuje to Ministerstvo dopravy v novele. Bude oblačno až zataženo a teploty vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré začínající dopoledne. Město Šluknov po půl roce obnovilo dotace na stavbu septiků nebo domovních čistíren odpadních vod. Nově budou moct podle radnice o peníze požádat i majitelé domů na výstavbu kanalizační přípojky. Týká se to míst, kde už kanalizace vede, ale lidé dál používají žumpy nebo septiky. Město v tomto dotačním programu rozdělí 500 000 korun. Žádosti je možné podávat do poloviny listopadu. Cyklisté z Českolipska budou moct od příštího týdne využívat novou část cyklostezky z České Lípy do Nového Boru. Otevře se ve středu. Nově dokončený úsek je dlouhý přes 1 kilometr a stál přibližně 33 milionů korun. Jeho nejdůležitější částí je podle mluvčího Nového Boru Jiřího Lebiše nový most. Ten umožní bezpečný přejezd hlavní silnice mezi Novým Borem a Českou Lípou.
2: Stavba byla technicky náročná také kvůli území, kterým prochází. Zasáhla do zeleného pásu podél silnice i mokřadní lokality v okolí tzv. Novoborské Amazonie. V citlivých místech proto vede stezka po dřevěné konstrukci, která umožňuje zachovat přírodní charakter území. Na průběh prací dohlížel také biologický dozor.
0: Místo 10 let chce Ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut, říká mluvčí ministerstva Alena Míl.
3: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
0: Změnou chce rezort administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 tisíc. Čím dál víc učitelů používá při výuce umělou inteligenci. Vyplývá to z informací České školní inspekce. Speciální školní aplikace pomáhají pedagogům třeba s přípravou hodin nebo přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání umělé inteligence nezakazuje. Upozorňuje ale na možná rizika.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až skoro zataženo, během odpoledne se výjimečně objeví slabé přehánky a teplotu naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů Celsia. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 116 cm, průtok 68 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 115 cm a tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v ústí nad Labem je dnes 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 mezi 70. a 68. kilometrem u Trmic pracují ve směru na Prahu silničáři. Je tam proto uzavřený levý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Čtyři nejvyšší vrcholy pohoří Sudirman v indonéské části ostrova Nová Guinea, 450 km jižně od rovníku, měly ještě před 100 lety velké ledové čepice. Dnes byste zbytky ledovce o rozloze jen asi 16 hektarů našli pouze v okolí nejvyšší hory Puncak Jaya, zvané též Karstensova pyramida. Je to ztráta pro místní obyvatele, přírodu i vědce. Led totiž po staletí uchovává zmražené záznamy o vývoji klimatu. Jakmile roztaje, cenné informace navždy zmizí.
0: Mezi zranitelné živočišné druhy středoamerické Guatemaly patří dravý kostlín tropický, ryba s více než metr dlouhým torpédovitým tělem a čelistmi připomínajícími aligátora. Zajímavá je i tím, že se takřka neliší od svých 100 milionů let starých předků známých z fosilních nálezů. Ochráncům přírody se letos podařilo odchovat první kostlíny v zajetí. Stovky jich pak vypustili na jihu Guatemaly do vodního kanálu vroubeného mangrovovým porostem.
1: Sloni z okolí hory Mount Elgon v Keni jsou známí návštěvami jeskyní, kde pomocí klů se škrabují ze stěn minerály, kterými si vylepšují stravu. Podle nedávné studie vypracované s pomocí místních strážců přírody a stařešinů domorodých komunit, navíc tito sloni využívají 35 konkrétních rostlinných druhů k léčebným účelům. Nejenže si je vybírají zvířata, na kterých je vidět, že se necítí dobře, sloni matky podávají tyto léčivé rostliny i sluňatům.
0: Netopíři vznikli před 65 miliony lety, tedy na samém prahu Třetihor, v Evropě, odkud se rozšířili přes Afriku do celého světa. Výzkumnému týmu, jehož součástí byli i čeští vědci, se dokonce podařilo rekonstruovat genetický kód společného předka všech netopírů. Díky tomu zjistili, že schopnost aktivního letu i echolokace, tedy orientace v prostoru pomocí ultrazvukových ozvěn, se u nich vyvinula téměř současně hned na počátku evoluce.
1: Čeští vědci z Hejrovského ústavu Akademie věd chtějí spolu s kolegy z Německa a Francie vyvinout přístroj, který by byl součástí plánované evropské mise k Saturnově měsíci Enceladu. Hmotnostní spektrometr by měl určit chemické složení gejzírů, které z měsíce tryskají. Vědce zajímá, jestli gejzíry obsahují organické látky, případně jsou-li tyto látky chemického původu, nebo zda vykazují znaky procesů významných pro existenci života.
0: První výzva k návrhům technologií pro misi se čeká letos v prosinci. Sonda by podle současného konceptu měla startovat ve 40. letech. Kromě analýzy materiálu z výtrysků počítá i s přistáním vědeckého modulu na povrchu Enceládu.
1: Technologie plánovaného přístroje by podle našich vědců mohla najít využití i mimo kosmický výzkum, třeba při monitorování chemických provozů nebo hašení požárů.
0: To je na úvod vše. V příštích minutách se přesuneme do světa hrdinů antických eposů a současného filmového průmyslu. Planetárium.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: O Homérových eposech Ilias a Odysseia jsme si v minulých dvou pořadech řekli poměrně dost. Už víme, že jsou zjevně produktem dlouhé ústní tradice sjednocené do dnešní podoby mnohem později. Do jaké míry v tom hrál roli samotný Homér, je dnes těžké rozhodnout.
2: Ze starověkého Řecka jsou známé i další básně takzvaného epického cyklu, mladší než oba eposy, z nich se však dochovaly jen výtahy nebo fragmenty.
1: Kypria popisuje události, které předcházely trojské válce. Některé válečné události vypráví skladba Etiopis, zvaná také Memnonis. A události mezi pádem Troje a návratem Řeků jsou námětem takzvané Malé Iliady.
2: O Homérově, Iliadě a také Odysseji jsme si řekli, že je pro ně typická unikátní forma a styl, jakým jsou oba eposy psány. A to včetně použitého jazyka, kterým se v této podobě vlastně nikde nemluvilo.
1: A konečně minule jsme také došli k závěru, že Odysseju nelze v žádném případě chápat a vykládat jako svého druhu cestopis. Přestože se už v antice mnozí snažili identifikovat místa, která rek Odysseus při své cestě navštívil.
2: Ta nejdivočejší dobrodružství, která prý přitom zažil, jsou totiž součástí vlastního Odysseova vyprávění u dvora fajáckého krále Alkinoa. A že byl Odysseus důvtipný a všemi mastmi mazaný chytrák, to ani sám Homér nezastírá.
1: Jak se s ním vším poradil režisér nejnovějšího filmového zpracování Odysseových dobrodružství? To si povíme dnes. Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.

0: Filmovou Odysseu režiséra Christophera Nolana, hit letošního léta, si nenechala ujít ani klasická filoložka Silva Fischerová z Ústavu řeckých a klasických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jak na ní zapůsobil?
1: Nolan nemohl pochopitelně ve filmu ukázat všechno. Vystihl alespoň ducha celého příběhu. Chybí ve filmu něco, nebo naopak přebývá?
2: Je tam dost věcí, které chybí, něco je tam zase jinak, ale já bych navázala na ty mytické příběhy, které se v Řecku vyprávěly na mnoho způsobů. Když čteme Eduarda Petišku, on to má na jeden způsob, protože on to jako nemůže udělat jinak. Ale když bychom si vzali Karla Kerényho a jeho mytologii Řeků římská 1, příběhy bohů, mytologii Řeků římská 2, příběhy herou, tak on už tam dává ty různé tradice, ty, které si leckdy protiřečí. Ten příběh se zkrátka vyprávěl na mnoho způsobů a proto se domnívám, že Christopher Nolan vlastně v tom pokračuje. On to vypráví zase na svůj způsob. On udělal z Odyssea válečného veterána v principu. Myslím si, že v tom byl asi inspirován minimálně částečně přístupem Uberta Pasoliniho v jeho filmu Návrat, Il Ritorno. Tam hraje Odyssea Ralph Fiennes a je to taky hodně dlouhý, až zdlouhavý na schvále. Ten rytmus je tam takový jiný než tom Nolanovi. A zároveň je to opravdu návrat. Začíná se tím, že sledujeme nahý, vyplavený Odysseovo tělo prostě na ten italský břeh. Takže Nolan tady, domnívám se, navázal určitým způsobem na tuto linii, která navíc ve Spojených státech má svou tradici už od jaksi vietnamské války, návrat domů a tak dále. Z Odyssea je zkrátka válečný veterán první třídy. Ten Ralph Fiennes je ještě zbídačelejší a zuboželejší než Odysseus Matta Damona. Tak to je věc jedna. Věc druhá, kdybychom teda opravdu se rozhodli nějakým způsobem aspoň v základu porovnat ty dvě homerské básně tady s tím filmem, tak za mě zmizely dvě ústřední věci. Zmizela erotika a sex. Možná i proto, že to Nolan moc neumí, jako to není úplně jeho parketa, jak jsem vyrozuměla. A za druhé zmizel humor, ironie, taková rovina, která vlastně v těch homerských básních je přítomná a je tam strašně důležitá, třeba i v těch bitevních scénách. Prostě když tam jedna ta postava žertuje s druhou, i když teda jaksi ta situace je dost brutální, jak to se tam prostě odehrává. A to v tom filmu vlastně vůbec není. To samozřejmě nám, kdo ty básně známe trochu líp, tak je nám to líto, že to tam není, ale prostě on má své zpracování toho příběhu a to, jak jsem řekla, je zcela v souladu s řeckou, dalo by se říct, mytickou tradicí, že to převypráví zase jinak a za mě, abych teda to nějak dokončila, já si myslím, že ta epičnost, nebo jak to říci, homerská, tam nějak trefená je. Já jsem ráda, že jsem ten film viděla, kdybych to měla srovnat s filmem Troja z roku 2004, kde hrál Achilla Brad Pitt, tak já jsem to teda jako dokoukala do konce, ale vím, že jsem vycházela ze sálu s myšlenkou, oč lepší by to byl film, kdyby se scenaristé drželi toho původního příběhu. Měli by o tolik silnější příběh, film, všecko.
0: Tahle výtka se tedy týká amerického filmu Troja, který na motivy Homérovy Iliady natočil německý režisér Wolfgang Petersen. Nutno podotknout, že s ní naložil opravdu volně, snadož svévolně, dá-li se to tak říci.
1: U Nolana někteří diváci kritizují, že jeho Odyssea je ahistorická. Hrdinové mají špatnou výstroj, špatnou loď, stavby a pevnosti jsou z různých historických období a něco je dokonce úplně vymyšlené.
0: A krásnou Helenu hraje herečka Tmavé pleti. Jsou podobné kritiky podle Silvy Fischerové oprávněné nebo spravedlivé?
2: U každého filmu ze starověku se vede tady tahle debata, kterou možná můžete vést, když dojde na dobu křesťanskou nebo když opravdu víme, vlastně jak vypadala výzbroj římského vojáka Cezarovy armády. Ty básně, jak jsem říkala, vznikaly velmi dlouho, v průběhu několika staletí minimálně. A i po jazykové stránce je to vlastně směs novějších, starších tvarů. Totéž, když se podíváte na popisy zbroje a tak dále, tak jsou tam různý, ono se to liší. Takže už v té básni je to mix. To je třeba zdůraznit. Takže mě obecně jako diváka tady tyhle rozpravy, že ta loď vypadá jako nějaká vikinská a tohle je taky ahistorický, tak mě to nechává naprosto chladnou. Mě tam vadí trošku jiný věci. Mě nevadí, že Laistrygoni mají na sobě nějaký typ zbroje, který evidentně nemohli vůbec mít. Ale já bych se tady držela toho, jak je spodobuje Odysea. A to jsou skutečně postavy velké jako domy. To jsou takový obři, kteří vůbec nemají na sobě nějakou jako stříbrnou zbroj a hází vlastně po těch lodnících skály a takhle fakt ty lodě všechny, kromě ty jedný z likvidů. Mně by to přišlo, že to by byla výborná podívaná, zatímco tady s těma v těch lesklejch brněních mě osobně to úplně nebralo, tady tahle scéna, abych pravdu řekla, jo. Co se týče Heleny Trojské, no jo, no tak když víte dopředu, což asi každý ví dopředu, kdo ji hraje, tak pak už jako nejste překvapený, přistoupíte na to. Samozřejmě z hlediska, tedy když se podíváme na Iliadu a na ty zmíněné básně epického cyklu, tak Memnon, který v té Memnonidě připlouvá na pomoc Trojanům, tak má sebou vojsko Aithiopu. Takže oni ti Aithiopové se tam jako vyskytují před tou Trojou a pomáhají Trojanu. Ale to nikdo z těch lidí, co sedí v sále, předpokládám, neví. Takže je to vlastně zase úplně jedno. Já bych asi Helenu Trojskou z těchto důvodů, který jsem právě uvedla, já bych ji nechala jako dceru Diovu, tak jak je spodobována na vázách a podobně, ale v principu mě to nevadí. Mě mnohem víc vadí u té scény ve Spartě, že je podána zase nějak jako smrtelně vážně, zatímco když to čteme v Odyseji, tak tam to má plně jiný tón. Helena si přiveze z Egypta takový nějaký kouzelný nápoj, který ona jim tam vhodí do pití, aby se netrápili, aby byli veselí, protože takhle účinkuje ten nápoj. A pak tam vypráví nejdřív ona a pak i Menelaos o tom, jak to bylo v Troji, když tam byl vtažený ten kůň. Takže je to vlastně velmi pikantní. A ten mladíček, ten Telmachos, sedí vedle a poslouchat. Jo? A takovýhle mezihry tam jsou velmi často. A o to jsme v tom filmu skutečně ochuzeni. A to jako mě skutečně vadí tady tohle. Jo? Já to tam postrádám, protože tím jeden ten rozměr toho díla jakoby zmizí. Ale někdo, kdo to jako nezná, tak to tam třeba postrádat nemusí.
3: Mě třeba neúplně přesvědčil Kyklop, který byl spíš obluda než bytost, se kterou v Odysseus hovoří dokonce. A nebo ten ostrov Sirén, který tam jen tak jakoby lehce protekl.
2: No jak ty Sirény, mě to nějak ani nevadilo, ani se nelíbilo. Co mi vadilo, jak to tam popisoval to působení. Potom to mě přišlo takový trošku trapný s prominutím. Ale to bych jako pominula. Zatímco ten Kyklop, skutečně on je tam nesmírně důležitý, samozřejmě v tom ději. Zmizeli ostatní kyklopové. Ti tam vůbec nejsou. Nejen, že teda ten kyklop je tam pojednaný jinak, ale oni tam vůbec nejsou.
4: On jako pak nějak jako by mluví, že
2: ten kyklop tam něco ze sebe dostane. Ale že by normálně rozprávil tak, jak jsme na to zvyklí, že by se tam udělala ta léčka s tím, že Odysseus je útis neboli nikdo, tak to je mimo, to je pryč. Je z něho udělaná taková bytost, samozřejmě nelidská, skoro bych řekla až nějak jako nemocná, v té jeskyni, která je plná nějakých pavučin a čeho však. Že člověk by si skoro říkal, jestli mu ho není líto, kdyby teda mu tam nekřoupali mezi zubama jaksi kosti těch Odysseových lodníků. Mi přijde, že je vizuálně trošku podobnej tomu, jak Kyklopa namaloval kdysi před lety Odilon Redon. Takový obraz, kde on má opravdu to jedno oko, ne tak, jak jsme zvyklí, ale jako vertikálně, nemá tu příšernou zelenou barvu. Je to tam jinak udělaný, ale mně přijde, že ta inspirace byla tady z tohohle jednoho výtvarného stvárnění. A co se týče tedy toho nastavení, no zase se to posune někam jinam. Zatímco v Odyseji je to vtipný a o tenhle rozměr jsme zase přišli.

0: Výjimkou bohyně Atény, kterou však spolu s diváky vidí jen samotný Odysseus, se ve filmu Christophera Nolana na rozdíl od samotného eposu neobjevují žádní bohové.
1: Prospělo to filmu? Ptáme se stále klasické filoložky Sylvy Fischerové.
2: Spodobování bohů, to je vždycky velký problém, protože hrozí, že dopadnete jako v souboji titánů a že to bude groteska. Čili za mě je to rozhodnutí dobrý, pochopitelný. Podotkla bych, že v tom filmu Návrat bohové vůbec nejsou. Tady vidíte, že ti bohové působí, ne? Ten Zeus hřmí, Poseidon bouří mořem. Oni jsou přidíle, těžko tomu rozumět nějak jinak, jako ve smyslu lidé si to namlouvají, já tomu takhle teda nerozumím. Je tam snaha ukázat tady nějaký působení. Athénu, je-li to Athéna, ona má podobu kněžky z trojského chrámu Athénina, což zase je zcela vědomá mezihra ze strany režiséra. To, že ji vidí jakoby jenom Odysseus, to jako bývá i v těch eposech. Když Athéna na začátku Iliady chytne Achilla za kštici a zastaví ho, aby odložil meč a nezačal být Agamemnona, ale aby s ním svedl pouze půdku slovní, on ji vidí jenom on a nikdo jiný ji nevidí. Takže mně tohle přijde zase naopak jako něco, co je v dobrým souladu a takových věcí je víc. Tohle mi přijde výborný. I s tím, že my vlastně nevíme, koho to teda vidí, jak? Toto za mě je vyřešeno skutečně elegantně. Pak tam máme bytosti, jako je Kirke Kalypso. Kirke je dle mého soudu ilustrací teze představené Catherine Anne Porterovou v roce 1954 v díle A Defense of Circe, obrana Kirke. Ta dáma tam píše, ta autorka, Kirke není žádná čarodějnice. Ona jenom ukazuje skutečnou pravou podobu mužů. Takové, jací opravdu jsou. A tuhle větu, pokud mě neklame paměť, v tom filmu přímo slyšíme. U té Kirke mi to nevadí. Hlavně mě přijde vizuálně jako úplně skvěle udělaný, jak jako se tam hnětou ti muži v čuníky a zase naspátek. Mně to teda přišlo jako velmi působivý. U Kalypso s tím mám ten problém, že tam pořád jedeme tu základní příběhovou linii. Odysseus je válečný veterán první třídy. Kalypso mu pořád dává jíst lotos. Odysseus nepojí plodu lotosu v Odyseji, jako není to tak. Odysseus na rozdíl od těch druhů se drží zkrátka, jo? On nejí ta Heliova dobytčata. On je, ne úplně, ale je v podstatě většinu toho příběhu charakterizován tím, že je jakoby compos mentis, třikrát tam usne. To je jako pravda, jo? Což taky bylo mnohokrát komentováno, minimálně dvakrát to má neblahý následky, protože on usne, když už se blíží poprvé k Itace, už je vidět, jak kouř stoupá z jejich komínů, on usne a ti lodníci tam mají právě ty větry zavřený v tom měchu a říkají si, co pak to ten Odysseus asi dostal od Aiola? To bude nějaký poklad. Podíváme se na to. Otevřou měch, všechny větry jdou pryč a bouře, konec, Ithaka je pryč. To je jeden spánek, druhý je právě na té Thrinaky, když on usne a ti lodníci začnou zabíjet posvátná stáda. Po třetí usne, tam vidíme úplně, že to není normální spánek. Fajákové ho dovezou až na Ithaku, to ještě pochopíme, že v jejich lodi třeba dřímá a spí, ale oni ho vynášejí na břeh a on ani tehdy se neprobudí. A to už je hodně divný. Ještě mu tam nechají nějaký trojnože, nějaké hostinné dary, které mu věnovali. Takže to má ten důsledek, že on, když se tam probudí a ještě Athéna to pobřeží zakryje nějakou mlhou, on vůbec neví, kde je. Zase si myslí, že není na Ithace, on to tam nepoznává. A pak přijde Athéna jemu naproti. Má podobu mladého pastýře a teď je tam jedna z nejnádhernějších scén, jako v obou těch básních. On si hned vymyslí historku, že je někdo úplně jiný. No a pak Athéna se mu dá poznat a je to prostě nádherná scéna. Teda třikrát usne v těchto podivných scénách a pak ještě je tam jeden velice zvláštní moment, kdy u Kirke stráví všichni celý jeden rok. To je úplně jinak než v tom filmu, kde zase nejsme svědky jaksi žádného sexuálního obcování a podobně, nula, nula, nic, což je úplně jinak. V Odyseji, Odysseus je tam na loži s Kirke a kdyby mu po tom roce ti lodníci nepřipomněli, že je na čase se vrátit domů, kdo ví, jak by to probíhalo dál. to je takovej moment, který jakoby jedinej ukazuje na to, že ten Odysseus se taky dá tou čarodějnicí nějak jakoby trochu obloudit. Ale pojídání lotosu, tak jak to tam máme před sebou, to je jakoby jiná postava. Ale já se domnívám, že to tak je vymyšleno proto, aby před diváka mohly být předestřeny ty flashbacky. Aby se ukazovalo, tak na co si vzpomínám, tomu veteránovi se jakoby vrací ta paměť, on si uvědomuje, co a jak, kde všude byl, my se vracíme. My se octneme u Troj, my se octneme na těch dalších místech a jde to postupně, takže je to vlastně strukturní prvek, je to scénaristická strategie, jak to udělat, jak to tam stvárnit. To funguje, ale za cenu toho, že vlastně ta postava je opravdu jiná, než je ten homerský Odysseus. A to jsme u toho posunutí a u toho, že ten příběh se teda vypráví zase na jiný způsob.
0: K Homerově Odyseji a jejímu filmovému zpracování se spolu se Silvou Fischerovou z Ústavu řeckých a klasických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vrátíme ještě jednou, už naposledy, v příštím planetáriu.
1: Kromě jiného vám poradíme, který z českých překladů slavného eposu byste si mohli nebo měli přečíst. Není jich mnoho a každý je trochu jiný.

0: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: Kolega Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na říjnové obloze.
2: Zřejmě nejzajímavější událostí, pokud jde o úkazy, bude říjnové maximum meteorického roje Orionid. Nastane 21. října před půlnocí. Za hodinu bychom mohli napočítat kolem 20 velmi rychlých meteorů. Orionidy mají široké časové rozpětí, lze je vidět ještě i v první listopadové dekádě. Pozorování kolem maxima však bude dost rušit měsíc, který bude 3 dny po první čtvrti. Roj zásobuje svými částicemi proslulá Heliova kometa. Ještě předtím, brzy ráno 5. a 6. října, se můžeme pokochat pěkným seskupením měsíce, Marsu a Jupiteru. A naopak ke konci října, přesně 28. ve 3 hodiny, bude měsíc v konjunkci s otevřenou hvězdokupou Plejády, kterou známe také s českým názvem Kuřátka. Dělit jej od ní budou pouhé 0,3 stupně. Můžeme se dokonce těšit i na zákryt části této krásné hvězdokupy. Vládu nad oblohou v říjnu už naplno přebírají podzimní souhvězdí, například Pegasův čtverec s hvězdami Markab, Šeát, Algenib a ze souhvězdí Andromedy vypůjčený Sirach. Pegas s Andromedou připomínají zvětšený velký vůz. Velmi nízko jižně zaujme výrazně zářící hvězda Fomalhaut ze souhvězdí Jižní ryby. Ve skutečnosti jde dokonce o trojhvězdu, o kterou se astronomové zajímají i proto, že je blízko, jen asi 25 světelných let od Země. V roce 1993 u ní objevili prachový prstenec sahající do vzdálenosti přes 6 miliard kilometrů. Ten ale běžně neuvidíme. Fomalhaut je asi 2x větší než naše Slunce. Zajímavé je sledovat i nám vůbec nejbližší hvězdu, tedy naše sluníčko. Se solárním filtrem na dalekohledu můžeme na něm sledovat vývoj slunečních skvrn s otáčením slunce, jejich přesun a v průběhu dnů i jejich vznik a zánik. Údaje o aktivitě naší hvězdy lze vyhledat na anglicky psaných stránkách spaceweather.com a solarhem, česky pak na spaceweatherlife. Pokud jde o planety v říjnu, Merkur a Venuše jsou nepozorovatelné. Mars je v druhé polovině noci vysoko nad východním obzorem, taktéž i Jupiter. Saturn svítí na obloze po celou noc, stejně jako Uran a částečně i Neptun. Obě posledně jmenované planety však uvidíme jen v dalekohledech. Měsíc bude 26. října v úplňku, kterému indiáni a domorodé kmeny v dávných dobách říkali lovecký. Než se jeho přídomek naplní, musí 10. října projít novem a 18. října první čtvrtí. Čas vymezený pro naši procházku oblohou v této chvíli končí. Ještě však nesmím opomenout důležité sdělení, které se naší rubriky každoročně úzce dotýká. Poslední říjnovou neděli totiž končí takzvaný letní čas. 25. října ve 3 hodiny ráno si tedy posuneme hodinky o hodinu zpět. Počítat tak budeme opět v klasickém čase středoevropském. Přeji vám hezké dny podzimu a samozřejmě i příjemné toulky hvězdnou oblohou.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
0: Na webu najdete i naši soutěž. V září jsme hráli o obsáhlou publikaci botanika Miloslava Studničky Masožravé rostliny.
1: Ptali jsme se vás, která ze suchozemských masožravek je u nás nejhojnější, kde všude se s ní můžeme setkat, čím se živí a jak svou kořist lapá.
0: Je to samozřejmě rosnatka okrouhlolistá. Najdete ji na zamokřené půdě, v močálech, mokřadech a rašeliništích řady míst Severní Ameriky, Evropy i Asie.
1: U nás roste třeba v Orlických horách, Krkonoších nebo Jizerkách, v Krušných horách, v Českém lese, na Šumavě i Vysočině, na některých místech jeseníků či beskyt, na Třeboňsku, místy i v Polabí a jinde.
0: Živí se hmyzem, který láká na listy pokryté chloupky s kapičkami sladké lepkavé tekutiny na špičce, připomínajícími rosu. Jakmile se hmyz přilepí, začne bojovat o život, přichytí se k dalším chloupkům a list ho nakonec obalí.
1: Rostlina následně vyloučí enzymy, které rozloží měkké části těla uloveného hmyzu a získá z nich živiny potřebné k vlastnímu růstu, především dusíkaté látky.
0: Knihu Miloslava Studničky od nás za svou odpověď dostane paní Marcela Machů z Uherského Brodu. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
1: V poslední části dnešního pořadu bude znovu řeč o hmyzu, ale také o houbách. Planetárium.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Magazín Forbes zařadil oční lékařku Andreu Janekovou mezi 50 nejlepších lékařů Česka. Letos provedla první implantaci torické čočky na světě. A Tomášovi s diabetickou retinopatí v pokročilém stádiu vrátila zrak na oční klinice Praha.
2: Teď samozřejmě si to užívám a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Pojďme teď spolu navštívit fascinující světy hub a hmyzu, které jsou provázanější, než byste si možná sami byli schopni a ochotni představit.
4: Jedním z takových spojení je takzvaná nutriční symbioza. Určitě víte o termitech, kteří sbírají dřevní hmotu a ve svých hnízdech na ní pak pěstují houbu, kterou se živí. Sami totiž nejsou v trávení dřeva tak dobří.
3: Podobně se chovají američtí mravenci rodu Ata. Ti si do mravenišť přinášejí listy, z nichž připravují substrát pro pečárkovitou houbu, která jim také slouží jako zdroj potravy.
4: Jak uslyšíte, podobné nutriční symbiózy hub a některých druhů hmyzu jsou běžné i v naší přírodě. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
3: a Veronika Kindlová.
4: Výzkumu nutričních symbióz hmyzu s houbami se u nás věnují badatelé z laboratoře genetiky a metabolismu hub Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Vedoucím této laboratoře je mykolog Miroslav Kolařík.
3: Které hmyzí druhy naší přírody do úzkého podmíněného vztahu s houbami vstupují?
5: Jsou to například ambrozivý brouci, což jsou kůrovci, kteří hlodají ve dřevě a v tom dřevě si pěstují houby, které tam aktivně přinášejí. Tu zahrádku pak aktivně plejí a ty houby vlastně jsou hlavní zdrojem potravy pro ně a pro jejich larvy. A další takovým případem, který je skutečně velmi málo známý a náš tým věnuje se mu třeba posledních 5 let, jsou takzvané ambrozivé bejlomorky. Bejlomorky jsou mouchy, které my známe třeba z červivých hřibů. Jsou to vlastně ty mušlí larvy, které tam jsou. A tady ten druh bejlomorek dělá to, že napadá různé rostliny a dřeviny. Do té rostliny napíchnou své vajíčka, zároveň tam zaočkují houbu, kterou si přenášejí. Ta houba se jmenuje Botryosphaeria dotidea. A následkem činnosti té larvy a té houby se tam následně vytvoří hálka. Takový kulovitý nádůrek, v kterém žijou ty larvy. A my když hálku rozlouskneme, tak je plná černého mycelia a to mycelium je právě ta houba a má se za to, že ta larva se živí tou houbou. Ono to umožňuje žrát i na poměrně toxickém substrátu. Spoustu těch bylin dělá spoustu chemických látek, které ten hmyz nesnáší. Ta houba je rozloží a ten hmyz to následně žere. Tak jenom pro představu, my třeba studujeme takovou pětici těchto druhů a jsou to hálky na obyčejném maliníku, že to je bejlomorka, co napadá maliník, najdete to téměř na každé zahradě, potom na janovci metlatém, na rákosu, na peliňku a na hadinci. Velmi běžné rostliny a ty hálky najdeme všude a je to příklad houbového farmaření. Tady v tom případě spoustu věcí tam neznáme. Například se zdá, že bejlomorka zas tak moc tu houbu nežere, že možná trošku saje i ty rostlinné šťávy a že ta houba jí hlavně slouží jako ochrana produkcí různých sekundárních metabolitů.
4: To jsou produkty látkové přeměny metabolismu, které nejsou přímo zapojené do základních životních procesů, ale přispívají k správnému fungování organismu, v tomto případě houby. Některé z nich jsou pro jiné organismy toxické.
3: Jak se vlastně soužití bejlomorky s houbou zkoumá? Chovají si vědci bejlomorky v laboratořích a studují je v laboratorních podmínkách?
5: Celý ten systém si ošaháváme poslední dobu díky projektu GACHR, takže chovat poměrně douček, nazbírá hálky, počká, až se z těch hálek vyklubou ty bejlomorky, což je taková malá muška. Velmi často se vyklube spíš parazitoid, což jsou třeba malé vosičky, které ty bejlomorky jako napadají. A pak můžeme tu bejlomorku nechat znovu, aby napadla tu hálku. Takže jako nějaké takové chovy jdou udělat, pak ta houba sama o sobě jde kultivovat v čisté kultuře, takže co my děláme, třeba studujeme sekundární metabolity, které ta houba produkuje, protože ta počáteční idea byla taková. Předpokládá se, že bejlomorka žere houbu, a ta houba tam dělá monokulturu. Čili když jako skutečně rozlouskne tu hálku, tam může být třeba velká 2 cm, tak tam je obrovské množství čistého mycelia té houby, nebo více méně čistého. Takže hypotéza byla, houba dělá spoustu sekundárních metabolitů, které dokážou zabít jiné houby a bakterie, ale neškoděj té bejlomorce, což je živočich stejně jako my, takže pravděpodobně nebude škodit ani člověkovi. Takže jsme si řekli, tam už budou přírodou předvybrané nové léčiva, které čekají na objevení. Ale překvapení bylo, že teda skutečně jsme identifikovali spoustu těch chemických látek, ale byly toxické. Byly toxické pro rostlinné buňky, byly toxické pro živočišné buňky. A vypadá to, že ta bejlomorka buď je na ně odolná, anebo skutečně tu houbu moc nežere a spíš jí slouží jako ochrana. A třeba víme, že na ty chemické látky reagují právě ty parazitoidi, že jsou schopni vyčichat tu hálku pomocí té houby. Skutečně jako výzkum plný překvapení a pokusů omylů, který je nyní ve vývoji. Mimo jiné tam využíváme metodu studium stabilních izotopů, kdy vlastně na základě izotopu uhlíku a dusíku v těle té bejlomorky, která byla v té hálce, jsme schopni odhadnout, jestli spíš žere tu rostlinu, nebo spíš žere tu houbu. V podstatě jako kontrolní materiál vezmeme čistě herbivorní fytofágní bejlomorky, které žerou jenom kytku, a pak vezmeme čistě mykofágní hmyz, třeba toho ambrozijového brouka, a ku podivu vidíme, že ty bejlomorky ambroziové jsou spíš směrem jako k těm herbivorním. Takže i když oni si tu houbu aktivně přinášejí ve speciálních orgánech, a napříč stovkou různých druhů bejlomorek je to vždy jeden druh houby, což je obrovská záhada, tak patrně jako mocí nežerou, což je jako zatím nepublikovaný objev jako pro nás šokující, a já úplně nechci posluchače moc jako fascinovat, jo, ale pro představu ta houba Botryosphaeria dotidea je běžný endofyt, houba, která se vyskytuje asymptomaticky v různých rostlinách, ale i běžný patogen třeba jabloní a vinné révy. Je tam spoustu jako různých teorií, které jako v současné době testujeme. Každopádně jako představa, že ta houba je symbion hmyzu, zároveň v tom samém pelinku, který je úplně zdravý, tak ta houba prostě roste, aniž by jí to vůbec té rostlině vadilo, a pak způsobuje tedy jako skutečně závažnou nemoc vinné révy.
4: Výzkum oné bejlomorčí houby tedy může přinést mnoho užitečných informací třeba pěstitelům vinné révy, říká mykolog Miroslav Kolařík.
3: A možná i spoustu dalších aplikací ku prospěchu daňových poplatníků.
5: Je to vlastně tak, že dneska by daňový poplatník měl platit nějaký výzkum, tak já hlasuju za to, ať se to dělá na nějakém modelu, který skutečně jakoby nějakým benefitem se k němu vrátí. Takže my se snažíme studovat systémy, které mají nějaký přesah třeba do hledání nových léčiv nebo právě do léčby nemocí člověka či různých rostlin. Tady třeba mimo jiné jsme zjistili, že ta houba Botryosphaeria dotidea kromě těch toxinů produkuje auxin, což je fytohormon, je to růstový hormon, který normálně produkují rostliny, a ta houba ho umí sama vyrábět, může být zodpovědný právě za tvorbu těch hálek, a je to známý jako faktor virulence, že může rozhodit balanci toho rostlinného auxinu tou vlastní produkcí a způsobovat nějaké škody. Máme jako za to, že náš výzkum přímo může i ovlivnit pochopení to, jak ta houba zabíjí třeba vinnou révu.
6: Kromě těch bejlomorek je ještě nějaký jiný hmyz, který má podobnou taktiku.
5: Jsem zmínil ty ambrozivé brouky. Jsou dvě skupiny, v rámci nich skolitinné a platypodinné jádrohlodi. Ty člověk najde běžně v našich lesích. A dalším příkladem jsou piloředky. Piloředky jsou vosy. Vosy známe takové ty útlopasé, a pak jsou to vosy, které jsou širopasé, vypadají jak váleček, takže tady ty piloředky najdeme třeba v borových porostech. Je to vosa, má třeba 3-4 cm obří vosa, a ta vlastně vedle svého kladelka má speciální orgán, mykangium. Ostatně ty ambrozivý brouci i ty bejlomorky mají taky mykangium, orgán, v kterým tu houbu si přenáší. Piloředka teda v tom mykangium má houbu, kterou zavočkuje do té chřadnoucí borovice, a ta borovice je prorůstaná tou houbou, a piloředka opět hlodá v tom dřevě, ale hlavně jako žere tu houbu. A to mimochodem ta houba, která je symbiotická třeba s tou piloředkou na borovicích, se jmenuje pevník jedlový. Dá se najít v lese jako normálně plodnice, vypadá to jak choroš. Ve skutečnosti je roznášená tou piloředkou. Ke každé tady z toho organismu jsou neuvěřitelné příběhy, já tady ten jenom jako maličko načnu. Ta pilořitka česká, evropská, se rozšířila třeba do Jižní Ameriky, Afriky, kde způsobuje masivní úhyn borovic, které se tam pěstují na dřevo. A zjistilo se, že jako jediná možnost, jak potlačovat její populace, je rozšířit tam patogenní háďátko, které vleze vlastně do vaječníku těch pilořitek a udělají, že jsou neplodné. To háďátko je ale mykofágní, ono používá na přenos pouze tu pilořitku, ale živí se tou houbou. Takže v Pretorii existuje továrnička, kde se pěstuje v baňkách houba, na té houbě se pěstuje háďátko, to háďátko se pak sbírá do skumavek a zavočkují se tím napadené stromy, aby se ty pilořitky zabily. Je to jako skutečně složitý systém.
4: O houbách a hmyzu, především o drobných muškách bejlomorkách nebo vosách pilořitkách, jsme vedli řeč s mykologem Miroslavem Kolaříkem z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
3: Jak nám prozradil, výzkum vzájemného vztahu některých skupin hmyzu a také hub už přinesl řadu překvapení a nepochybně přinese i další. Některé věci totiž fungují ku podivu jinak, než jsme si až dosud mysleli.
4: Tak to ale v přírodě i ve vědě občas chodí.
3: A to je z dnešního Planetária všechno.
4: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
3: a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
0: Planetárium.
4: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Deset hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Ústecká komunitní nadace ocenila nejlepší dobrovolnické projekty z regionu. Žatec na týden uzavře dětské hřiště u gymnázia. Bývalá márnice ve Frýdlantské nemocnici se změní na energocentrum. Bude oblačno až zataženo a teploty vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Ocenění za dobrovolnictví a občanskou aktivitu v rámci programu Nestůj s rukama za zády rozdala Ústecká komunitní nadace. Cenu veřejnosti vyhrál spolek Svob Teplice za projekt Otoč pohled. Pomocí povzbuzujících nápisů v ulicích se snaží podle Michaely Klenerové ze spolku zlepšovat náladu obyvatel. Cenu od odborné poroty si pak odnesli zástupci Krásnolipského spolku. Jeho členové pomáhají mládeži realizovat vlastní nápady a oživují Šluknovský výběžek. Podle zástupkyně spolku Ireny Kubicové dodávají podobné projekty sílu do další práce.
6: Pokud se setkáváte s lidmi, kteří mají třeba podobné smýšlení, mají podobné hodnoty, že to je nesmírně posilující věc. Tohle jsou takové okamžiky, které vám dávají třeba sílu zase tvořit dál.
4: Ústecká komunitní nadace chce lidi nebo spolky za snahu zlepšit život v regionu ocenit i příští rok. Město Žatec od pondělí dočasně uzavře dětské hřiště vedle gymnázia. Podle webu radnice tam opraví herní prvky a zabezpečí střechu sousední budovy. Uzavření město plánuje do 11. října. Upozorňuje ale, že ho může o několik dní prodloužit. Část areálu nemocnice ve Frýdlantu na Liberecku se změní na 2,5 roku ve staveniště. Demolice čeká budovu bývalého dětského oddělení, místo které vznikne nový pavilon pro ambulance a laboratoře. Ještě předtím čeká rekonstrukce bývalou márnici. Nově v ní bude energetické centrum celé nemocnice, říká technický ředitel stavební firmy Syner Václav Brodský.
7: Ve který pak bude kotelna a medicinální plyny, ale ta kotelna musí být první, aby jsme mohli vlastně zbourat barák, kde je současná kotelna, a musíme zároveň s tímhle objektem udělat nový inženýrský sítě, se kterými se napojí všechny ostatní objekty. Takže 10 měsíců prvních bude rekonstrukce tohohle domečku, pak teprve začne ta hlavní výstavba.
4: Dnes je poslední den, kdy si lidé můžou objednat 3měsíční státní dluhopis Flexibond. Investovat můžou maximálně 3 miliony korun a peníze musí zaplatit do 13. října. Dluhopis nabízí roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň. Další nabídku státních dluhopisů plánuje rezort zřejmě v listopadu.
8: Sport.
4: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů na hřišti Španělska 1-3 a po 3 zápasech jsou tak v soutěži bez bodu. V úterý uzavřou reprezentační sraz duelem v Anglii.
8: Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno až skoro zataženo, během odpoledne se výjimečně objeví slabé přehánky a teplotu dnes naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na silnici mezi Křižany a Libercem došlo k nehodě. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Raději tam jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pochoutkový rok.
9: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
8: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem. Byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak

0: krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 tisíc kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z pece na Sněžku a zpátky, jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
1: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
0: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
1: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
0: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
1: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
0: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu, jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle dezert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr, to je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo, my toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, tedy do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
1: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme. Ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
2: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla
1: jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 36. recept, Romane.
2: No, to byl velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Jo. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůhty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zbyde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem let. Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako desert, takže
0: jako
1: to celkem
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si, jak já, ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: punčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je hezký.
0: S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarohovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Dítě, které se trápí, potřebuje vědět, že se má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Modernější systém v děčínské MHD umožní cestujícím samostatné odbavení. Lidé v Litoměřicích se dnes v rámci Dnu architektury mohou zúčastnit exkurze po čtvrti Kocanda. Kameny z bývalého hřbitova v Jabloneckém Mšeně dostanou nové využití. Bude většinou oblačno a teplotu naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Cestující v městské hromadné dopravě v Děčíně mají snazší odbavení. Jízdenku už nemusí kupovat u řidiče. S novými elektrobusy pořídil dopravní podnik města i nový odbavovací systém. Lidé se můžou odbavit sami a použít platební nebo dopravní kartu, řekl to vedoucí IT oddělení dopravního podniku Petr Turek.
2: Odbavovací jednotka byla rozšířena o dotykovou obrazovku, kde si cestující nově může vybrat variantu jízdního. Tím jsme se snažili řešit ten problém, kdy třeba zpravidla hlavně malí děti nerady komunikují s tím cizím člověkem za volantem.
0: Dny architektury v Litoměřicích připomenou historii čtvrti Kocanda. Speciální exkurzi povede kurátor oblastního muzea Jan Pér. Zájemci si tak mohou připomenout například nejtragičtější požár v historii města z října 1836. Oheň pomáhal hasit i básník Karel Hynek Mácha.
3: O 130 let později na tomto místě bylo vybudováno první panelové sídliště v Litoměřicích. Exkurze bude zaměřená na vznik paneláku a zasazení do původní zástavby. Exkurze začíná v 1 hodinu u bývalé dlouhé brány. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Jablonec nad Nisou zužitkuje kameny z bývalého hřbitova ve Mšeně. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové budou sloužit na úpravu pohřebiště urnového háje na hlavním městském hřbitově. Část také město využije pro opravu hřbitovní zdi v jabloneckých pasekách. Práce magistrát naplánoval na nadcházející týden. Polští aktivisté spustili uzamykatelnou skříňku na potratové pilulky. Snaží se tím obejít téměř úplný zákaz potratů v zemi, informoval o tom britský Guardian. Varšavský abortomat ženám umožňuje rychlý a anonymní přístup k práškům pomocí 6-místného kódu. Službu aktivisté navrhli pro ty, které nechtějí čekat na doručení balíku nebo se bojí nechat si zboží doručit domů. Inovace se objevila 6 let poté, co se lidé po celém Polsku vyšli do ulic na protest proti zpřísnění zákonů o potratech. Polská legislativa je v tomto směru jednou z nejpřísnějších v Evropě.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, ojediněle ještě může být mlhavo a během odpoledne se mohou ojediněle objevit slabé přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 mezi 70. a 68. kilometrem u Trmic pracují ve směru na Prahu silničáři. Je tam proto uzavřený levý jízdní pruh. A v Dubí na Teplicku počítejte s částečnou uzavírkou v ulici Koněvova. Dělníci tam opravují vodovodní přípojku. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kdo má víc, než mám já, dobrou náladu mi nosívá rána lazurové.
1: Retro s Milanem Drobným.

0: s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Dobrý den. Víte, co to jsou pejskáči a kočičáci? To je upravený název, abych se neopakoval. A těm dnes budeme hrát a možná i něco veselého se dozvíte ze života těch, co mají rádi zvířátka. Písničky budou různé i napříč staletími. A začne Aleš Ulm s písničkou Kočka. Taky mám jednu takovou, ale tuhle neznám.

Dostáváme se hluboko do minulého století ke zpěvákovi Richardu Adamovi. Nevím, jestli zpíval něco na procházce svým psům, ale z Itálie si přivezl Tinu Marie.

couvneme ještě hlouběji někam na pomezí 19. a 20. století, kde Luba Hermanová opěvuje kanárka. To já znám něco s jiným ptáčkem. Na policii zvedne strážník telefon a tam se ozve zoufalý hlas. Pomoc! Přepadla mě kočka. Ale paní, to snad nebude tak zlé, utěšuje policajt. Jaká paní? Tady je papoušek.

0: juch!
1: Vážení přátelé, dámy a pánové, kdo máte rádi pejsky a kočičky, tak máte naladíno správně, ale samozřejmě i jiný zvířátka. Český rozhlas Sever a v pořadu Retro hrajeme všem těmto milovníkům. A Milan Martin říká, že jí potkal. No jo, ale koho?

parku právě poněl bez a já neměl co na přetřes. Z citových pak důvodů už opěval jsem přírodu. Říkal jsem, že z okvětí včelka právě odletí, však když se

Máme tady první duet, kdy na místě Ivety Simonové se s Milanem Chladilem představí Vlasta Průchová a opěvují Trpaslíky. Milan měl jednou takového miniaturního pinče. Všichni si ho dobírali, že on takový velký chlap by měl mít pořádnýho psa a ne takovouhle sklčeninu. Ale je perfektně vycvičený, bránil ho Milan. A já jenom řeknu, půjdeš sem, nebo nepůjdeš. A on jde, nebo nejde.

0: Aťka Janoušková byla vzrůstem malá, ale byla milá, žádnou srandu neskazila a zvířátka také milovala. Obzvlášť se jí líbila tato zkazka o zázračném doktorovi, u kterého loupí lupič. Najednou se z vedlejší místnosti ozve. Bivoj tě vidí, Bivoj tě vidí. Zloděj jde opatrně se podívat do toho huláka a zjistí, že to krákal papoušek. Tak ty si ten Bivo, jo?
1: Ne já jsem Oskar. Bivo je ten pitbull za tebou.
2: Jednou prý v Kentucky pán k doktorovi šel, měl nervy na cucky a vyléčit je chtěl. Doktor ho proklepal a

Na Českém rozhlase Sever v pořadu Retro si dáme nyní pohádku, tedy jen písničku z pohádky. Z pohádky Šíleně smutná princezna. A rozesměje Helenu Vondráčkovou Václav Neckář, když ona je šíleně smutná princezna?

Když jsme byli Československo, tak my Češi na nějakém festivalu, jako byla Bratislavská lira, jsme museli zpívat slovensky. Když si to slovenský autor přál, ale zrovna tak Slováci, když něco točili u nás, museli s češtinou. Poslechněte si, jak se to zhostil Dušan Gruň ve světovém hitu o McDonaldovi. Já myslím, že dobře.

A zase pro zpestření jeden duet. Šupneme kamaráda Pavla Bodka s Přenosilovou. Vlastně také kamarádka. Ano, Ivon Přenosilová, provdaná v Německu jako baronka von Schuckmann, později vdova, opět Přenosilová. Ono to je hezčí.

0: To jsem ten úvod s Ivon trochu přikombinoval, ne, já za to ale nemůžu. Tyhle nápady mi nacpal do hlavy textař Vladimír Poštulka a na festivalu v německém Rostocku jsme z písní Nápady získali bronz a cenu sympatie od diváků.
1: Je to nádhera takhle z večera zpívat a hrát, hladit klávesy, přitom tiše si snít. A s vámi vážení trablům a trápení dát prostě mat, abys ovzduší padl do duší klid.

Kdyby někdo chtěl, kdo bude čerpat dovolenou nyní, mám pro vás krásnou písničku od Marty a Tiny Elefteriádu, protože také oni oznamují, že od zítřka mají dovolenou.

Tahle písnička, která přijde, by si zasluhovala filmový doprovod. Vy, co máte fantazii, si určitě připomenete v jednom televizním stvárnění, kde se představil Jirka Korn nejen jako zpěvák, ale hlavně jako tanečník. Častokrát ho v podobných produkcích doprovázela Helena Vondráčková nebo Jirkova sestra, ale nyní je partnerkou Hanička Zagorová. V písni Pěští jít je nám souzený.

tomuto tanečnímu číslu na téma zvířátka se hodí toto. Nejen dospělí mají meetingy, schůze, ale i zvířátka, když je potřeba. Jedno takové dostaveníčko svolal lev a jak už bylo zvykem, čekalo se na vlka. Když se konečně dostavil, všichni byli zvědaví, jakou výmluvu si přichystal nyní. Já bych přišel včas, ale zastavil mě nějaký kostner a chtěl, abych s ním tančil.

To Karel Gott netančil, ale asi by na schůzi přišel taky pozdě, protože měl zřícený schody. Eva Pilarová měla kdysi pudla a Ryska. Později, když se vdala za baletního mistra Kolomazníka, tak si pořídili kocoura. S Valdou byli bez zvířat, tedy aspoň když zpívali, aby je nic nerušilo. A mohli být jako dvě srdce, jeden hlas.

No a s kočičákama a s pejskáčema jsme na konci. Já myslím, že vše proběhlo důstojně. Něco jste se třeba nového dozvěděli a i písničky udělali dobrou náladu. Ať vám to vydrží. Pomůže vám v tom Dalibor Janda v mystické písni Oheň, voda, vítr. A já se těším za týden naslyšenou. Ahoj.

dítě, které se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Sociální organizace zítra nabídnou bezplatné poradenství v obchodním středisku Central v Mostě. Žatec na týden uzavře dětské hřiště u gymnázia. Liberec získal cenu za transparentnost. Bude většinou oblačno a teplotu dnes naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré poledne. V obchodním středisku Central v Mostě nabídnou zítra dvě sociální organizace bezúplatné poradenství. Podle webu Centra se jedná o organizace K srdci klíč, která pomáhá lidem bez domova, a o sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých. Jejich pracovníci zájemcům vysvětlí možnosti pomoci v rámci kampaně Říjen pro neziskovky.
2: Pracovníci organizace K srdci klíč budou zájemcům k dispozici od 10 do 14 hodin. Potom je do 18 hodin vystřídají zástupci nevidomých a slabozrakých. V centrálu se během října představí taky například Charita Most, Tichý svět nebo Fokus Labe. Z Mostu Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Město Žatec od pondělí dočasně uzavře dětské hřiště vedle gymnázia. Podle webu radnice tam opraví herní prvky a zabezpečí střechu sousední budovy. Uzavření město plánuje do 11. října. Upozorňuje ale, že ho může o několik dní prodloužit. Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu spolku Oživení získal první místo z 56 hodnocených měst, městských částí i obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, informovala mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová. Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela o silničním provozu, kterou připravuje Ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Míl.
3: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici, proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
0: Novela by se týkala obytných automobilů o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Německý kancléř Friedrich Merz přijel do Kyjeva na oficiální návštěvu. Po příjezdu do ukrajinské metropole řekl, že napadená země potřebuje v nadcházejících týdnech veškerou pomoc spojenců. Merce doprovází podnikatelská delegace se zástupci německých zbrojařských společností. Podle německé televize ARD by měla německá spolková vláda slíbit dodání nejméně tisícovky systémů na sestřelování dronů.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, ojediněle ještě může být mlhavo a během odpoledne se můžou objevit slabé přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo-ho-ho. Ahoj! Pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Dnes se jako první dovolala paní Martina z Děčína, poprosila mě o písničku od Petra Reska Přátelství. A ta písnička je všem posluchačům.

lidem přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: přátelství, pravé přátelství, přátelství. To je někdy víc než láska, je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Petr Rezek a jeho přátelství. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever a tu další už vybírá David z Prahy. Hezké odpoledne.
2: Taky hezké odpoledne.
1: Bude to skupina Buty a František. Pro koho bude?
2: Takže bude to pro všechny posluchače, co teď poslouchají, a hlavně pro vás.

Skupina Buty a jejich František. K nám do studia se dovolala i paní Zdena Skrloub nad Vltavou. Přála si písničku od Karla Černocha a Jiřího Vimra. Ve dvou se to lépe táhne. Ta písnička je hlavně panu Františkovi do Krolob k dnešnímu svátku. Vše nejlepší, hlavně hodně štěstí a zdraví přeje paní Zdenka Skrloub. A vše nejlepší přejeme i my z Českého rozhlasu Sever.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Karel Černoch a taky Jiří Vimr. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, jeho písničky na přání. To další vybírá paní Dáša ze Smečna. Paní Dášo, hezký odpoledne.
1: Dáši Smečno, byli jsme na návštěvě za Aní Polákovou.
0: Ano.
1: A byla, je výborná, je v domově důchodců a taky posíláme Dita a já jí posíláme písničku Když se zamiluje kůň a taky to posíláme všem lidičkám, vám do rádia. Jsem ráda, že jsem se dovolala a hezký týden a potom zase a všem lidičkám, ať se daří, ať je líp.
0: Děkuju. Paní Dášo, díky, tady je Zdeněk Svirák a Když se zamiluje kůň.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Sever, rádio.

Zdeněk Svěrák dospíval, vy posloucháte nedělní polední písničky na přání. Tady je první z e-mailu na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Zahrajte mojí zlaté babičce Věrušce z Neštěmic písničku Andělik můj. Moje zlatá babičko, posílám ti písničku z lásky a dobrou náladu. Tvá vnučka Mia. Aně.

Lorencová a Anielik Moj. 12 hodin a 30 minut. K tomu pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. K nám do studia na adresu zahrajte@rozhlas.cz přišel další e-mail. Dobrý den, předem vás srdečně zdravím a všechny posluchače. Prosím o zahrání písničky z pohádky Tři oříšky. Písničku posílám pro Elzičku u Martína. Milá Elzičko, přeji ti vše jen to nejlepší. Zdraví, štěstí, samé jedničky ve škole a ať se ti daří ve všem, co ráda děláš, tedy gymnastiku, zpěv, hru na klavír, na kytaru a ať se ti prostě splní všechna tvá přání. To ti přeje Boženka ze Žatce.

Tři oříšky v podání Ivety Bartošové. Pokračujeme v nedělních poledních písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tady máme další e-mail. K dnešním narozeninám naší Romance Mosové všechno nejlepší, hlavně zdraví a hodně pracovních a osobních úspěchů. To přeje teta Irena, Zoran a Zdeněček z Roudnice.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

Hanka Zagorová a Maluj zase obrázky. Pokračujeme v písničkách na přání. K nám do studia se dovolal i pan Honza Zlun. A chtěl nějakou hezkou písničku, tak jsme společně vybrali Briana Adamse Everything I do it for you. Tu písničku posílá bratrovi Františkovi a taky všem Františkům k dnešnímu svátku.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písnička.

Tohle byla Marta Kubišová a Nechte zvony znít a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Ale právě teď posloucháme nedělní polední písničky na přání, tak pojďme na další z nich. Už jsme tedy stihli vaše telefony na lince 475 212 212. Hráli jsme z e-mailu na adrese zahrajte@rozhlas.cz. No a zahráli se a ještě jsme nezahráli z vašich SMSek. Tak pojďme na to, tedy číslo 91104. A připomínám, že e-maily a SMSky můžete psát klidně v průběhu celého dne. Dobrý den a prosím zahrajte Eltona Johna a písničku Nikita. Tu písničku bych chtěla poslat všem Františkům k dnešnímu svátku, taky Františkovi do Kralup a mému bráškovi, který Eltona Johna naprosto miluje. Za zahrání děkuje paní Miluška.

0: Tohle byl Elton John a jeho Nikita a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další budou na programu zase zítra popolední, ale klidně už pište SMSky a vaše e-maily a zítra je můžeme zahrát. Teď další zprávy od nás ze severu Čech připravuje Bára Kučerová. Dozvíte se třeba i to, že v Českém Švýcarsku začala stavba turistické cesty z Mezní Louky do Mezné. To za chvíli, já do jedné hodiny posílám ještě skupinu Gypsy King. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezký den s námi, s Českým rozhlasem Sever.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dítě, které se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Českém Švýcarsku začala stavba turistické cesty z Mezní Louky do Mezné. Kvůli střeleckému výcviku bude skoro celý říjen uzavřená silnice mezi Chožovem a Nečichy na Lounsku. Zájemci mohou během podzimu v Saské Žitavě navštívit 3 přednášky o podstávkových domech. Dnes bude většinou oblačno a teplotu naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. V Českém Švýcarsku začala stavba turistické cesty, která spojí Mezní Louku s Meznou. Jde o část obce Hřensko na Děčínsku. Nová cesta umožní lidem vyhnout se chůzi po silnici, kde jezdí auta. V provozu bude v příští sezóně, řekl to mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Zítra začne na střelnici Vršovice u Loun střelecký výcvik. Bude proto až do čtvrtka uzavřená silnice mezi Chožovem a Nečichy. Vždy od pondělí do čtvrtka to tak bude i v dalších 2 týdnech a také 29. října. Podle Anety Klocové z Lounské radnice bude omezení platit od 9 do 14 hodin. Budou tam jezdit i vozidla integrovaného záchranného systému. Spolek DMO Lužické a Žitavské hory připravil na podzim sérii přednášek o podstávkových domech. Ty jsou v regionu Trojzemí unikátním a tradičním zástupcem lidové architektury. Lidé se na přednáškách dozvědí o vzniku, rozšíření i rozmanitosti této typické regionální stavby, dodává za spolupořádající spolek Alžběta Němcová.
2: Jde o sérii 3 přednášek, které povede profesor Thomas Worp, což je vlastně jeden z nejuznávanějších odborníků na podstávkové domy a tradiční stavební kulturu Horní Lužice. Proběhnou v Žitavě, kde budou simultánně překládány do češtiny.
1: Přednášky jsou zdarma a zájemci se mohou registrovat na webu spolku. První přednáška se uskuteční ve čtvrtek 8. října. Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy, například vycházejí jen z předem naprogramovaných materiálů. Učitelé také vidí, na co se děti AI ptají. Mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura doplňuje.
3: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno. Ojediněle se ještě může vytvořit mlha. Během odpoledne se můžou ojediněle objevit slabé přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Chomutově v ulici Březenecká se srazila 2 osobní auta, tak na místě očekávejte zdržení. Na Semilsku u obce Klokočí policie vyšetřuje dopravní nehodu, tak i tady opatrně a v Teplicích na křižovatce v ulici Stanová a Emilie Dvořákové je taktéž nehoda. Havarovala tam 2 osobní vozidla, tak i tady opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
4: Je tady 1. říjnová neděle s datem 4. a protože hodiny ukazují 4 minuty po 13. hodině, je jasné, že po vlnách Českého rozhlasu k vám právě připlouvají výlety neboli další pozvánky na zajímavá místa naší krásné země. A my vás pěkně vítáme u rozhlasového přijímače. Dnes vám představíme jeskyni jménem Býčí skála v Moravském Krasu. Není sice pro veřejnost běžně přístupná, ale má pozoruhodnou historii a působivá je i zvenčí. Potom zamíříme na opačný konec republiky a necháme se pozvat do Becherovy vily v Karlových Varech, kterou si nechal postavit pokračovatel slavné likérnické rodiny. Čeká nás také návštěva dělostřelecké tvrze Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji. Zvenku působí poměrně nenápadně, ale pod zemí ukrývá 0,5 kilometru chodeb a místností. A nakonec se projdeme krásnou krajinou v okolí Miletína v Královéhradeckém kraji. A protože se v městečku na narodil slavný český básník Karel Jaromír Erben, vydáme se stezkou připomínající jeho balady ze sbírky Kytice.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Toulky moravským krasem na jižní Moravě vás mohou zavést i k jeskyni jménem Býčí skála. Přestože není běžně přístupná, stojí za to se u ní zastavit a dovědět se mnoho zajímavého o tomto pověstmi opředeném místě. Nás k Býčí skále zavede náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S jeskyňářem Alešem Pekárkem přicházíme k úžasnému přírodnímu útvaru zvanému Býčí skála. Čím je toto místo zvláštní v moravském krasu?
2: Jeskyně Býčí skála je největší jeskyní ve střední části moravského krasu a tato střední část je turisty poměrně hodně opomíjená. My jsme snad i rádi, že to tak je, no nicméně je to jedno z nejkrásnějších a nejzajímavějších míst v moravském krasu.
1: Nejenom, že je turisty opomíjená, ale ono se do ní zase není tak snadné dostat a podívat se dovnitř.
2: Tato jeskyně je pro běžné turisty nepřístupná, ale pořádáme jednou v roce vždycky poslední tři víkendy před letními prázdninami dny otevřených dveří a je o ně velký zájem. Na našich webových stránkách vždycky spustíme rezervační systém a prohlídku je potřeba si předem rezervovat.
1: Je to náročné taková prohlídka?
2: Tato prohlídka pro turisty určitě náročná není, dokáže absolvovat téměř každý i s malým dítětem.
1: Přesto po většinu roku jsou interiéry jeskyně uzavřeny, zvláště tedy přes zimní období. Z jakého důvodu?
2: No, v zimním období tady probíhá hnízdění netopírů. Jeskyně Býčí skála je jedno z největších zimovišť netopírů a každou zimu jich tady napočítáme okolo 3000 kusů. Takže proto v zimě je jeskyně téměř zcela uzavřená.
1: Přesto stojí za to se sem vypravit už kvůli té scenérii, té strmé skály, kterou rádi využívají také horolezci, jako třeba v tuto chvíli. Ale toto místo je opředeno i dokonce legendami.
2: Ano, určitě. Býčí skála je opředena pověstmi a je to asi jedno z nejstrašidelnějších míst u nás. Samotná ta Býčí skála i zvenku je velice působivá. Je to asi 65 metrů vysoká kolmá skála, na které, jak jste říkal, se pohybují horolezci, ale vevnitř jeskyně archeolog Jindřich Vankl, dneska se mu přezdívá otec moravské archeologie, nalezl při svém výzkumu asi 4

0: poslední době ledové, venku všechno zmrzlé a tam se dala rozdělat oheň, ta prostora se dá ohněm vytopit. Ukázalo se, že tam jsou několikametrové vrstvy popela, takže ohně tam hořely snad po celá staletí. A takže na tu dobu to bylo asi velice luxusní a žádané bydlení pro ty pravěké lovce sobů.
1: Býčí skála je tedy jedno z míst, které určitě stojí za to navštívit, ovšem celé Křtinské údolí je zajímavé.
0: Ano, je to vlastně úsek od Adamova až ke Křtinám a je zde hodně turistických zajímavostí. Turistická značka směrem od Adamova prochází jeskyní Jáchymkou, kolem Býčí skály, pak jeskyní Kostelí, které se dají projít a je to velice zajímavé pro turisty. A vlastně před Křtinami je přístupná jeskyně Výpustek, kde je starý vojenský kryt, který je vestavěný uvnitř jeskyně. Takže opravdu doporučuji navštívit.
2: Zve k toulkám moravským krasem jeskyňář Aleš Pekárek, který k jeskyni zvané Býčí skála zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A pokud byste se o Býčí skále chtěli dovědět víc, můžete navštívit web tamní jeskyňářské skupiny býčískála.cz. Najdete tam mimo jiné i informace o příštím dni otevřených dveří v roce 2027. A nebo si otevřete naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že si můžete tuto reportáž znovu poslechnout, ale také se můžete podívat na fotografie, které pořizují naši kolegové.

minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. A do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. My jsme se ptali na nejstarší uranový důl na světě. Nápověda, tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518 a to z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a ptali jsme se, o jaký důl jde, jestli byste věděli. Za A důl Svornost, za B důl Bratrství. Tak správně bylo Ačko, jde o důl Svornost. No a ačkoliv samotná těžba uranu tady skončila v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní v Jáchymově radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, také má využití. Dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Hrálo se o flísovou deku a tu získávají pan Stanislav Seifert Měrotín, pan Martin Buchal Dubičné, pan Petr Vepřek Nemíle, paní Marie Králová Troubelice a pan Aleš Haltův Stará Paka. Máme radost, že se jim to povedlo a moc jim to přejeme. A teď, kdo vyhrává hlavní oblíbenou cenu tentokrát za měsíc září? Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, vhodný na ranní procházky nebo na večerní, noční, to kvůli bezpečnosti. No a v tom batohu najdete také flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Výherkyní se stává ze Stříbrné Lhoty paní Jana Jeřábková. Moc jí to přejeme a gratulujeme.

0: Karlových Varech najdeme nejen lázeňské kolonády a hotely, ale také pozoruhodné vily. Jednou z nich je Becherova vila, kterou si na začátku 20. století nechal postavit pokračovatel slavné likernické rodiny. Dnes dům slouží jako interaktivní galerie. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou budovou se zajímavou historií provedla edukátorka Pavla Vargová.
1: Becherova vila určitě patří k ikonám lázeňské architektury v Karlových Varech, už i tím, že vlastně je to vila slavné rodiny, která se velmi přičinila k vyhlasu Karlových Varů, a samozřejmě ty interiéry, které to jsou, inspirované vlastně dobou historismu, takže tady můžete najít prvky secese, prvky baroka, prvky renesance a podobně, takže všechno je tady skloubené na jedné budově.
2: Říká edukátorka Pavla Vargová.
1: Tady vlastně bylo takové reprezentativní schodiště, kde Gustav Becher se svojí rodinou vítal návštěvníky a své hosty, takže tady tím atraktivním vchodem vcházeli a mohli být hnedka uchvácený tím pohledem do toho interiéru. I to schodiště vlastně je skutečně osázeno 24-karátovým zlatem. Je to vlastně takové plátkové zlato, kterým se osází to zábradlí.
2: My teď tím schodištěm projdeme, kam vstoupíme.
1: Vstoupíme pod takzvaný světlík, budeme se vlastně v tu chvíli nacházet téměř uprostřed Becherovy vily, protože ta je vystavěná ve čtvercovém půdorysu, takže takhle krásně se před námi otevře pohled o několik pater nahoru a pohled do celé budovy.
2: Od roku 2011 sídlí v Becherově vile galerie. Co všechno návštěvníkům nabízí?
1: Tak kromě historických interiérů, tak si je tady možnost prohlédnout si výstavu. Tato výstava se vždycky po 2 až 3 měsících obměňuje. Je to většinou výstava moderního umění nebo nějakého regionálního umělce, anebo výstava, která nás seznamuje s historií výtvarného umění. A k těm výstavám právě tady probíhají různé doprovodné programy v ateliérech v suterénu, takže můžete přijít nejen jako rodiče s dětmi, jako senior nebo široká veřejnost, ale samozřejmě tady připravujeme programy i pro školy a pro každého, kdo rád tvoří.
2: My se podíváme teď do společenského sálu Becherovy vily. Ten se využívá k čemu?
1: Společenský sál, nebo tedy my říkáme slavnostní sál, tak zde zahajujeme právě slavnostní vernisáže nových výstav, pořádají se tady různá představení, koncerty, a původně ale to byla jídelna.
2: Takže my se nacházíme v jídelně rodiny Becherů.
1: Ano, tady původně byla jídelna s obrovským oválným stolem. Gustav Becher tady slavil své 80. narozeniny. Byl tady vlastně vestavěný nábytek, který se bohužel nedochoval. Dochovalo se pouze takové dřevěné táflování, které se podařilo zachránit, zrekonstruovat. A také tady máme portrét Gustava Bechera, který jsme dostali darem. Je to tedy jeho kopie. A za tím obrazem původně bylo takové okénko, protože za tou zdí byla přípravna jídla, byla tam kuchyně a vlastně kuchařky vydávaly tímto okénkem jídlo a služebné ho potom roznášely na prostřený stůl. Zajímavostí ještě v tomhle stále, který má teda velmi zdobený strop, má také vlastně zakončení v podobě zimní zahrady, tak tady byla taková exkluzivní věc, a to je ventilace. Už v té době, vlastně před 100 lety, tak architekt Hrell myslel na to, že se tady bude jíst, že tady bude nějaký odér sídla, tak aby nešel do celé té budovy o několik pater nahoru, tak vlastně tady těmi mřížkami, které vidíte v tom stropě, tak odcházely tyto výpary pryč.
0: Říká Pavla Vargová, která Becherovou vilou provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Dělostřelecká tvrz Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji měla být součástí československého pohraničního opevnění proti Hitlerovu Německu. Vzniklo tak několik podzemních pater s více než 0,5 kilometrem chodeb. Dnes je z ní muzeum, které ukazuje nejen vojenskou techniku, ale i každodenní život vojáků a překvapivě moderní vybavení pevnosti. A my se do ní teď vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Vápeníkovou.
1: Dělostřelecká tvrz Bouda, nedaleko Tichonina, je to součást kralického opevnění pohraničního. Já tady stojím zatím před tvrzí s Petrem Štembergem. Můžeme si v krátkosti, nějak v kostce říct něco o té historii?
2: Ta tvrz byla součástí československého pohraničního opevnění, které se stavělo mezi lety 35 až 38 proti vzrůstající moci hitlerovského Německa. To opevnění se sice nepodařilo dostavět, ale stalo se vlastně symbolem naší nezdolnosti a odhodlání bránit tehdejší stát a jeho demokratické struktury. Jak to dopadlo, samozřejmě v tom tragickém září 38 víme všichni.
1: Zvenčí to je jenom taková špička ledovce. Uvnitř je dnes muzeum.
2: Ano, uvnitř je dnes muzeum. Máme tady víc než 1500 metrů podzemních sálů a chodeb, které postupně naplňujeme různými expozicemi.
1: Jak říkáte, je to uvnitř obrovské, ale můžeme zkusit nakouknout a alespoň něco málo představit posluchačům.
2: Ano, pojďme dál.
3: My tam máme dole stálou teplotu 7. schodu, to znamená, je tam 5,5 stupně. Takže my jsme teď prošli vchodem mříží pancéřovou do prostoru vjezdu pro nákladní automobily. Je tady ještě jeden menší vchod, který umožňoval vstup posádce.
1: Hned u vchodu obrovská obrazovka.
2: Ano, to jsou právě nové technologie, které se tady zhmotnily z jara letošního roku v rámci rekonstrukce interiéru toho objektu. Ty nám mají umožnit interaktivně návštěvníkům ukázat to, jak to opevnění vznikalo a jaká byla situace v roce 1938 ze strany Německa a v rámci mezinárodní politiky.
1: Tak tady už vidíme takovou ubikaci pro osádku.
2: Ano, je to kombinovaná ubikace a střelecká místnost. Vidíme tady ležícího vojína, který spravedlivým spánkem odpočívá pro celodenní náročné službě. Vidíte nábytek, vidíte dobové uniformy a tamhle vzadu dokonce těžký kulomet vzor 24, který měl umožnit obranu tohoto objektu. To je další taková betonová katedrála, taková místnost, kam se měla zasouvat padací pancéřová vrata, která tu tvrz oddělovala od venkovního světa. Když jste vytáhla pojistku, tak se ta vrata dokázala za 15 vteřin automaticky odevřít a dotěsnit, protože ta vrata byla plynotěsná.
1: Takže opravdu technologie na výši minimálně na tu dobu.
2: Ano, byl to vlastně takový high-tech v tom roce 38. Ty objekty, třeba všechny našeho těžkého opevnění, měly splachovací záchody a štěrbinovou čističku odpadních vod, což byla opravdová rarita. Takže když se Němci potom začali vodit svoje soukmenovce, aby jim ukázali, jak velkého vítězství bez jediného výstřelu Adolf Hitler dosáhnul, tak je ku podivu nezajímala ani ta takticko-technická data, kterým nerozuměli, ale chodili si sem splachovat. Takže splachovací záchody, to tehdy byl největší hit.
0: Vypráví dobrovolník Muzea československého opevnění Petr Štemberg, který dělostřeleckou tvrzí Bouda provedl naši pardubickou kolegyni Milenu Vápeníkovou. A vy můžete navštívit každý víkend, ještě do konce listopadu. Výlety. A je tu soutěž, nová soutěžní otázka. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře nebo jako interaktivní muzeum. My jsme navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. V roce 2011 tento dům zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, anebo za B. Baron František Hildbrandt. Ačko Rudolf Jelínek, Bčko František Hildbrandt. Pošlete nám textovou zprávu, je to jednoduché, napíšete výlety, uděláte mezeru a pak Ačko nebo Bčko a uděláte druhou mezeru. Pak dopíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu, doplníte pochopitelně i směrovací číslo. Zprávu odešlete do nedělní půlnoci, tedy do té dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Je zpoplatněna, službu zajišťuje ATS Praha a té se posílají 4 koruny, respektive strhávají z vašeho telefonního účtu. Hlavní cena za říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Takže ve hře 5 turistických větrovek, no a zároveň batoh, který je bohatší, protože v něm je řada, myslím si, velmi dobrých turistických věcí. Takže co dodat? No kdybyste cokoliv potřebovali vědět, tak si otevřete na internetu naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že tam je znění otázky, to, jak se píše, jsou tam pravidla soutěže, ale co je hlavní, najdete tam všechny odvysílané reportáže, můžete si je znovu poslechnout a u každé najdete bohatou fotogalerii. Takže ten obrázek toho, kterého místa, myslím, může být velmi přesný. No a vy podle toho budete vybírat, k tomu vám taky slouží interaktivní mapa. A naplánujete si výlet a pak nám třeba dáte vědět, jak se povedl. Klidně pište na moji adresu pavel.kudna@rozhlas.cz.

0: Malebné městečko Miletín v Královéhradeckém kraji se zapsalo do srdce slavného českého básníka Karla Jaromíra Erbena i do jeho baladické tvorby. Z okna rodného miletínského domku, kde se učil, psal úkoly a později i básně, viděl daleko do kraje, i k bývalému popravišti Áklesu, kudy na koni jezdíval miletínský pán. A tak se teď můžeme s průvodkyní Růženou Hellingerovou a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou projít stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Dostaveníčko si dáme u Erbenova rodného domku.
1: Proč jsme právě tady, paní Hellingerová?
2: No, protože tady vlastně začíná ta naučná stezka, která vede k Miletínským lázním, pak ke hřbitovu a zpátky na náměstí a k věži. Úžasná stavba, protože jsem se dočetla, že to je nejstarší kamenná památka na Hořicku.
1: Když bych šla nahoru a podívala se z okna, kde prý pobýval Erben, tak se díval k lesům. Je možné, že skutečně ho to inspirovalo i k tomu začátku? Okolo lesa pole lán, hoj,
2: Je to možné? Ano, no, však my tam přijdeme k jednomu zastavení, kde na koni jede.
1: A když bychom měli charakterizovat tu stezku Erbenovu?
2: No tak je tam zmínka o většině těch balad. To vlastně bylo zásluhou našeho, já jsem členka klubu přátel Karla Jaromíra Erbena a my jsme prostě to inspirovali.
1: Tady jste se mě ptala, tak já to zkusím odhadnout. Já bych řekla, že by to mohla být polednice.
2: Přesně tak.
1: A tady je Dej sem dítě.
2: Tak.
1: A teď jsme zřejmě na dalším zastavení tak. A přiznám se vám, že tady na mě padl velmi stísněný pocit. Popraviště. Tak to je ono. Panna Maria Immaculata, ta je tady. To je právě i symbolické, že na tom místě, kde někteří lidé vydechli naposledy.
2: Kletbu zůstavují tobě, matko má, kletbu zůstavují tobě, bys nenašla místo v hrobě, že jsi mi z vůli dávala.
1: Dceřina kletba. No. Ano, tady u popraviště. My jsme teď vystoupali jen do mírného kopečku, vyšli jsme z lesa, tady se nám odkrývá obzor. Vidím asi kostelní věžičku, anebo tu věž.
2: To je ta věž.
1: To je ta věž
2: vstupní brána do kláštera. No.
1: A tady jsme objevili vyhlídka na Miletín, stále jdeme s paní Růženkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Tomuto zastavení dominuje dřevěná jezdecká socha. To je ten pán ze Zlatého kolovratu?
2: Ano.
1: K těm Miletínským lázním řeknete mi něco?
2: Hodně lidí velice bylo spokojeno, že se uzdravilo. Když se podíváme přes říčku Bystřici, nově nazýváno Bystrý. Nabízí se nám několik míst, kde mohl pobývat lesní muž z balady Záhořovo-lože.
1: Teď jsme přímo na náměstí, to je náměstí Erbenovo, nebo jak se
2: jmenuje? Ano, Karla Jaromíra Erbena.
1: A tady ta socha je prací akademického sochaře
2: Jindřicha Říhy.
1: Pod bystou básníka sedí chlapec, který čte knihu. Tady je socha Jana Nepomuckého, kterou jsme ostatně viděli i v Miletínské kapli. To je desáté zastavení. Tady.
2: To je poslední zastavení, ano. Cituji. Kytíce je z kniha, jenž musí upoutati a rozechvětí všecky struny srdce každého člověka, v němž to srdce bije po lidsku a nejvíce musí rozechvětí srdce české. Karel Václav Rais.
1: Co popřejeme našim poutníkům, kteří nás poslouchali a chtějí jít po našich stopách, ale hlavně po stopách Karla Jaromíra Erbena?
2: Hlavně, aby je to oslovilo, aby se něco třeba nového dozvěděli.
0: Přeje na procházce stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena v Miletíně průvodkyně Růžena Hellingerová. 5-kilometrovou trasou s 10 zastaveními inspirovanými Erbenovými baladami se s ní prošla také naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.

My jsme v dnešních výletech navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. No takových zajímavých budov v České republice je více, tedy těch, které jsou spojeny třeba s výrobci alkoholu, se slavnými jmény. A velmi známým je historický měšťanský dům na pražské Malé Straně. Také je spojen s jedním slavným jménem. Vlastně s několika. Dokonce ho vlastnila třeba slavná herečka Slávka Budínová. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která také vlastní slavné jméno. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena za A Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrand. Pošlete nám textovou zprávu, já už se k ní nebudu vracet. Kdybyste tápali, tak přesné znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Dodám, že hrajeme o turistické větrovky, také o hlavní cenu za měsíc říjen, o výletnický batoh hrajeme s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, nejenom pro dnešní nedělní výlety, ale pro výlety tohoto víkendu. Už chystáme, natáčíme, připravujeme výlety další. Uslyšíte opět v sobotu po 13. hodině, stejně tak v neděli po 13. hodině, hned po zprávách. Ty další už jsou nachystány právě teď, tak si je užijte. Užijte si i další program Českého rozhlasu. No a hlavně užijte si pěkný zbytek neděle. To vám za tým výletů přeje Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Majitelé domů ve Šluknově mohou nově požádat město o dotaci na kanalizační přípojku. Ústecká komunitní nadace ocenila nejlepší dobrovolnické projekty z regionu. Festival Den architektury dnes v Jablonci nad Nisou nabídne prohlídku s architektkou Magdalenou Havlovou. Zítra čekáme teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Město Šluknov po půl roce obnovilo dotace na stavbu septiků nebo domovních čistíren odpadních vod. Nově budou moct podle radnice o peníze požádat i majitelé domů na výstavbu kanalizační přípojky. Týká se to míst, kde už kanalizace vede, ale lidé dál používají žumpy nebo septiky. Město v tomto dotačním programu rozdělí 500 000 korun. Ocenění za dobrovolnictví a občanskou aktivitu v rámci programu Nestůj s rukama za zády rozdala Ústecká komunitní nadace. Cenu veřejnosti vyhrál spolek Svob Teplice za projekt Otoč pohled. Pomocí povzbuzujících nápisů v ulicích se snaží podle Michaely Kellnerové ze spolku zlepšovat náladu obyvatel. Cenu od odborné poroty si pak odnesli zástupci Krásnolipského spolku. Jeho členové pomáhají mládeži realizovat vlastní nápady a oživují šluknovský výběžek. Podle zástupkyně spolku Ireny Kubicové dodávají podrobné projekty sílu do další práce.
2: Pokud se setkáváte s lidmi, kteří mají třeba podobné smýšlení, mají podobné hodnoty, že to je nesmírně posilující věc. Tohle jsou takové okamžiky, které vám dávají třeba sílu zase tvořit dál.
0: Lidé v Jablonci nad Nisou se dnes můžou zúčastnit konference a komentované prohlídky s architektkou Magdalenou Havlovou. Koná se v rámci festivalu Den architektury. Na procházku naváže přednáška o nájemním bydlení. Program začne v 16.30. Zájemci se sejdou před jabloneckou radnicí. Doplňuje průvodkyně z pořádajícího spolku Plac Dita Procházková.
3: Návštěvníci projdou z centra přes Neptun, bývalou ubytovnu, až po Bezručovku, respektive bývalou dětskou nemocnici, která se bude přestavat na byty. Budeme si povídat o různých formách dostupného městského bydlení, nájemního bydlení.
0: Polští aktivisté spustili uzamykatelnou skřínku na potratové pilulky. Snaží se tím obejít téměř úplný zákaz potratů v zemi. Informoval o tom britský Guardian. Varšavský abortomat ženám umožňuje rychlý a anonymní přístup k práškům pomocí 6-místného kódu. Službu aktivisté navrhli pro ty, kteří nechtějí čekat na doručení balíčku nebo se bojí nechat si zboží doručit domů.
1: Počasí.
0: Dnes v noci čekáme převážně oblačno, poté bude oblačnosti částečně i ubývat a kránu se budou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty budou 10 až 7 stupňů, ráno se vyskytnou mlhy, jinak bude přes den polojasno až skoro jasno. K večeru se vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty budou 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově v ulici Březenecká stále probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut a na silnici na Semilsku u obce Klokočí také stále ještě probíhá vyšetřování nehody. Na obou místech čekejte zdržení a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po druhé vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Máte rádi pálivé? Pokud ano, tak možná víte, jaká paprička je nejpálivější. My si o tom popovídáme za malou chvíli v naší rubrice Co v učebnicích nebylo. Teď ale písničky, i ty, které nestárnou, zaspívá Michal Tučný. Těšte se i na skupinu Balet, ale teď už posílám Marka Ztraceného.
1: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: rozhlase Sever máme 14 hodin a 11 minut k tomu a právě jsme odstartovali naše nedělní pohodové odpoledne. Máte rádi pálivé? Pokud ano, možná víte, jaká paprička je nejpálivější. Pokud ne, dozvíte se to teď v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci na ředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Jiří Korn a Žal se odkládá. Tady je Český rozhlas Sever, tak jeho nedělní pohodové odpoledne. Do pekla i na špičák. Turisté v České Lípě se v sobotu letos naposledy organizovaně vydali za zajímavými místy v regionu. Tamní pobočka Klubu českých turistů připravila krátké i desítky kilometrů dlouhé trasy, kde si mohlo vybrat skoro každý. Pochodu s Adélou se zúčastnilo bezmála 100 lidí. Mezi nimi i náš reportér.
1: A já vám dám propozic.
2: Takže tak tady mám tady kartičku.
1: Takže Voskenová, tam se vám otevře trasa. A někde budete mít na cestě kontrolní bod.
2: Popisuje Lenka Pavlík, jedna z organizátorek, která tady rozdává propozice všem chodcům a cyklistům také. Jak tady vidím pana Míru Babince. Dobrý den, pane sousede.
3: Dobrý den.
2: Tak co, jdete, už máte helmu. Kolik jste teda vybral tu trasu nakonec?
3: Vybral jsem trasu 40 cyklo a loni jsem nebyl, já bych měl správně 80 letos, no ale po tom infarktu a po těch problémech, co jsem měl teda. Pan doktor mi včera říkal, že mám srdce jako zvon, tak že si to můžu dovolit vjet. Mám to schválený, no.
2: Můžu tam prozradit, kolik vám je let?
3: Mám, já to řeknu skoro přesně, víc než 81,5, ale 82 mi ještě není, takže.
4: 22
2: kilometrů teda jdete, jo?
4: 34, ale musím mít 22, protože se musím včas vrátit.
2: Říká paní Aťka. Můžu se podívat, kudy jdete teda?
4: No.
2: Tady to máte na tom. Takže vy jdete Kvítkov peklo teda, se projdete.
4: No, já jsem totiž vůbec nevěděla, kam to vedete, pro mě teď překvapení.
2: Trasy se vybírají tak, aby byly hlavně zajímavé. Letos se cestuje hlavně na jih od České Lípy, říká místopředseda Českolipského klubu českých turistů Václav Merhulík.
5: Máme z pravidla 17-18 pořadatelů.
2: To
5: jsou jedna prezenci, potom občerstvení.
6: Zásobení, aby byly buřty.
2: Doplňuje dlouholetý člen klubu Antonín Kaprál.
6: Pivečko, aby bylo chleba na hořčice základní tyhle ingredience, které jsou potřeba. Je s tím do starosti.
2: A já už také vyrazím. Dobrý den, jsem tady.
7: Už je tady, nejdřív bušťa.
2: Cílem všech tras je zahrada Vily Adéla na Děčínské ulici opět, kde se scházejí postupně jednotliví cestovatelé, turisté a budou opékat bušty.
7: Diplom a dostatí a pak mezi nás.
2: A to byla pro českolipské turisty poslední větší akce letošního roku. Ale už se plánuje novoroční výstup na Holý vrch, kterého se ročně účastní až 400 lidí z České Lípy a okolí. Jiří Jelínek, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Rotrová, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Oskara má doma, pouta se vyzkoušela nedávno. Susan Sarandonovou 24. září zadržela newyorská policie při protestu proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuvi. Zvězda filmu Thelma a Louisa nebo Mrtvý muž přichází dnes a slaví osmdesátiny.
1: Původně si chtěli jen o víkendu odpočinout. Nakonec prchají před policií a odmítají se vrátit do života, ve kterém za ně rozhodují ostatní. Susan Sarandonová jako rázná Louisa a Gina Davisová jako zpočátku nesmělá Thelma. Dvě kamarádky, otevřený kabriolet a cesta, která se v roce 1991 stala jedním z nejslavnějších filmových příběhů o ženské svobodě. Obě herečky za něj získaly Oscarovou nominaci. Sarandonové tehdy bylo 44 let a za sebou už měla pestrou kariéru. Třeba v kultovním muzikálovém hororu Rocky Horror Picture Show hrála nevinnou Janet, která se ocitne na velmi neobvyklém zámku. V Čarodějkách z Eastwicku zase jako violončelistka objevovala vlastní touhy i moc a vedle Cher a Michelle Pfeifferové pomáhala skrotit ďábelsky svůdného Jacka Nicholsona. Od rozpustilosti ale dokázala přejít k rolím, ve kterých jde doslova o život. V Lorenzově oleji bojuje jako matka o záchranu nemocného syna. Nejslavnější ocenění nakonec přinesla žena, jejíž síla spočívá hlavně ve schopnosti naslouchat. How can you sit with that scum? I'm just trying to follow the example of Jesus, who said that every person is worth more than their worst act. Řeholnice Helen doprovází vraha čekajícího na popravu. Nesnímá z něj odpovědnost, ale odmítá v něm vidět jen jeho zločin. Film Mrtvý muž přichází natočil Tim Robbins a Sarandonová za něj v roce 1996 získala Oscara. Proměnila tak až svou pátou nominaci. And the Oscar goes to Susan Sarandon and Dead Man Walking. Oh my. Thank you. Members of the Academy for including me in the fine presence of these other great actors. Do veřejných sporů přitom vstupuje i mimo filmové plátno. Před týdnem ji policie zadržela před sídlem OSN v New Yorku při demonstraci proti Benjaminu Netanyahuovi. Krátce na to ji po ověření totožnosti propustila. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Olympik dospívala a my na Českém rozhlase Sever hrajeme písničky, které nestárnou. Ale teď už pojďme cestovat v našem seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: Na nejvyšším místě silnice vedoucí mezi obcemi Lipová a Lobendava na Děčínsku stojí kaple svaté Anny. A právě k ní míříme s Evou Bucharovou.
2: Kolem kaple svaté Anny na Anenském vrchu u Lobendavy s nadmořskou výškou 418 metrů nad mořem prochází zelená turistická značka od železniční stanice Lipová k nejsevernějšímu bodu České republiky. Křížová cesta tu stojí od roku 1776. Má 13 výklenkových kaplí, doplněných Getsemanskou zahradou a kaplí. Uvádí se, že křížová cesta na Anenském vrchu byla zbudována za podpory majitele panství hraběte Salm Reifferscheita a jeho matky Karolíny z Dietrichsteinu na základě zázračného zjevení sochy svaté Anny, původně umístěné na nedalekém vrchu Jáchym, odkud se prý na Annaberg, Anenský vrch, přesunula bez lidského přičinění. Postupem času se z Anenského vrchu stalo poutní místo, kde se nejen o svátku svaté Anny scházely stovky i tisíce věřících. Tradice poutních mší se zachovala do dneška. V roce 2016 proběhla veřejná sbírka, do které přispělo 74 lidí z okolí. Z jejího výtěžku byly opraveny sochy v Getsemanské zahradě na Anenském vrchu z roku 1840. Opravila se taky jednotlivá zastavení křížové cesty. Pokud byste chtěli podniknout výlet spojený s poznáváním sakrálních památek v okolí Anenského vrchu, začněte v obci Lipová, kam se dostanete autobusovou linkou z Varnsdorfu a Rumburku nebo také dráhou Národního parku. Železniční zastávka na trase Děčín-Bad Schandau-Rumburg je od obce vzdálená asi 2 kilometry. Z centra Lipové vás povede modrá turistická značka ke křížové cestě na vrchu Jáchym a dál k baroknímu kostelu navštívení Panny Marie v Lobendavě. Tady se napojíte na už zmíněnou zelenou trasu vedoucí na Anenský vrch a dále potom kolem Vlčích pramenů dojdete zpátky do Lipové.
1: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Iveta Bartošová. Tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní pohodové odpoledne. Severní Čechy mají své hrdiny všedního dne. Ústecká komunitní nadace vůbec poprvé ocenila aktivní jednotlivce i skupiny z různých koutů regionu. Ve veřejném sále Hraničář pak rozdala ceny za sousedskou sounáležitost. Veřejnost i odborná porota vybírala z 8 nominovaných projektů, od oživování památek až po vzdělávací aktivity.
1: Fungujeme převážně v Sudetech, v oblasti s přetrhanými kořeny a jsme proto jedině rádi, že to má takovýto trend, že jsou mezi náma ti, co chtějí darovat a jsou mezi náma i ti angažovaní, kteří chtějí zlepšovat místa, kde žijí, kde studují, kde pracují.
2: Vysvětlil Petr Veselý z Ústecké komunitní nadace další význam ocenění lidí, kteří chtějí změnit region. Hlasy veřejnosti rozhodly o ocenění Michály Klenerové ze spolku Swap Teplice, která se snaží ukazovat lidem pozitivní stránku všedních věcí, třeba s prejováním povzbuzujících nápisů na chodníky.
3: Vnímala jsem, že jsou takový jako spíš negativně naladěný, všechno je problém, je to tady hrozný. A vlastně vůbec nevěděli ty hezké věci, které jako já. A jako člověk, který jsem jako do Teplic přišla, jsem jako viděla. Říkala jsem si, jak to, že ty lidi to nevidí, že to mají tady jako před nosem, jo?
2: Odborná komise pak udělila titul Sousedi roku. Ten putoval na Děčínsko zástupcům Krásnolipského spolku a jejich platformě Young Friendly Region. Irena Kubicová se svými kolegy pomáhá mladým lidem měnit vnímání Šluknovského výběžku.
4: Platforma lidí, kterým záleží na okolí, ve kterém žijí, chtějí podporovat mladé lidi v tom, aby přicházeli se svými nápady a aby realizovali, takže tak s úsměvem říkáme, my jsme tým Young, takže tým mladých lidí, anebo friendly, mezi které se řadím už já.
2: Místo klasické medaile si vítězové odnesli speciální modrou trofej z 3D tiskárny. Její vzhled navrhli studenti Litoměřického institutu technického vzdělávání. Předlohou jim byl přímo ředitel této organizace Jiří Rudolf.
5: My jsme vlastně napřed dělali figurku 10 cm, pak jsme jako to různě zvětšovali, upravovali a i zmenšili bříško, teda jako, protože jako v tom AI to jde, jako. Takže jsem zhubnul o pár kilo.
2: Ústecká komunitní nadace chce v oceňování lidí a spolků, kteří se snaží zlepšit život v Ústeckém kraji, pokračovat i příští rok. Jakub Kalaf, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Modernější systém v děčínské MHD umožní cestujícím samostatné odbavení. Nový úsek cyklostezky z České Lípy do Nového Boru bude od příštího týdne přístupný. V rakouských Alpách zemřel po pádu do rokle český občan. Zítra čekáme teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Cestující v městské hromadné dopravě v Děčíně mají snazší odbavení. Jízdenku už nemusí kupovat u řidiče. S novými elektrobusy pořídil dopravní podnik města i nový odbavovací systém. Lidé se můžou odbavit sami a použít platební nebo dopravní kartu, řekl vedoucí IT oddělení dopravního podniku Petr Turek.
2: Odbavovací jednotka byla rozšířena o dotykovou obrazovku, kde si cestující nově může vybrat variantu jízdního. Tím jsme se snažili řešit ten problém, kdy třeba zpravidla hlavně malí děti nerady komunikují s tím cizím člověkem za volantem.
0: Cyklisti z Českolipska budou moci od příštího týdne využívat novou část cyklostezky z České Lípy do Nového Boru. Otevře se ve středu. Nově dokončený úsek je dlouhý přes 1 kilometr a stál přibližně 33 milionů korun. Jeho nejdůležitější částí je podle mluvčího Nového Boru Jiřího Lebiše Nový most. Ten umožní bezpečný přejezd hlavní silnice mezi Novým Borem a Českou Lípou.
3: Stavba byla technicky náročná také kvůli území, kterým prochází. Zasáhla do zeleného pásu podél silnice i mokřadní lokality v okolí tzv. Novoborské Amazony. V citlivých místech proto vede stezka po dřevěné konstrukci, která umožňuje zachovat přírodní charakter území. Na průběh prací dohlížel také biologický dozor.
0: 36-letý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na Rakouskou horu v Salzburské oblasti. Informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu sestupujícím horolezcům chytil skálního bloku, který se odlomil. Podle rakouské policie se zřítil do rokle z výšky zhruba 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt. Francouzská prokuratura podezřívá dvě osoby spojené se středoškolskými demonstracemi z pokusu o vraždu policisty. Dva protestujícího surově zbyli v Belfortu na východě země. Protesty proti špatným podmínkám ve školství na mnoha místech Francie přerostly v násilné střety s policií.
1: Počasí.
0: V noci čekáme převážně oblačno, poté bude oblačnosti taky částečně ubývat. Nejnižší noční teploty budou 10 až 7 stupňů Celsia. Ráno se místy vyskytnou mlhy, jinak bude přes den polojasno až skoro jasno a k večeru se vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty budou 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U stráže pod Ralskem v Dubnici traktor porazil sloup elektrického vedení. Na místě už zasahuje pomoc, ale počítejte se zdržením. A stále probíhající práce na silnici jsou na dálnici D8 mezi 70. a 67. kilometrem. Z Ústí nad Labem ve směru na Prahu. Levý jízdní pruh je z důvodu údržby povrchové kanalizace uzavřen. Čekejte tady taky zdržení a jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po třetí vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Lesy České republiky představily veřejnosti, jak se podařilo obnovit lesy zasažené poslední kůrovcovou kalamitou. Na výsledek se mohli podívat také lidé v Lužických horách u Svoru na Českolipsku. Více vám řekneme v reportáži chvíli před 16. hodinou. Teď ale posílám písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá Petr Novák, zaspívá i Petr Rezek a teď posílám Darinu Rolencovou.
1: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Petr Novák dospíval a taky nám pomohl otevřít i druhou hodinu našeho nedělního pohodového odpoledne. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes naposledy vám v řidičské abecedě nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Povídáme si o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout.

0: světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Skupina Činasky, jejich hlavolam, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Pojďme se podívat na to, jaké bude počasí a o tom si budu povídat s ústeckou meteoroložkou Lenkou Doškovou. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Lenko, tak jak se počasí bude vyvíjet ještě v průběhu dneška, večera a třeba noci?
1: Tak teď aktuálně máme většinou oblačnou oblohu, ale jsou na místa, kde až skoro zataženo, zase naopak třeba na jihozápadě tam máme i místa, kde je polojasno. Je to takhle trošku proměnlivější dnes a je více oblačnosti než včera. Teploty nám už moc stoupat nebudou, zastavily se nám dnes na nějakých 19 až 22 stupních Celsia a oblačnost nám už během dne ubývat moc nebude, spíše to nechá až na pozdější večer, naopak během noci bude ubývat.
0: Určitě nás všechny zajímá, i co zítřek, jestli se zase objeví to babí léto krásné.
1: Je to tak, objeví se určitě babí léto, přinese nám velký rozptyl teplot, protože ráno budeme mít celkem chladno, ty nejnižší teploty očekáváme nejčastěji mezi 10 až 7 stupni Celsia, ale tam, kde se nám vyjasní trošku dříve, tak tam ty teploty můžou klesnout až na 5 stupňů Celsia, v údolích klidně i méně a budou se nám taky tvořit mlhy, takže ráno ještě na řadě míst bude mlhavo, mlhy se nám ale budou rozpouštět a pak už teda budeme užívat sluníčka, budeme mít jenom maximálně skoro jasnou oblohu a teploty nám zítra vystoupají odpoledne na 20 až 23 stupňů Celsia.
0: O počasí jsem si povídala s ústeckou meteoroložkou Lenkou Doškovou. Moc díky.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hanka Zagorová a její Počítadlo lásky. Tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní pohodové odpoledne. Psala se druhá polovina 19. století a Teplice byly důležitým městem Rakousko-Uherské monarchie. Právě v Teplicích byla zprovozněna vůbec první telefonní linka.
1: Nám všem známé Halo Halo se poprvé v telefonním sluchátku v Čechách ozvalo 10. dubna 1881. A bylo to jak jinak než u nás na severu Čech. Pouhých 5 let po Bellově převratném vynálezu a 3 roky od první telefonní linky ve Spojených státech jste mohli telefonovat v Česku mezi Duchcovem a Ledvicemi. První telefonní linku nechal vybudovat saský podnikatel Richard Hartmann. Byla celé 2 kilometry dlouhá a vedla ze správní budovy Ledvického uhelného dolu na nádraží v Duchcově. Richard Hartmann byl velice bohatý průmyslník. Jeho strojírenská firma vyráběla lokomotivy v Saské Kamenici. Rozmach, který přinesla průmyslová revoluce, mu umožnila investovat do technologických novinek. Jednou z nich byl právě zázrak z Ameriky. Telefon. Můžeme se jen domýšlet, jak zněl asi první telefonický hovor na našem území, ale traduje se, že typické halo halo údajně používal už vynálezce telefonu Bell, ale u nás se zpočátku do mikrofonu říkalo hej hej. A k Teplicím a vlastně i k Ústí nad Labem se váže ještě jedno telefonní prvenství. Mezi Přístavem a Lázeňským městem byla totiž v roce 1888 zavedená nejstarší meziměstská telefonní linka.
2: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Magazín Forbes zařadil oční lékařku Andreu Janekovou mezi 50 nejlepších lékařů Česka. Letos provedla první implantaci torické čočky na světě. A Tomášovi s diabetickou retinopatií v pokročilém stádiu vrátila zrak na oční klinice Praha.
2: Teď samozřejmě si to užívám a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky.

0: Petr Rezek a jeho nejkrásnější déšť. 15 hodin a 39 minut k tomu pokračujeme v našem nedělním pohodovém odpoledni a teď už jdeme cestovat v seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: Eva Bucharová vás zve na lesní stezku do Česko-Saského Švýcarska. Výlet s podporou vlaku povede z Děčína do Děčína.
2: Náš výlet začínáme v Děčíně. Nasedneme do vlaku a vystoupíme na první saské zastávce v Šéně. Odtud se necháme vést žlutou turistickou značkou. Je trochu legrační, protože my jsme zvyklí na takové ty vzorné tři proužky, ale v Sasku je to prostě taková čmouha, žlutá čmouha natřená na stromě. No ale nevadí, hlavně, že je to žlutá, která označuje takzvanou lesní stezku a my se vlastně po té lesní stezce vracíme zpátky do Česka, konkrétně do Dolního Žlebu. Celá ta stezka vede vysoko nad řekou Labe, lesem po vrstevnici. Je to sice 6 kilometrů, ale je to procházka velmi příjemná a velmi nenáročná. Jsou na ní skalní vyhlídky, na Labe a na Lapískovce a také můžete obdivovat spoustu kamenných hrází, kamenných koryt potoků, které tady byly vybudovány, počítám tak před 100 lety a možná ještě dříve. Největší atrakcí lesní stezky jsou impozantní kaskádovité vodopády na potoku Šíbach. K ním se dá sestoupit také po kamenných schodech. Můžeme si tady udělat delší pauzu, posedět, posvačit, odpočinout si a nasávat ten příjemný lesní vzduch nasáklý vodou. A po odpočinku pokračujeme po lesní stezce dále, kolem potoků a jezírek, až se dostaneme k rozcestí, kde už na nás čeká česká zeleně značená cesta, která vede ke Klopockému vodopádu. A tahle cesta je taky velmi zajímavá, protože ona vlastně vede potokem. Takže tady přeskakujeme z kamene na kámen a počítám, že když je po dešti, když je více vody, tak jít touto cestou, ale bude asi trošku problém. A potom naší procházku dokončíme do Dolního Žlebu na vlakovou zastávku. Vlak nás odveze zpátky do Děčína.
1: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Brontosauři a jejich stánky. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Od poslední kůrovcové kalamity, která v Česku naplno vypukla v roce 2018, vysázely lesy České republiky společně s dobrovolníky miliony nových sazenic. Při akci Den lesů nové generace lesníci na 7 místech v republice představili veřejnosti, jak se podařilo obnovit lesy. Jedno stanoviště měli také ve sporu na Českolipsku v Lužických horách.
1: Ještě nejsme na konci určitě, protože máme před sebou ještě nějakou část práce, kdy musíme ty kalamitní plochy obnovit.
2: Kde třeba?
1: Určitě je to tady v lokalitě České Lípy, Lužických hor a ještě lesní správy Rumburk.
2: Říká náměstek pro lesní hospodářství František Gebhardt. Na dní lesů nové generace si lidé můžou podívat na nově vysázené stromky, je tu výstava dravých ptáků, přehlídka práce s drony v lesnictví a jiná technika, ukázka práce s pilou a zvěřinové dobroty. Pokračuje ředitel pro severní Čechy Václav Bašta.
3: Dnes je tu akce Lesů České republiky Den lesů nové generace, kdy jsme pozvali návštěvníky do lesa a veřejnost, aby se společně s námi vrátila místa, která jsme v době těsně po kůrovcové kalamitě společně s nimi obnovovali. Aby jsme jim dokázali, že jsme náš závazek lesy opět obnovit po kalamitě splnili.
2: Podařilo se naplnit, to znamená, že to, co se při kůrovcové kalamitě vytěžilo, tak se lesům České republiky spolu s dobrovolníky podařilo zase nasázet zpět.
3: Je to tak, nejenom nasázet, ale využíváme i takzvané přirozené obnovy, to znamená část těch lesů obnovujeme uměle, vypěstujeme v lesních školkách sazenice, které na to místo do lesa přesadíme.
2: Jak byste vlastně zhodnotil tuhle tu poslední kůrovcovou kalamitu? V tomhletom tisíciletí asi byla nejhorší?
3: Určitě byla největší, co se týče svého rozsahu.
2: Předpokládám, že vzhledem k tomu, že ta kůrovcová kalamita byla poměrně nedávno, jsou tady k vidění třeba nějaká opatření proti tomu, aby se ta kůrovcová kalamita neopakovala?
3: Po lese můžete vidět opatření typu lapáků a lapačů. Lapače jsou v podstatě umělé feromony, které lákají kůrovce a lapáky jsou stromy, které jsou pokáceny, překryty chvojím a v podstatě s tím, jak ten strom postupně zasychá, tak na sebe toho kůrovce láká.
2: Teď mají lesníci kůrovce pod kontrolou. Na obnově biodiverzity dál pokračují. Z Lužických hor Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Lužických horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Českém Švýcarsku začala stavba turistické cesty z Mezní Louky do Mezné. Na trati z Lovosic do České Lípy začíná pětidenní výluka. Bývalá márnice ve Frýdlantské nemocnici se změní na energocentrum. Zítra čekáme teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. V Českém Švýcarsku začala stavba turistické cesty, která spojí Mezní Louku s Meznou. Jde o část obce Hřensko na Děčínsku. Nová cesta umožní lidem vyhnout se chůzi po silnici, kde jezdí auta. V provozu bude v příští návštěvnické sezóně. Řekl to mluvčí zprávy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Cestující na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou musí od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě. Informovala o tom Jana Hinterholzingrová z Českých drah. V Úštěku, Úštěk, Česká Lípa, totiž začíná pětidenní výluka.
2: Na trati bude zavedená náhradní autobusová doprava. Spoje ale nebudou zajíždět do zastávky Dubičná. Pro obsluhu této zastávky bude jezdit linka mikrobusu, a to v úseku Dubičná, blíže Vedli a zpět. Omezení potrvá do pátku 9. října. Z Lovosic, Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Část areálu nemocnice ve Frýdlantu na Liberecku se změní na 2,5 roku ve staveniště. Demolice čeká budovu bývalého dětského oddělení, místo které vznikne nový pavilon pro ambulance a laboratoře. Ještě předtím čeká rekonstrukce i bývalou márnici. Nově v ní bude energetické centrum celé nemocnice, říká technický ředitel stavební firmy Syner Václav Brodský.
3: Ve který pak bude kotelna a medicinální plyny, ale ta kotelna musí být první, aby jsme mohli vlastně zbourat barák, kde je současná kotelna, a musíme zároveň s tímhle objektem udělat nový inženýrský sítě, se kterými se napojí všechny ostatní objekty. Takže 10 měsíců prvních bude rekonstrukce tohohle domečku, pak teprve začne ta hlavní výstavba.
0: Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklu a osobních aut, říká mluvčí ministerstva Alena Míl.
1: Počasí.
0: Dnes v noci čekáme převážně oblačno, poté bude oblačnosti částečně ubývat a k ránu se budou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty budou 10 až 7 stupňů Celsia, jinak zítra přes den bude polojasno až skoro jasno, k večeru se vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty budou 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 38. kilometru ve směru na Prahu havarovalo vozidlo. V Ústí nad Labem v ulici Drážďanská taky probíhá vyšetřování nehody auta a motocyklu. Na místě už by měla být policie. V obou místech očekávejte zdržení a jeďte opatrně. Z Českého rozhlasu přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
5: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
4: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
5: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
4: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
5: Tak se pochlup.
4: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
5: A kdože?
4: Vašek Vidra.
5: Kdo? Kdo?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Felix, říká to já schování?
2: Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky, pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a já jsem řekl, je schody, a proběhl jsem se po nich nahoru a dolů a když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak jí muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovod Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
4: Václav Vidra

0: Že nevím, jsou čeli, no.
1: Mě to oslovíš, Vítra?
0: Sorry, vole, pančeli, no.
1: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve čtvrté třídě základní školy.
0: Můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
1: Vítra, jak tě můžu nechat prolézt vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
0: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
1: Víš co, Vítra? Já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova poz.
0: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
1: To je strašně, já tě to řeknu, Vítra. Ty seš exot.
0: Hele, to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
1: Panenko skákavá, tohle je familie.
0: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glok, glok, glok, glok, glok, glok, glok, glok.
1: Tak co? Jsou tady všichni?
0: Určitě.
1: Kde je Černocká? Chlouba mý třídy.
0: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
2: Já se moc omlouvám.
1: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
2: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
0: Se na něj podívej asi za větší obědy, ne?
1: Nejenom za větší obědy, Vítra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A protože jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vítra!
2: Ano.
1: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
0: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
1: Nebylo, Vítra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
2: No?
1: Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
2: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
1: Kdo složil operu liška bystroučka?
2: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
0: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
1: Lišku bystroušku složil Leoš?
2: Mareš.
1: Leoš Janáček, Petro.
2: Jo, Janáček, no jo. Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vítra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
0: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
1: Vítra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
0: Slavie.
1: Demokracie! Sociální demokracie!
0: Říkám, no.
1: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
0: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
1: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečuk takhle na mě.
0: To je to jedno, ne?
1: Není to jedno, Vítra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vítra. Dvakrát dvě, čtyři.
0: No
1: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vítra.
0: Sociální demokracie. Špidla.
1: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, viď? Klasika, no?
2: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
1: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
2: Dostojevský.
0: Dostojevský je nahoře?
1: Co to je Dostojevský?
0: Ruská trojka.
1: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
2: Ano.
1: A idiot!
3: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec.

0: začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych na to, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
1: jako pokojů,
0: obrázky,
1: nebo...
0: obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bejvalo. Malíř, takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce, taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
1: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
0: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
1: Kdo chcárna a co chcárna?
0: Ano, ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhla možná.
1: No tak počkej, Picasso, kubisti, že mohl si...
0: No to jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
1: Takže znouzectnost?
0: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
2: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
0: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
3: Český rozhlas Sever, rádio

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického dudáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady, mám to nesvět.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, mohle to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To no. Mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo. Ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, ať, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no, tak nebo to víte co, tak to vydejte podílek třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku, nebo
3: ve Sluníčku, no. No, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
4: A co?
3: No, no a co, já nevím, no a co, tadyhle například vy píšete v kapitole, ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle, Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete, to přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: Kapitole o Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? To je, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukl, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, no. To je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunuluje stavební spořitelnu?
4: Víte vůbec, jak ty lišky plišou, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No,
3: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Já jsem nějaký páral nebo co?
3: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jinýho, ne?
3: Já nevím,
4: co. Tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo, takže právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: No jsem poděděl jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutný?
2: Taky bývám smutný, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Preis.
4: Jak to tenkrát bylo, něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih a byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Nedřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval, jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchyně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím, zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický, víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči,
6: no,
5: víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá, jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor, ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bysme se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávodal.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co?
6: No?
5: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to být. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádný mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči si na ní mohl nechat.
5: Ježišo, už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšila facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem jí neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem jí štipla sama.
5: Co mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to jsi takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. Z čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, au, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu!
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
5: Já tě zvu na slavnostní večeři.
6: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
5: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
6: Ty jsi blbej.
5: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
7: Bordel erotický.
6: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
5: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalý živly. A navíc kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
6: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
7: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
6: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
5: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem. Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán provádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace a říká, pane Novák, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? A říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol.
5: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no, vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal, umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez poz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Kvůli střeleckému výcviku bude skoro celý říjen uzavřená silnice mezi Chožovem a Nečichy na Lounsku. Majitelé domů ve Šluknově můžou nově požádat město o dotaci na kanalizační přípojku. Ústecká komunitní nadace ocenila projekty zlepšující život v kraji. Zítra čekáme teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Zítra začne na střelnici Vršovice u Loun střelecký výcvik. Bude proto až do čtvrtka uzavřená silnice mezi Chožovem a Nečichy. Vždy od pondělí do čtvrtka to tak bude i v dalších dvou týdnech a také 29. října. Podle Anety Klocové z Lounské radnice bude omezení platit od 9 do 14 hodin. Budou tam jezdit i vozidla integrovaného záchranného systému. Město Šluknov po půl roce obnovilo dotace na stavbu septiků nebo domovních čistíren odpadních vod. Nově budou moci podle radnice o peníze žádat i majitelé domů na výstavbu kanalizační přípojky. Týká se to míst, kde už kanalizace vede, ale lidé dál používají žumpy nebo septiky. Město v tomto dotačním programu rozdělí 500 000 korun. Žádosti je možné podávat do poloviny listopadu. Ústecká komunitní nadace ocenila spolky za snahu měnit region k lepšímu. Cenu od odborné poroty získal Krásnolipský spolek za práci s mládeží. Pomáhá mladým lidem uskutečňovat jejich nápady k oživení Šluknovského výběžku. Ocenění od veřejnosti pak získal Teplický svob za projekt Otoč pohled. Pomocí povzbuzujících nápisů v ulicích se snaží podle Michaely Klenerové ze spolku zlepšovat náladu obyvatel.
2: Vnímala jsem, že jsou takový jako spíš negativně naladěný, všechno je problém, je to tady hrozný. A vlastně vůbec nevěděli ty hezké věci, které jako já jako člověk, který jsem jako do Teplic přišla, jsem jako viděla. Říkala jsem si, jak to, že ty lidi to nevidí, že to mají tady jako před nosem, jo?
0: Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku. A ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. K projednání příslušného návrhu se podle něj vláda vrátí během několika týdnů.
3: Minimálně se můžeme podívat na neobsazené pozice, pak na přirozené odchody. Máte lidi, kteří jsou v důchodovém věku a přirozeným způsobem odchází. A teď jenom otázka, jestli budou nahrazeni nebo jestli nebudou nahrazeni. A poté se podívejme, jestli tady všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici.
1: Počasí.
0: V noci čekáme převážně oblačno, poté bude oblačnosti částečně ubývat a k ránu se budou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty budou 10 až 7 stupňů. Ráno stále mlhy, jinak bude přes den polojasno až skoro jasno a k večeru se vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty budou 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V České Lípě v ulici Moskevská je aktuálně nehoda. Havarovala tam dvě vozidla a na místě probíhá vyšetřování. A další vyšetřování nehody probíhá taky v Krištofově údolí na Liberecku. I tady už jsou na místě záchranáři. Tak jezdíte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Kultura na severu.
1: Vítejte. Hezkou letošní první říjnovou neděli a dobrý poslech k tomu vám přeje Slávka Brádlová. Dnes jsme přímo nabití pozvánkami. Koncert skupiny Laura a její tygři v Mostě, dobrohraní Petra Lichtnera a spol v Ústí nad Labem, vzpomínka na Karla Kryla v Roudnici nad Labem, oživlý středověk v archeoskanzenu Březno u Loun a další tipy. Dnes také uzavřeme četbu z knihy Miloslava Neverlého Chvála zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců.
0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Tím prvním hostem, kterého jsem pozvala do dnešního vydání týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever, je Karel Šúcha. V tuto chvíli se role obracejí a zvát bude on, protože skupina Laura a její tygři chystá velké turné, takové řekla bych až mimořádné.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Sever. Já jsem Karel Šúcha, Laura i tygři a naše kapela slaví právě 40 let koncertování na planetě Zemi. Neopouštíme planetu, nemáme to v plánu ani schopnosti, ale přijedeme do Mostu a přijedeme ve velké sestavě. Kdo ví, o čem je řeč, tak s námi bude Ilona Čáková, Martin Pošta, Lenka Nová, Bohuš Vytásek. To je taková čtveřice těch asi nejlepších zpěváků, co kapelou prošli, plus naše současná Tereza Hálová. A uvidíte nás v Mostu 10. října, nová arena Obzor v Mostě. Přijďte se podívat. Vy, co nás znáte od začátku, i vy, co jste nás v životě neviděli.
0: Myslíte, že jsou tací, kteří vás ještě neviděli, neslyšeli?
1: Já bych řekl, že to je 99,9% světa.
0: Pokud to berete ve světovém měřítku, tak docela dobrý poměr. Jak bude vypadat program? Protože vím, že jste vydali novou desku, nové album. Na druhou stranu, ale ti fanoušci ti čekají na ty své pecky. Tak jak se to namíchá?
1: Tak je to namíchaný s převahou těch známějších písniček, jde o to, že právě ty zpěváci, co jsem jmenoval, každý měl svůj období v té kapele a každý má svý jakoby písničky, které jsou byly stavěny pro něho. Každý bude mít svůj vstup, 5-6 písniček, potom ve finále zaspají spolu ty nejznámější písničky, ale zároveň, jak jste správně říkala, vydali jsme album Most, který se jmenuje Po městu Most, kde já jsem se narodil a kde ta kapela vznikla. A to přivezeme sebou na vinilech, takže to ještě zbírá vinilový desky, bude mít možnost koupit. A z té desky zahráme 4 písničky. Jo? Obvykle vždycky se z nový desky do koncertu dostanou tak 2 písničky, takový ty nejstřižnější. Ale tady jsme si řekli, když ta deska vychází současně, tak by bylo asi dobrý zahrát aspoň 4 písničky.
0: Nedávno jsem slyšela rozhovor s Petrem Naděm, který se tak trochu vymezoval proti zpěvákům, muzikantům, kteří říkají, že některé písničky, které to publikum chce a chce pořád dokola, že jim už to jde na nervy. A Petr nám říkal takovou docela chytrou myšlenku, ale oni nejdou vlastně na toho zpěváka, na tu skupinu, oni jdou na tu svoji písničku. Tak teď tedy otázka do živého. Máte vy z toho už opravdu

0: Rogerou nebudeme.
1: Tak zdá se, že pro ten koncert nebo pro to letošní turné, které nese název docela bych řekla případný, In Vykřičník Ventura, čili je to taková inventura těch 40 let, takže bude to dobře namíchané jak z těch hitů minulých, tak tedy z těch písniček, z kterých se třeba hity teprve stanou. Vy jste výsadní autor hudby i textu, takže ta odpovědnost tady plně za vámi.
0: Víte co, to je takový, o těch písniček nikdy nevíte. Jo? Já když jsem byl hodně mladý, když jsme začínali, tak jsem dokonce měl takovou chybu svoji vlastní vnitřní, že když ty písničky se staly známějšími, třeba dokud budu hráli to v rozhlasech, tak já to přestal mít rád. Já jsem si říkal, no, to už je moc oposlouchaný, jo. Dneska už to samozřejmě nemám, od nás nikdo v rozhlase tak nehraje často, aby se mi to jako přejedlo. Prostě já už to dneska mám tak, že koukám, jak se líbí ta písnička, mě to je hodně důležitý, ale taky jak se líbí lidem. A když se líbí lidem, tak je to pro mě znamení, že je prostě dobře, protože hrajem pro lidi, že jo, nehrajem pro sebe.
1: Rekapitulace malá, turné, inventura, turné skupiny Laura a její tygři, 10. října zastávka v Mostě.
0: Nový Obzor Arena.
1: Od 19 hodin. No, já bych pro tuhle chvíli doporučovala, abychom si dali alespoň malinkou ochutnávku z toho nového alba Most. A bude to Jezero Most.

0: tím druhým hostem dnešního vydání týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever je Petr Liftner. Jméno vám dost dobře známe, protože je to částečně kolega, má na Českém rozhlase Sever svůj vlastní hudební pořad, Hudební hledání. A dnes ale nebudeme povídat o hudebním hledání, ale o dobrohraní. No a když se řekne dobrohraní, tak můžeme to chápat hned dvěma způsoby najednou. Dobrohraní, jakože někdo hraje dobře, o tom u tebe žádná pochybnost, a nebo je to hraní pro nějaké dobro.
1: Hezký den všem posluchačům. Dobrohraní je vlastně hraní, nebo není to jenom hraní. Může to být třeba i v budoucnu činohraní, ale to jsme ještě nevyzkoušeli. A je to třeba i kouzelnictví v podání kouzelníka Richarda Nedvěda. Takže vlastně je to hraní si se všemi uměleckými směry pro dobro někoho, koho já a lékař Jakub Avenarius vyberem, nebo jsme vybrali. A my jsme to tak nějak jakoby zaměřili na to, že budeme vybírat vždycky dětského pacienta, který by potřeboval nějakou pomoc. No, to dobrohraní, zrovna když vznikal ten název, tak musím poděkovat svý ženě, která na to přišla. Jsme tak jako hledali různé varianty, co ještě nejsou zabraný, a tohle nikdo nemá.
0: Teď to máte vy, tahle parta. Letos se chystá další koncert, takže je to už druhý, třetí nebo?
1: No, vlastně my plánujeme druhý. Měl být původně na jaře, kde měl být Laco Deči, ale měl problémy se zdravím, tak jsme to, dá se říct, odložili. Jenomže vlastně odložení znamená, abych řekl, víc jak z půlky plánování znova. No, nový termín, nový lidi, protože termíny jsou obsazený pro někoho i rok dopředu, takže plánujeme ročník druhej a ten první se uskutečnil nějak v prosinci 2024 a to dopadlo si myslím tak hezky.
0: Pro koho to bylo? No a taková, řeknu až materialistická otázka, kolik se povedlo vybrat?
1: Bylo to pro rodinu holčičky, tak zase nevím, jak ta anonymita, to je vždycky těžký to domluvit s těma lidma, ale byla tady s Ústí nad Labem, měla problémy se štěpením bílkovin, taková vrozená vada, byla závislá na zaprvé rychlý dopravě do nemocnice a na hodně speciální stravě a na lécích, které tady v Čechách nejsou legální, jako zlegalizovaný, jo? Protože pojišťovnám se nevyplácí mít to zlegalizovaný, když je těch pacientů jenom pár, to bohužel takhle chodí. Takže vybralo se kolem 115 tisíc, už si to přesně nepamatuju, a bylo to hlavně proto, aby vlastně ta rodina se mohla co nejdřív dopravit do špitálu na to, aby byli pojízdní. Ty problémy jsou různý v různých rodinách, takže to byla ta první akce.
0: To všechno už víme. A já si myslím, že by byla škoda ochudit posluchače také o jednu z tvých písniček. Tak co bys tak vybral, co bys sám rád slyšel?
1: Tak my zrovna tady v rozhlase Dole točíme novou písničku s celou kapelou a s Eliškou, ale ještě ji nemáme furt hotovo. Myslím si, že ji vypustím až tak v listopadu. Takže když tam bude Eliška na té akci, že prozradím další hosta, tak můžeme dát společnou naší z měsíce na měsíc klidně.
2: Záruku máš v tom, že nemáš žádnou, stejně jednou všechny padnou, po nich šluz.

0: Dozněla písnička Z měsíce na měsíc, sourozenci Liftnerovi, Eliška a Petr. Petr je naším dnešním hostem a já myslím, že už je nejvyšší čas prozradit program toho letošního Dobrohraní. Taky kde to bude, kdy to bude, no a ten program, ten je nejzajímavější.
1: Určitě, tak Dobrohraní ročník číslo 2, přesunutý na 11. října, se uskuteční opět v Národním domě v Ústí nad Labem. Pořadatelé jsem já a můj kamarád Kuba Avenarius, lékař, třeba i lékař české volejbalové reprezentace, což se tak nějak promítne i do tohoto večera Dobrohraní, kde teda budou k vidění, myslím si, že i řady volejbalových tváří, dražby některých drezů a program doplní samozřejmě členové mé kapely, Eliška Liftnerová, která tenkrát nemohla, protože zrovna zpívala s Melaněm Čepelkou v Praze, takže tentokrát to vyjde. A můj kamarád Xindl X, Richard Nedvěd, toho jsem zmínil jako kouzelníka, takže si ten večer tak nějak jako hezky rozvrhneme časově, tak aby si všichni našli to své a aby jsme si to udělali hezký. Věřím, že se to povede a že zase budeme na konci, až to všechno sečteme a odevzdáme spokojený, že jsme udělali hezkou věc.
0: Možná bychom mohli ještě říci, pro které dítě je tento benefiční koncert určený. A taky by mě zajímalo, jestli je to otázka dobrovolného vstupného, nebo je vstupné předepsané a odevzdává se.
1: Vstupné je předepsané a musím říct, že je opravdu všech 500 korun na holčičku. Je to Anička z Litoměřic, ráda sportuje, ale v dětství si prošla mozkovou obrnou. A přesto teda jako jí to nebrání v tom, aby za pomocí vozíku a za pomocí svých příbuzných zdolávala třeba půlmaratony, jezdila i jako faninka na zápasy házenkářů do Lovosic. Mě nejvíc pobavilo na té návštěvě, když jsme s doktorem byli u nich doma s Kubou, takže je to celá spartianská rodina a já jsem sešívaný, takže ta pomoc ta bude úplně napříč všemi žánry a všemi tábory fanouškovskými. Na to se těším a tentokrát půjde o to, že bychom jí rádi pořídili elektrický pohon k vozíku, aby vlastně byla víc soběstačnější a daleko s nás se dopravovala na všechny, nejenom sportovní akce, který by ráda navštívila.
0: Ještě jednou, kde, v kolik?
1: Neděle 11. října, vstup od 18 hodin. Bar prý zavírá o půlnoci. Já jsem zvědavý, jestli se tam tak jako dlouho vydržíme, protože je to teda neděle, pondělí se jde do práce, tak proto i začínáme dřív, aby všichni měli čas přijít dříve a místo, jsme si říkali, Národní dům účinkujících a program. Ten se ještě furt vyvíjí a já věřím, že jeden dopředu zjistíme a zařadíme tam ještě tohle a tohle. Takže neděle 11. října Národní dům Ústí nad Labem od 18.
0: Shrňme si to. 10. října v Mostě skupina Laura a její tygři, 11. října v Ústí nad Labem Dobrohraní, Petr a Eliška Liftnerovi, Xindl X a kouzelník Richard Nedvěd. No a tím pozvánková nabídka ani zdaleka nekončí.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, týdeník Kultura na Severu. A že se nám toho na Severu děje a dít bude spousta. Například v Roudnici nad Labem si zítra, 5. října, připomenou písničkáře Karla Kryla. Večer v Café Říp nabídne od 19 hodin 90 minut plných silných melodií i nadčasových textů. Písně doprovodí slovo Jiřího Mizery, alias George, o Krylově životním osudu i jeho inspiracích. Obecní dům v Duchcově zve na 7. října na 16. hodinu na setkání, tentokrát s Jiřím Wolfem, který bude vyprávět o životě mloků. Památný den sokolstva si můžeme připomenout 8. října v Ústí nad Labem. Sraz účastníků je v 17.30 na kostelním náměstí, tedy u kostela se šikmou věží. Pak se všichni vydají k Labi, kde budou pouštět světýlka na památku statečných sokolů. A prožitky na vlně středověku nabízí Archeoskanzen v Březně u Loun. Těšit se můžete na vikingy, kováře, hrnčíře, lazebníka s obří kádí, středověkou tiskárnu, koně, sklářské techniky, kapelu Subulkus a další atrakce. A na závěr bych vás pozvala i k televizní obrazovce. Možná už jste zaregistrovali nový pořad České televize Talk Show na jednoho, kdy známou osobnost zpovídají lidé na autistickém spektru, kteří svět vnímají a komunikují jinak než většinová populace. Jednou z tazatelek je i Dodo a jí jsem se zeptala, na koho se těšila nejvíc.
1: Já jsem se zatím účastnila všech, doufám, že to takhle bude i nadále. Každopádně já jsem člověk, který je tak trošičku mimo tu popkulturu, takže vlastně nejvíce jsem se těšila na Jana Cinu, protože jsem ho znala ještě, když jsme sledovali všichni Tvoje tvář má známý hlas před asi 10 lety, no ale mě asi nejvíc blízký byl vlastně Leoš Mareš, protože jsem zjistila, že mám asi nějakou jako podobnou aspiraci, že jak on je moderátor, tak já bych hrozně ráda se mu jednou rétoricky podobala, protože já zase se věnuju sem tam o světě o autismu už asi jako 7 let, takhle někde vystoupím a prostě ty jeho rétorické schopnosti jsou pro mě velmi inspirativní.
0: No řekla bych, že slovní zásoba vám nechybí, artikulace taky ne, takže nakročeno dobře. Dá se říci, že by třeba tenhle projekt nějakým způsobem vás přiměl i přemýšlet o té budoucí životní profesní dráze?
1: Pro mě profesní dráha to je docela jako složité téma, protože zároveň pak do toho přesně vstupují moje specifické potřeby. Já to beru tak, že se snažím té budoucnosti moc nebát, protože si říkám, že vlastně vždycky to nějak prostě dopadne a že třeba se nakonec pozitivně překvapím, ale byla bych ráda, kdybych minimálně stále zůstala autistickou a i jinou sebeobhajkyní, protože mám spoustu jiných téma, o kterých bych ráda ještě jako mluvila takhle třeba na veřejnosti a o kterých mluvím. Takže jako určitě chci, aby to stále bylo významnou součástí mého života.
0: Další talk show na jednoho odvysílá Česká televize ve středu 7. října večer na prvním programu. A hostem bude cukrář Josef Maršálek. Další týden 14. října pak bude hostem zpěvačka Anna K.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Dnes se v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever naposledy zaposloucháme do úryvků z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců. Text pro rozhlas upravil Josef Kroutvor mladší, v režii Lukáše Hlavici čte Libor Hruška.

měsících bloudění zadní zemí, českým Švýcarskem, mě napadlo, jaké by to mohlo být za zemskou hranicí v saském Švýcarsku, v zemi nazývané ve starých mapách Sächsische Felsengebirge, saské skalní nebo skalisté hory. Oba kraje jsou vlastně geograficky shodné. Uměle je rozděluje jen historická zemská a státní hranice mezi německým Saskem a Čechami. Stejné skály a mechy v českých i saských roklích. Stejně čistá Křinice. Spojuje je i 200 let staré jméno Sasko-České Švýcarsko. Jméno, kterému zůstalo po dvou švýcarských umělcích. Ti žili od roku 1776 v Drážďanech a ve volném čase malovali krásy skalní země po obou stranách hranice. Nevím, je-li pravdivý jejich výrok, my už se domů nevrátíme, našli jsme Švýcarsko tady. Ale od té doby v tomto kraji jméno Saské a později Sasko-České nebo v Čechách Česko-Saské Švýcarsko zcela zdomácnělo. Z Čech do saských skalních měst bývala nejkrásnější cesta po řece. Teprv z dola, z Labské hladiny, úžasneš nad mohutností skalního kraje, kterým si prorazila cestu stejně majestátní řeka. Mezi bývalou zadní Doubicí a zadními Jetřichovicemi je na saské straně úhledno, bílé pěšiny a snad i silnice. Na druhé straně řeky zarostlo, bezcestno, nebezpečno. Němci putují údolím kolem horní zdrže, Oberschleuse, pěšinkami zbytelnými schůdky, zábradlíčky a rozhlednami, postávají v bílých košilích u stánků s občerstvením nebo hlaholí na lodičkách. Na bezcestné české straně se dere houštinami a skalami nad hlubokou vodou zarostlý hladový tremp po neviditelné kozoroščí stezce. Hrozí mu zřícení, pád do hlubiny. Chytá se trouchnivých větví, kámen se mu drolí pod okovanou botou. Dvě království. Ale to české je krásnější, divočejší. V té své levobřežní zemi máš víc ze života. V písčité zadní zemi je možno si zahrát i na archeologa. Postačí k tomu smrková větev. Ležel jsem u paty mohutné skály na styku malého mokrého dolu a dolinky Königsteiggrund. Proti krásnému kamennému sklípku, který jsem předtím vyčistil. Bylo dusné srpnové sucho, ale z hora ze skály padala do písku kapka vody za kapkou. Začalo mne to zajímat. Voda pomalu sjížděla po skalní římse, hraně, jakémsi okapu. Po kapkách padala stále do stejného místa a mizela ve vlhkém písku. A tehdy jsem si vzpomněl, že na 200 let staré lesní knížecí mapě, kterou jsem si kdysi prohlížel v děčínském archivu, jsem právě v těchto místech spatřil nakreslenou skálu a u ní starodávný německý název Trafborn. Troifé je přece německy okap a Troifeln znamená kapat, plnit po kapkách, kapková kapací studánka. Smrkovou větví jsem odmetl písek, ležela ho tam silná vrstva. Na holé skále jsem spatřil obdélníkový obrys, v něm další stvrdlý písek. Přizízl jsem větev do špičky a kutal, rukama vybíral písek. Obdélník se prohluboval, ve skále se objevila studánka, vysekaná před staletími dávnými dřevorubci k utišení žízně. Studánka, zasypaná již 50, 100, možná i 200 let pískem jako saharské studny, jako kumránské svitky. Je dobré čas od času prohlížet staré mapy a staré zprávy. Zadní země je suchý a písčitý kraj a je nutné si vážit míst, kde voda stéká po kapkách celá staletí.
Trampové nestudují staré mapy, ale ve svých kempech pod skalními převisy v suchých roklích získávají vodu stejným způsobem jako dávní knížecí dřevorubci v kapacích studánkách. Do míst, kam do písku padá ze stropu nejvíc vody, zahrabávají kotlíky nebo nehezké igelitové pytle, které se jim do příští soboty naplní zelenavou vodou z lesů a mechů rostoucích nad převisy. Voda sebou přináší ale i písek a nezavítají-li trampové do svého kempu včas, kotlík se brzy naplní až po okraj pískem. Taková je studánka Filoména v dívčím kempu slepičáku pod pustými skalami krahujícího dolu. Takové jsou studny v Jánských převisech. Vstoupil jsem v děčínském přístavu na velkou osobní loď, dnes takové lodě již po Labi nejezdí, a plul dolů vodou. Napřed byly Čechy po obou březích, pak již jen na pravém břehu, a nakonec se labské vody valily už jen saskou zemí. Loď přistála v Bad Schandau. Na první pohled bylo patrné, že Sasové pečují o své Švýcarsko víc než Češi. Muzeum, výpravné fotografické publikace, odborné knihy, několik řad vlastivědných časopisů věnovaných saskému skalnímu kraji, spolky, pamětní tabule, mapy, turistické ubytovny. V Čechách bylo a dodnes je po této stránce pusto a holo. Ale knihy, spolky ani turistické herberky nejsou všechno. V českém Švýcarsku se příroda navracela po poválečném vysídlení Němců rychleji ke svému základu. Rokle osaměly, zarůstaly mechem. Taková osamělost se mi zamlouvá víc. Asi ale nebude stále stejně. I do českých roklí brzy dolehne čas a turistický ruch. Přišel čas, a nelze to již odkládat, položit si zásadní otázku, proč vůbec psát o krajině? Proč mařit čas popisováním něčeho, co je každému zřejmé? K čemu navíc onen naivní, romantizující bajverk, ono zbytečné a mnohomluvné ozvlášňování obyčejného kusu země, protože knihu lze nepochybně napsat o každém kraji, do kterého člověk náhodou zavítá? Sám vlastně nevím, proč mám nutkání takovou knihu psát. Snad jen proto, abych neměl pocit, že jsem se týdny a měsíce plahočil jen marně a planě po horách a skalách a že po mých krocích nezůstane nic trvalého. Snad i proto, že jsem byl v mládí odchován četbou cestopisů, na kterých mě nejvíc přitahovaly popisy krajin. Snad proto, že mi je líto, když nikdo nepopisuje mizející krásu krajin, jako bylo líto náhodnému a hříšnému pravoslavnému popovi ze staré ruské povídky o očarovaném poutníkovi, že se nikdo nemodlí za sebe vrahy a vzal tento nevděčný úkol na sebe. Možná proto, že cítím, že je to jediný způsob, jak se mohu pokusit svými slabými silami přispět k tomu, aby se lidé stali lepšími a začali vnímat krásu kolem sebe. Nevím, ale jisté je, že všechno, co jsem kdy v životě napsal, se nějakým způsobem týkalo buď přímo nebo nepřímo krajin a jejich neposedných, kvetoucích nebo kamenných dětí, zvířat, rostlin a kamení. Psát o něčem jiném mě nebaví. Snad i na hrobě bych měl mít vytesanou krajinu. A protože to je věc nemožná, postačí, bude-li na něm Aiolos, bůh vichrů, hrát na svou větrnou harfu.

0: Vyslechli jste poslední část četby z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců. Text pro rozhlas upravil Josef Kroutvor mladší, v režii Lukáše Hlavici četl Libor Hruška.
1: Kultura na severu.
0: Pro dnešek je to z týdenníku Kultura na severu všechno. Tak přijďte poslouchat zase za týden, ve stejný čas a na stejných vlnách. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slávka Brádlová.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. rozhlas.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Žatec na týden uzavře dětské hřiště u gymnázia. Modernější systém v děčínské MHD umožní cestujícím samostatné odbavení. Liberec získal cenu za transparentnost. Zítra bude přezen skoro jasno až polojasno, bez deště a čekáme teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý podvečer. Město Žatec od zítřka dočasně uzavře dětské hřiště vedle gymnázia. Podle webu radnice tam opraví herní prvky a zabezpečí střechu sousední budovy. Uzavření město plánuje do 11. října. Upozorňuje ale, že ho může o několik dní prodloužit. Cestující v městské hromadné dopravě v Děčíně mají snazší odbavení. Jízdenku už nemusí kupovat u řidiče. S novými elektrobusy totiž pořídil dopravní podnik města i nový odbavovací systém. Lidé se můžou odbavit sami. Můžou použít platební anebo dopravní kartu, řekl to vedoucí IT oddělení dopravního podniku Petr Turek.
5: Odbavovací jednotka byla rozšířena o dotykovou obrazovku, kde si cestující nově může vybrat variantu jízdního. Tím jsme se snažili řešit ten problém, kdy třeba zpravidla hlavně malí děti nerady komunikují s tím cizím člověkem za volantem.
4: Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu Spolku oživení získal první místo z 56 hodnocených měst, městských částí i obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
6: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
4: V pražské O2 aréně vystoupí dnes večer americký rapper A$AP Rocky. Do Česka přijede představit své album Don't Be Dumb. Rocky patří k výrazným postavám současného hip-hopu a za svou tvorbu byl třikrát nominovaný na cenu Grammy. Kromě hudby se věnuje taky módě a působí jako kreativní ředitel některých módních značek.
0: Počasí.
4: Dnes v noci čekáme převážně oblačno. Poté bude oblačnosti částečně ubývat a k ránu se budou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty budou 10 až 7 stupňů. Přes den zítra bude polojasno až skoro jasno, k večeru se vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty budou 20 až 23 stupňů na horách, 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Provoz na dálnici D6 za exitem 77 ve směru Praha kvůli reklamační opravě mostu je stále převedený do protisměru a na silnici mezi Údlicemi a Otvicemi u Chomutova čekejte v Chatové oblasti kvůli opravám vozovky kyvadlový provoz. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
7: Příjemnou první říjnovou neděli vám z klubu Country and Western od mikrofonu opět po týdnu přeje Láďa Svoboda. Máme 4. a začínáme dnes klasicky hitparádu Hot Country Songs časopisu Billboard. Máme tady jednu novinku a také budeme přát jednomu velmi populárnímu countryovému umělci. Tak příjemný poslech.

Ještě jednou příjemný poslech klubu Country and Western. Od mikrofonu přeje Láďa Svoboda. Slyšeli jste písničku, kterou zpíval zpěvák Scotty McCreery, a to je člověk, kterým se dnes budeme trošičku zabývat, protože tenhle ten umělec oslaví 9. října 33. narozeniny, což je takový zvláštní milník minimálně pro každého muže, ale k tomu se dostaneme. Dnes nás čeká 40. týden hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard, potažmo tedy jejího žebříčku, od 10. k 1. místu. No a začneme právě tím 10., kde máme společně s Kou Wetzlem i Elu Lingley a písničku Jaded.

Tak to byl Koulecl a s ním také Ella Lingley. Jinak připomínám, stejně jako v minulém týdnu, Ella Lingley se nám tady objeví dnes celkem pětkrát. No a Morgan Wallen, kterého tedy ještě teď nebudeme pouštět, tak ten nás čeká třikrát. No, vůbec se nám to nemíchá, nedá se nic dělat. Na deváté místo klesla právě už jmenovaná Ella Lingley s písničkou Loving Life Again. Minulý týden byla osmá.

Dospívala Ella Lingley a je tu další interpret, který má zaplať pambu v té top 10 zastoupení pouze jednou písničkou a tím interpretem je zpěvák Luke Combs. Minulý týden byl 7, nejlépe také 2. s písničkou Be By You. Tento týden mu patří 8. místo. Luke Combs.

To zpíval Luke Combs, já jsem tady mluvil o tom, že Ella Lingley má v top 10 5 písní, Morgan Wallen 3. No a je to také tím, že si spolu zaspívali velmi krásnou píseň tedy a čeká se, jestli také nedostane nějakou cenu, až se budou v listopadu udílet ceny Country Music Association. Ta písnička se jmenuje I Can't Love You Anymore. Je na 7. místě a minulý týden byla 6. Také byla nejlépe 3., ale to už je minulost. Ella Lingley, Morgan Wallen, 7. místo.

Druhý duet máme za sebou a před sebou máme zpěvačku, která se nám tak trochu vrátila do té countryové rodiny. Už jsem o tom tady několikrát mluvil, je to Taylor Swift s písničkou I Knew It, I Knew You, která je hodně spojena s filmem Příběh hraček, tedy s tou nejnovější verzí. Taylor Swift byla s touhle písní také jedničkou téhleté hitparády. Minulý týden byla čtvrtá, tento týden klesla až na šesté místo. Taylor Swift.

Po zpěvačce Taylor Swift si v klubu Country and Western uděláme trošičku přestávečku a vrátíme se k tomu, o čem jsem mluvil v úplném úvodu, a to je, že zpěvák Scotty McCreery 9. října oslaví 33. narozeniny. Tak něco si o něm povíme. Je to americký country zpěvák, který se proslavil tedy hlavně v roce 2011 a ta píseň, kterou jsme začínali, byla právě z toho roku jako vítěz 10. řady soutěže American Idol. Samozřejmě tahle soutěž nějakým způsobem saturuje i country scénu a protože má speciální takový hodně hluboký baritonový hlas, tak si získal okamžitě miliony fanoušků po celé Americe a to první album, které bylo právě z roku 2011, Clear as Day, se také dostalo na první místo žebříčku Billboard 200, co se týká prodaných alb. Tím se také mimo jiné zapsal do historie jako nejmladší mužský interpret, kterému se to s debutovým albem povedlo. My tady Scottyho McCreeryho v průběhu klubu Country and Western nebo té doby, kdy existuje, tak jsme ho tady měli spoustykrát. Mluvil jsem o něm, že je velmi protěžovaný jednou countryovou televizí, ale to není teď důležité. Důležité je, že Scotty McCreery v dubnu roku 2024 dosáhl v 31 letech. Jo? Jedno z největších milníků pro jakéhokoliv countryového umělce, když byl uveden do prestižní Grand Ole Opry, což tedy v 31 letech, no, panečku. V roce 2026, tedy letos, oslavil 15 let na hudební scéně a oslavil to speciálním albem, které má název 15. Nenajdete na něm žádné nové písně, ale písně, které mu přinesly tu slávu, tedy největší hity, ale v novém kabátě. No a my si pustíme od Scottyho McCreeryho hned dvě písničky. Bude to píseň z roku 2017, 5-4 minutes, velký hit, a po ní v podstatě jeden z posledních hitů, písnička Battle Rackets, kterou Scotty McCreery naspíval společně s kapelou Hootie and the Blowfish. Takže teď dvakrát Scotty McCreery a samozřejmě všechno nejlepší k nadcházejícím 33. nám přeje Klub Country and Western.

zpíval Scotty McCreery v klubu Country and Western. Pokud se vám jeho baryton líbí, tak vydržte do konce, protože tam ještě dvě písničky přidám, ale teď jsme zpátky v hitparádě Hot Country Songs z časopisu Billboard. Aktuálně tedy na 5. místě, kde je Ella Langley s písničkou Be Here.

Tak to byla Ellen Ingley v klubu Country and Western s písničkou, která také ochutnala druhé místo v téhle prestižní hitparádě, a máme tu tu slibovanou novinku. Obstará ji Morgan Wallen a je to taková zvláštní píseň, protože jmenuje se Last Thing You Need a v podstatě pochází z oficiálního soundtracku, který se jmenuje Grand Theft Auto 6 The Album. A je to soundtrack, který bude obsahovat celkem 34 originálních skladeb různých žánrů. A tuhle tu písničku byste našli v podstatě ve hře GTA 6. Takže, no, co se dá dělat? I tahle ta média promlouvají do hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard, takže píseň ze hry v podstatě. Jmenuje se, ještě jednou připomínám, Last Thing You Need a bude jí zpívat dnes v premiéře Morgan.

tak jsme tu měli GTAčkovou písničku, kterou si můžete poslechnout, když budete hrát tuhle tu hru, tedy tu novou verzi 6. Morgan Wallen nám bude zpívat dál, protože i na třetím místě je jeho píseň, ta se jmenuje Been Me Now a minulý týden byla také třetí, i když nejlépe druhá, takže Morgan Wallen dnes už po třetí.

To zpíval Morgan Wallen a opět se dostaneme k jiným jménům než Morgan Wallen nebo Ella Lingley. Druhé místo, zaplať pánbu, stále ještě písnička Boston od zpěvačky Stelly Lefty. Tady je.

Dospívala Stella Lefty a čeká nás jednička hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard, už tedy dle mého názoru velmi fousatá písnička Choose in Texas, ale zas na druhou stranu Ella Langley je největší favoritkou na některou scén Country Music Association, které se budou předávat v listopadu. Takže proč ne? Ella Langley, Choose in Texas, první místo.

Tak to byla Alan Ingle v klubu Country and Western. Pro ty, kteří mají rádi mužské hlasy, tak samozřejmě nebude chybět v závěru Scotty McCreery, kterému jsme gratulovali k jeho budoucím narozeninám 9. října, 33 let. My si pustíme ještě v závěru dvě písničky z přelomu 20. let, You Time a Damn Straight. No a já se rozloučím. Mějte se moc hezky, uslyšíme se opět v klubu Country and Western, pokud budete chtít, na Českém rozhlasu Sever za týden v tomto čase. Takže ještě jednou naslyšenou a ahoj!

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Českém Švýcarsku začala stavba turistické cesty z Mezní Louky do Mezné. Ústecká komunitní nadace ocenila nejlepší dobrovolnické projekty z regionu. Kameny z bývalého hřbitova v Jabloneckém Mšeně dostanou nové využití. Zítra bude přes den skoro jasno až polojasno, bez deště a čekáme teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý večer. V Českém Švýcarsku začala stavba turistické cesty, která spojí Mezní Louku a Meznou. Jde o část obce Hřensko na Děčínsku. Nová cesta umožní lidem vyhnout se chůzi po silnici, kde jezdí auta. V provozu bude v příští návštěvnické sezóně, řekl to mluvčí zprávy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Ocenění za dobrovolnictví a občanskou aktivitu v rámci programu Nestůj s rukama za zády rozdala Ústecká komunitní nadace. Cenu veřejnosti vyhrál spolek SVOP Teplice za projekt Otoč pohled. Pomocí povzbuzujících nápisů v ulicích se snaží podle Michály Klenerové zlepšovat náladu obyvatel.
2: Pokud se setkáváte s lidmi, kteří mají třeba podobné smýšlení, mají podobné hodnoty, že to je nesmírně posilující věc. Tohle jsou takové okamžiky, které vám dávají třeba sílu zase tvořit dál.
0: Jablonec nad Nisou zužitkuje kameny z bývalého hřbitova ve Mšeně. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové budou sloužit na úpravu pohřebiště urnového háje na hlavním městském hřbitově. Část taky město využije pro opravu hřbitovní zdi v jabloneckých pasekách. Práce magistrát naplánoval na nadcházející týden.
3: Pracovníci odeberou z bývalého hřbitova ve Mšeně pouze část kamenů. Zbytky původní zdi na místě zůstanou, aby někdejší hřbitov připomínaly. Kameny z bývalého hřbitova už město v minulosti odebíralo. Posloužily při opravě bezbariérového vstupu do obřadní síně na hlavním hřbitově. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Polští aktivisté spustili uzamykatelnou skřínku na potratové pilulky. Snaží se tím obejít téměř úplný zákaz potratů v zemi, informoval o tom britský Guardian. Varšavský abortomat, že nám umožňuje rychlý a anonymní přístup k práškům pomocí šestimístného kódu. Službu aktivisté navrhli pro ty, které nechtějí čekat na doručení balíku nebo se bojí nechat si zboží doručit domů.
1: Počasí.
0: V noci čekáme převážně oblačno, později bude oblačnosti ubývat, nejnižší noční teploty budou 10 až 7 stupňů, ráno se místy vyskytnou mlhy, jinak bude přes den polojasno až skoro jasno a k večeru se vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty budou 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Provoz na dálnici D6 je za exitem číslo 77 Lubenec ve směru na Prahu kvůli reklamační opravě mostu převedený do protisměru a na silnici mezi Údlicemi a Otvěcemi u Chomutova čekejte v Chatové oblasti kvůli opravám vozovky kivadlový provoz. Z Českého rozhlasu se od mikrofonu s vámi loučí Barbora Kučerová. Příjemný večer.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že její magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný část té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší tak

0: Nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
0: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na trhu jsou mnoho let, a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
0: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde? A co toto onemocnění způsobuje? A v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
0: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemií a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je do

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják. Ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny, takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha? Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu?
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat, můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening dvou konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký, ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno, návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie. To je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Tak když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, kdy jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré
2: oči. Já vám moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V libeňské synagoze se bude konat Judafest. Evropa spouští projekt, který má bojovat proti antisemitismu. A jak se v Česku proměňuje připomínání obětí holokaustu? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Kapela Lecha Dody ze slovenské Nitry, stánek s občerstvením Jebrusalem nebo Tater, který propojuje estetiku baroka a graffiti. To je jen malý výčet z toho, co čeká návštěvníky libeňské synagogy v Praze v neděli 11. října. A to během dalšího ročníku Judafestu. Ten už tradičně organizuje Česká unie židovské mládeže. Na podrobnosti se zeptáme Hany Nikolas z její rady. Dobrý večer, pokud se nepletu, v libeňské synagoze se tradiční Judafest koná letos poprvé. Proč?
1: Dobrý večer. Je to z toho důvodu, že vlastně nám se líbilo, jak ta libeňská synagoga je v takovém prostranství, že je přístup k ní vlastně, i když jdou kolem jdoucí jen tak náhodou okolo a že vlastně nemusí nutně předem vědět a jít tam cíleně s tím, že jdou na Judafest.
0: Co všechno bude na programu?
1: Program otevře naše členka Ivon Batelová, která už 5 let vlastně dělá výzkum o asanaci Josefova, takže nám poví něco o historii židovské. Potom tam bude pan doktor Tarant, který bude mít přednášku na téma o konci zlaté éry českých židů, nebo jestli to tak je, nebo není, to se můžete dozvědět na Judafestu. Nebo třeba rabín Menashe Kliment, který nám poví něco o Talmudu, protože z Talmudu vznikají různý konspirační teorie. Takže vlastně nám přišlo jako dobrý nápad, aby někdo, kdo tomu rozumí, to dokázal nějak osvětlit líp, co to vlastně je. Taky tam bude Jakub Santo, kde se budeme bavit o volbách v Izraeli, jakou to má souvislost s vírou. Potom tam bude umělecké okýnko, kde bude Václav Marhol, což je český režisér a scenárista, a Eliáš Kajdečka, který budou vlastně mít společný panel a budou mluvit i o generačních rozdílech a jak je vlastně jejich židovství ovlivňovalo v tvorbě. A nakonec bude mít rozhovor náš člen Daniel Kraus, který je redaktor za Aktuálně, s velvyslancem státu Izrael Amirem Weisbrodem. A na konci vlastně tak to završí koncert kapely slovenské z Nitry Lecha Dody.
0: Na programu se letos podílejí i přímo někteří vaši členové, co všechno nachystali.
1: Ano, přesně tak. Budou tam výstavy 3 našich členů, Roger Nikolas, Matěj Schulz a Tamir Maximilian Jaffe. A každý z nich tak má jiný druh umění, což nám přišlo jako dobrý nápad, že vlastně tam každý najde trochu něco svýho. A my jsme hrozně rádi, že naši členové si udělali čas a prostor a ukážou vlastně svoji výstavu, takže z toho máme radost.
0: Judafest chystá Česká unie židovské mládeže. Jaká témata jsou pro dnešní židovskou mládež důležitá? Co řešíte?
1: Vzhledem k aktuální situaci, tak tím, že vlastně rostoucí antisemitismus ve světě se nevyhnul ani České republice, tak je mi líto, že to musím takhle říct, ale jako co nejčastěji se řeší, nebo co nejčastěji, s čím se potýká židovská mládež, je poměrně silný antisemitismus, jak už na středních školách, tak i na vysokých školách. A je to něco, co vlastně řešíme společně a bohužel je to téma pro českou židovskou mládež. Vlastně proto, ale bych chtěla zdůraznit, že proto ten Judafest je tak důležitý pro nás, protože to je jediná akce, kterou my pořádáme s cílem zacílit na veřejnost a abychom vlastně přiblížili Čechům naší českou židovskou kulturu. A abychom jako přiblížili a postavili nějaký mosty mezi sebou.
0: Říká Hana Nikolas z Rady České unie židovské mládeže. Děkuju moc a ať se vám Judafest vydaří.
1: Já taky moc děkuju a doufám, že se tam uvidíme.
0: Všichni bratři, na jidiš text bělorusko-amerického básníka z přelomu 19. a 20. století Morise Vinčevského zpívá ostravský soubor Adaš za doprovodu klezmerové kapely Naches.

0: 7. října uplynou už 3 roky od teroristického útoku palestinského Hamásu na jižní Izrael. Od té doby na celém světě raketově narůstá antisemitismus a ukazuje se, že nestačí, aby ho měřili nebo si určovali strategie pro boj s ním jednotlivé státy. Evropa proto nyní spouští nový společný projekt Neron. Podrobnosti přináší Leo Pavlát.
1: V Evropě působí řada odborníků, kteří se zabývají antisemitismem, židovskými dějinami i současnými židovskými komunitami, ale jejich práce je často roztříštěná mezi jednotlivé státy, obory a instituce. Změnit to má projekt Síť pro evropský výzkum židovského života a antisemitismu. Jehož zkratka Neron je vytvořena z částí anglického názvu. První 3letá fáze projektu začala tento měsíc a potrvá do 30. září 2029. Vedením jsou pověřeny Institut pro výzkum židovské politiky v Londýně a Evropský univerzitní institut ve Florencii. Dlouhodobě existuje mezera mezi problémy, jimž komunity čelí, a kvalitou dat, která máme k jejich řešení, uvedl k potřebnosti projektu Jonathan Boyd z Londýnského institutu. Neron má proto vytvořit evropskou výzkumnou základnu, propojit badatele, politiky, občanské organizace a představiteli komunit, mapovat dosavadní výzkum, hledat jeho bílá místa a sjednocovat metodické standardy. Právě srovnatelnost je jednou ze slabin současného bádání. Jednotlivým zemím i tématům je věnována rozdílná pozornost a výsledky tak často nelze jednoduše porovnávat. Neron proto nemá být jen dalším výzkumným projektem, ale stane se i infrastrukturou, která umožní shromažďovat a sdílet data a převádět odborné poznatky do praktických doporučení. Evropská unie projekt financuje částkou 3 miliony 400 tisíc eur. Vedle všech unijních států se v něm počítá například s Británií, Švýcarskem, Norskem a Ukrajinou a také s partnery v Izraeli a Kanadě. Součástí aktivit mají být odborné semináře a konference, vzdělávací programy, pilotní letní akademie a stáže pro mladé badatele. Cílem je také připravit model trvalého evropského centra, které by výzkum koordinovalo i po roce 2029. Širší časovou a společenskou naléhavost projektu názorně dokládá online průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva ve 13 státech Unie, uskutečněný, což je důležité, ještě před teroristickým útokem palestinského Hamásu v jižním Izraeli 7. října 2023. V těchto zemích, kde žije přibližně 96% židovské populace Evropské unie, se šetření od ledna do června uvedeného roku zúčastnilo téměř 8 000 lidí ve věku 16 let a více, kteří se sami považovali za židy. 90% z nich uvedlo, že se v předchozím roce setkalo s antisemitismem na internetu, 37% zažilo antisemitské obtěžování a 4% fyzický útok. Po 7. říjnu 2023 antisemitské incidenty v řadě evropských zemí prudce vzrostly, ale projekt Neron se nemá omezit jen na ně. Stejnou váhu v něm bude mít i výzkum současného židovského života. Demografie, vzdělávání, identity, proměny komunit a podmínek jejich dalšího rozvoje. Právě v tom je tento nový projekt významný. Umožní přesněji poznat projevy antisemitismu a zároveň lépe porozumět tomu, jak dnes v Evropě vypadá židovský život.

K oblíbeným básníkům v jazyce jidiš přelomu 19. a 20. století patřil v Bělorusku narozený Avrom Reisen. Vyuč mě, Bože, jak jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Praví se v jednom jeho textu. Zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Česko má víc než 600 památníků a míst, které připomínají především židovské oběti holokaustu a jejich příběhy. Všechny mapuje nová kniha nakladatelství Artefaktum s názvem Zachování paměti, pomníky a památníky holokaustu v České republice. Pracoval na ní 15členný tým, který vedla historička umění Eva Janáčová. Tu oslovila Daniela Brůhová.
1: Při listování knihou jsem zjistila, že jsou tu připomínané nejen pomníky a památníky židovského holokaustu, ale je tu také kapitola věnovaná romským pomníkům a památníkům holokaustu.
2: O těch pomnících, památnících se dovíte z různých úhlů pohledu všechno možné. Nejenom o jejich historii, ale také například o jejich ikonografii nebo o použití hebrejštiny.
1: Říká její autorka a editorka Eva Janáčová, která pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd. Zůstaňme ještě u použití hebrejštiny.
2: Ačkoliv hebrejština nebyla po druhé světové válce hlavním jazykem veřejného připomínání holokaustu, tak se objevuje na téměř 1/3 všech židovských pomníků a památníků.
1: Zajímá mě, v jaké době se na nich hebrejština objevuje nejčastěji.
2: Výrazný nárůst přišel až po roce 2000. Nejčastěji se jedná o překlady českých nápisů, anebo jsou tam potom krátké dedikační texty, například různé výrazy odvozené od hebrejského kořene Zain Kafresh, to znamená pamatovat jako liskor, zachor, jiskor a podobně. A nebo potom ve spodní části těch pomníků často můžeme najít Tancevu. Tanceva to je akronym citátu z první knihy Samuelovy Ať jeho duše svázaná do svazku živých.
1: Zaujala mě i kapitola, ve které se jedná o pomníky a památníky, které nejsou zcela typické.
2: Jsou to takzvané nové formy a pomníků a památníků, které se objevily u nás v Čechách především po roce 2000. A patří tam site-specific instalace, například pomník vedle synagogy v Hranicích na Moravě, který se nazývá Nicocot, fragmenty světla. Tam najdeme 6 trojúhelníkových lavíček, to odkazuje na 6 milionů Židů zavražděných během holokaustu. A na těchto lavičkách se nám zase objevují hebrejské výrazy jako šalom, mazl tov, kavod.
1: V knize ale představujete i skupinu netypických pomníků.
2: To jsou takzvané antipomníky. Z toho názvu nám říkají, že vlastně rebelují, kritizují tu starou formu a hledají nějaké nové vyjádření. Příkladem může být takzvaný poslední vlak, který najdeme vedle synagogy v Krnově. Je to vlastně dobyčák, který odkazuje na transporty a na zahynulé z této oblasti během holokaustu.
1: V poslední době zaznamenáváme i poškozování pomníků holokaustu. Věnovali jste se i tomu?
2: Ano, bohužel, a v rámci naší databáze se to snažíme také mapovat. Nejnovější příklad máme z Hranic na Moravě, kde na synagoze je umístěna pamětní deska a tam je nápis plus je tam nově přidaná taky trojúhelník namalovaný se špičkou směrem dolů, který odkazuje na teroristickou organizaci Hamas. A nebo kolegové v Hodoníně minulý rok našli na židovském pomníku nápis do plynu psáno s měkkým i. To znamená vedle různých škrábanců, které jsou spíše jako vandalské povahy a objevují se také na romských pomnících, hlavně v Liberci, tak na těch židovských pomnících holokaustu se dopravdy objevují různé antisemické projevy, které bohužel rostou.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Více než 6 tisíc významných historiků a právních odborníků podepsalo otevřený dopis, v němž odmítají obvinění Izraele z genocidy v Gaze. Text iniciativy, za kterou stojí americká nezisková organizace Creative Community for Peace, tedy Tvůrčí komunita pro mír, varuje, že toto obvinění přispívá k antisemitismu ve světě a násilí proti Židům. Německé město Heidenau u Drážďan už nebude instalovat nové pamětní kameny Stolperstein, které připomínají oběti nacismu, včetně těch židovských. Ty mají být nyní připomínány v památníku na místním hřbitově. Rozhodnutí, které podpořili zastupitelé Aliance pro Německo a Křesťansko-demokratická unie Německa, vyvolalo ostrou kritiku židovských představitelů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: Český rozhlas zprávy. Hygienici upozorňují před blížící se sezónou respiračních nemocí na důležitost prevence. Na trati z Lovosic do České Lípy zítra začíná pětidenní výluka. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Olomoučtí krajští hygienici upozorňují v souvislosti s nástupem chladnějšího počasí na blížící se sezónu respiračních onemocnění. Infekce se přenáší například při kašli. Riziko přenosu je možné podle odborníků snížit mimo jiné pravidelným mytím rukou, vyhýbáním se kontaktu s nemocnými nebo větráním místností, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
4: Prevence respiračních infekcí nestojí na jediném opatření. Největší význam má kombinace očkování, správné hygieny a ohleduplného chování v době, kdy jsme nemocní. Pokud máme příznaky infekce, je důležité myslet nejen na své zdraví, ale také na lidi ve svém okolí.
3: Cestující na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou musí od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě. Informovala o tom Jana Hinterholzingrová z Českých drah. V úseku Úštěk Česká Lípa totiž začíná plánovaná pětidenní výluka.
5: Na trati bude zavedená náhradní autobusová doprava. Spoje ale nebudou zajíždět do zastávky Dubičná. Pro obsluhu této zastávky bude jezdit linka mikrobusu, a to v úseku Dubičná blíže Vedli a zpět. Omezení potrvá do pátku 9. října. Z Lovosic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
3: Opava nabízí investorům volné městské pozemky. Jsou to místa vytipovaná hlavně pro výstavbu bytových domů. Konkrétní parcely najdou zájemci na městských webových stránkách. Jak potvrdil mluvčí opavské radnice Roman Konečný, magistrát musí nejdříve dostat od žadatele konkrétní plán a záměr využití pozemku.
6: A poté se zájemcem projedná podmínky případné spolupráce a další postup. Chceme vytvářet podmínky pro projekty, které budou respektovat charakter okolní zástavby, přinesou kvalitní bydlení a budou přínosem pro celou lokalitu. Sport.
3: Tenistka Sara Bejlek prohrála ve dvou setech s Japonkou Osakovou na turnaji v Pekingu a skončila ve třetím kole. Do osmifinále naopak postoupily Linda Nosková a Nikola Bartuňková. V Tokiu prošel do semifinále Jiří Lehečka. Počasí. V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy trvá zdržení za Roudnicí přibližně ze 24. kilometru. Okolo 10 minut pojedete k místu dřívějšího požáru osobního auta na 22. kilometru. Tam se dá stále projet pouze levým pruhem. Na Chomutovskou na silnici 1/7 před exitem na Chomutov ve směru na Prahu najelo osobní auto do svodidel. Kolony se v místě zatím netvoří. A na průtahu Strakonicemi po silnici číslo 22 se v obchodní ulici srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už je tu hit paráda Česká 12.
8: Česká 12.
9: Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Ve čtvrtek nám začal další měsíc tohoto roku, tedy roku 2026. Je tady říjen a i v tomto měsíci nás čeká oblíbená hitparáda, a to hned několikrát, protože premiéra hitparády, tedy této hitparády, je vždycky v neděli. A v neděli si také poprvé posloucháme písničky, které jsou novinkami v hitparádě, a ty novinky budou mít dnes Tereza Mašková, Adam Vopička a Ester Gerson a skupina MIG 21. Mimochodem, až odezní písnička skupiny MIG 21, která se jmenuje Nestálá, odehrajeme v tomto roce už 120 nových českých písní. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám mimo jiné také dobrý den.
8: Host České 12.
9: Hned takhle na úvod dnešní hitparády tady máme slavnostní okamžik. Přesněji řečeno, nebude jediný slavnostní okamžik, ale teď bude na začátku. Protože já tady mám před sebou dvě ocenění. Zlatá česká dvanáctka a platinová česká dvanáctka. A přišel si pro ně Ruda Sakala. Ahoj.
8: Ahoj Martine, zdravím posluchače.
9: Jsme se dlouho neviděli, někdy v lednu jsme se viděli.
8: V lednu a předtím měli asi 7 let zase.
9: Jo, tak to je, to ani nevím já, že to si nepamatuju, ale nemusím si pamatovat úplně všechno. Ty jsi si přišel pro zlatou i platinovou českou dvanáctku. Já jenom pro ty, kteří poslouchají teď třeba poprvé v životě, tak řeknu, za co se dostávají tato ocenění. Zlatá česká dvanáctka je za 12-týdenní pobyt v hitparádě a během těch 12 týdnů musí být alespoň jedno vítězství. A platinová česká dvanáctka je za 12 vítězství během 24 týdnů. To se ti povedlo během 16 týdnů. Konec těch statistik, k těm se ještě můžeme dostat, ale my teď můžeme přistoupit k tomu, že já ti tady předám zlatou českou dvanáctku. Podívej se, mikrofonek, který má je stříbrný a má v sobě 12 českých granátů. Podívej se na to, vezmi si brýle a podívej se, jak to vypadá krásně.
8: Děkuji, je to pěkné.
9: Od družstva Granát. To je prostě vždycky taková tady pro mě slavnostní opravdu chvilka, že to můžu takhle někomu dát. A teď nám vysvětli, jak jsi se dostal k té písničce a kdo ji česky otextoval.
8: Tak ta písnička je světový hit od Johna Denvera. Slychával jsem to od skupiny Vokobere, ale zpívali to pouze anglicky, i když byli někteří naši interpreti, kteří mají český text. Ale jelikož se znám s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sorosovou, tak Hanka měla krásný český text, který mělo Vokobere taky, ale nezařadili to, tak mi to dala, já jsem to naspíval a s Jirkou jsme to zpracovali ve studiu a šlo to do světa.
9: Já bych navrhoval, že bychom si teďka tu písničku poslechli.
8: Já si poslechnu rád, děkuji.
10: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudí

0: to byl hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a teď dostane i tu platinovou. Jenom připomeneme, jak se jmenuje ta písnička, kterou jsme teď poslouchali.
1: Písnička se jmenuje Jet Plane.
0: Ano. A já mám tady tu platinu, takže předávám. Podívej se, je to houslový klíč a zase jsou tam taky od družstva Granát. A ještě k tomu máš tady ty certifikáty, oba dva. Je to taková slavnostní chvíle i proto, nebo slavnostnější chvíle i proto, protože ne každý dostává takhle ta dvě ocenění, většinou se dostane jednou, dvakrát za rok a teď já mám takovou velkou radost, že tady jsem to mohl dát takhle na jednou. Já jsem se jenom chtěl zeptat, ta písnička, než jsi ji natočil česky, zpíval jsi někdy anglicky nebo rovnou česky a nejprve na nahrávku nebo na vystoupení?
1: Nejprve česky jsem si to cvičil, jinak anglicky nespívám. Neumím anglicky a tak, jak to Hanka napsala, to frázování, to prostě sedlo. Hmm.
0: Jak jsi se vůbec dostal k muzice?
1: Tak já jsem se k muzice dostal už na střední škole, když nám táta, mě a bráchovi, koupil elektrické kytary.
0: Jste měli rovnou elektrickou?
1: Rovnou elektrické přes starý kotoučák, ještě jsme to mastili. A jinak jsem se dostal k muzice na misi v Jugoslávii. Tam jsem znova vzal po letech kytaru do ruky a jinak tady v Praze, když jsem se dostal do jedné kapely, hrávali jsme na Břevnově a potom v roce 2013 jsem se potkal s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sorosovou, protože Hanka a moje žena byly kamarádky po dobu střední školy.
0: Takže takhle to všechno zapadlo krásně a jsou z toho vlastně takhle tady ocenění na konci
1: toho
0: přátelství.
1: Ty cesty se potkali, já děkuji. Musím poděkovat předně Jirkovi a Hance, mé ženě, za podporu a hlavně za podporu všech těch přátel, kamarádů, známých, rodiny, faninek, fanoušků, kteří mi posílali celou tu dobu tolik hlasů.
0: Těch hlasů asi muselo být skutečně hodně, protože já to jenom zrekapituluji. Takže ty jsi s tou písničkou byl 16 týdnů v hitparádě a během těch 16 týdnů si s ní stál jenom na stupních vítězů, což je strašně výjimečné, to znamená 12krát vítězství, 2krát druhé místo a 2krát místo třetí.
1: Tak takový výsledek jsem vůbec neočekával. Když byla ta první volba, tak jsme se s Hankou bavili, kolik tak bude hlasu, a já říkám, nemám poněti. No a když to hned vletělo nahoru, tak už se potom těžko šlo dolů, že jo, na dvojku, na trojku. A zase mi psali kamarádi, neboj, zase tě vytlačíme na první, takže podpora byla velká.
0: Že veliký úspěch, užij si ta ocenění, měj se moc hezky a tady je teď první novinka dnešní hit parády. Jmenuje se Zas a znova a zpěvačka Tereza Mašková v něm připomíná, že chyb není třeba litovat. Někdy.

0: vašeho kraje.
1: Stále populárnější a populárnější superstar Tereza Mašková zas a znova, to je její novinka, mimochodem její turné je zcela vyprodané a jsem zvědav, co připraví svým fanouškům i nám jako překvapení na příští rok, to bude rok 2027. My máme ale rok 2026 a tady je druhá dnešní novinka, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Esther Gerson a Adam Vopička s Esther také tu písničku zpívají, jmenuje se Nebyl čas.
2: Za sluncem jít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima. Na škrábance z křoví

Adam Vopička a Esther Gerson Nebyl čas, to je druhá dnešní novinka, celkově 119. novinka letošního roku a teď zazní ta 120. Kapela MiG-21 dávno už patří mezi stálice české hudební scény a po dvou letech konečně vychází z Brusu nový singl a ten dostal název Nestálá. Tuhle energickou a roztančenou píseň s až téměř poetickým textem, tak jak jsme u této kapely zvyklí, produkoval Adam Karlík a teď na podzim roku 2026 startuje 9. října jejich turné v Ostravě. Takže 9. října Ostrava, 10. Pardubice, 23. Trutnov, 29. Plzeň, 30. Karlovy Vary a pak je ještě listopad, 4. a 5. Brno Fléda, 13. Valašské Meziříčí M klub, 14. Olomouc S klub a 24., 25. a 26. listopadu vystoupí MiG-21 jako vždy v Praze v Lucerna Music Baru. Ale teď ta novinka Nestálá.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hostem této hitparády byl dnes Ruda Sakala, který si odnesl jak zlatou, tak platinovou českou dvanáctku za písničku Jetplane. A už jsme také slyšeli tři novinky. Hlasovat pro ně můžete SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně na číslo 900 1103. 900 1103, to je číslo, kam posíláme SMS zprávy, a hlasovat samozřejmě potom můžete i pro všechny písničky, které jsou v žebříčku, kromě jedné, ale k tomu se dostaneme. Hlasovat můžete pro všechny, ale pro každou z nich právě jen jednou. Teď novinka číslo jedna, zas a znova, Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, Nebyl čas, Adam Vopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, mimochodem 120. novinka letošního roku, Nestálá, MiG 21, hit Mezera 10. Před námi je žebříček 9 největších hitů týdne, jak jste ho sestavili vy svými hlasy. Na 9. místě je Daša, Vyplouvám.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Předminule čtvrté místo, minulý týden osmička a dnes pokles na devítku, Vyplouvám a zpěvačka Daša, která je logicky s tímto hitem v hitparádě už 3 týdny, jak jsem to vlastně zrekapituloval před chvilkou. Všechny 3 novinky z minulého týdne prošly vaším hlasováním a jsou v dnešním žebříčku. Nejvýše postavená novinka bude dokonce na medailové pozici. Ale teď jsme u místa 8. a tady je jedna z těch 3 novinek z minulého týdne. Malá hvězda v trávě, autor hudby, textu a také interpret Jiří Pršal.
2: Shells.

Pašo Patejdl a Miro Jurika napsali tuhle písničku, která se jmenuje Do očí, natočila ji skupina Cukr. A skupina Cukr je zatím s tímto hitem v hitparádě jen na 7. místě. Předminule 7, minulý týden 7 a i dnes je to 7. místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu toto hlasování, tedy hlasování v hitparádě Česká 12, končí, ale hlasovat můžete, kdy chcete. Jsme u 6. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Nebývá časté, přesně řečeno, skoro nikdy nepíše Petr Janda svou hudbu na text. A tady se to stalo. Lukáš Pavlásek napsal text, který inspiroval právě Petra Jandu, ten na tom textu ještě spolupracoval a napsal samozřejmě i hudbu. A ta písnička se jmenuje Až to stouni zabalí. Až to stouni.

0: Jana.
1: Novinka skupiny Olympic Až to stouni zabalí, 6. místo. Na 5. místě je píseň, která se dnes s hitparádou loučí. Jmenuje se Duše, napsali ji Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ji i naspívala. Jedenkrát 3. místo, a to je nejlepší umístění tohoto hitu v hitparádě Česká 12. Pak je tady 1x4. Místo, 6x místo 5., to je nejčastější, 1x Česka a 3x místo 7. Ta písnička teď zazní, ale už pro ní nehlasujte.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Duše, Lucie Vondráčková, hit, pro který už nehlasujeme, ale hlasujeme pro hity, které jsou na 4., 3. a 2. A samozřejmě i prvním místě. 4. Máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Nejvýše postavená novinka z minulého týdne, třetí místo, Prokletý pátek a Luděk Malár a jeho kapela Blues for You. Jsme u místa druhého a tady máme písničku, která už třikrát tuto hitparádu vyhrála a je také nejblíže k ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je v hitparádě už 9 týdnů a jmenuje se Jak dvě řeky. České srdce. Jak dvě

0: Vinohradská 12. Rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Tři novinky. Zas a znova Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka Nebyl čas, Adam Bopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A třetí novinka Nestála, MiG 21, hit Mezera 10. I pro další písničky hlasujeme formou SMS zprávy z mobilního telefonu. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Deváté místo Vyplouvám, Daša, hit Mezera 9. Osmička Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 8. Sedmé místo Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7. Šestka Až to stouni zabalí, Olympic, hit Mezera 6. Páté místo Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. Čtyřka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 4. Třetí místo Nejvýše postavená novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit Mezera 3. Dvojka Jak dvě řeky, skupina České srdce, hit Mezera 2 a vítězný hit bude mít logicky jako vždycky SMSku hit Mezera 1. Obhájet je v této hitparádě vždycky těžké a první místo z minulého týdne obhajuje dnes Petr Kusko jako autor i jako interpret. Vítězný hit se jmenuje Chci ti říct, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Víš,

0: To zadečku.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Hygienici varují před klíšťaty, nakažených limeskou boreliózou přibývá. Liberec získal cenu za transparentnost. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Klišťata jsou aktivní i v podzimních měsících. Lidé by proto měli dbát na prevenci, jak upozorňují hygienici. Každoročně totiž roste počet případů nákazy limeskou boreliózou. V roce 2024 se na Vysočině nakazilo skoro 500 lidí, loni téměř 900. Do letošní poloviny září evidují hygienici 800 nakažených a hodně je i pacientů s klíšťovou encefalitidou. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Jana Bémová.
2: V roce 2024 jsme v kraji Vysočina evidovali 67 pacientů, z nichž dva bohužel zemřeli. O rok později, tedy rok 2025, bylo hlášeno 53 nemocných klíšťové encefalitidy a jeden pacient na toto onemocnění zemřel.
0: Do letošní poloviny září se klíšťovou encefalitidou nakazilo 42 lidí, tři z nich měli těžký průběh nemoci. Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu Spolku oživení získal první místo z 56 hodnocených měst, městských částí a obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
3: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
0: Sociální služby v Pardubickém kraji letos potřebují od státu více peněz. Podle hejtmanství chybí na jejich dofinancování přes 100 milionů korun, hlavně kvůli zvýšení platových tarifů, které stát zatím nepokryl. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím přislíbilo 50 milionů korun. Kraj přesto plánuje podporu rozšíření pečovatelské služby a osobní asistence nebo vznik nových služeb pro seniory a lidi s autismem. Zastupitelé také schválili dotace na dvě centra duševního zdraví pro děti v Poličce a Chrudimi.
1: Počasí.
0: V noci čekejte oblačno až zataženo, místy ale i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Bezděčín stojí osobní auto. V omezení na 41. kilometru blokuje levý pruh. Je to opravovaný úsek s projezdným jedním pruhem. Kolony se tam ale zatím netvoří. Na dálnici D1 na 309. kilometru před exitem na Bělotín ve směru na Ostravu se srazilo osobní auto s dodávkou. Projíždějte úsek se zvýšenou opatrností. Na pražském okruhu směr D1 za sjezdem na Strakonice blokuje pruh odstavené auto. V tunelu na 9. kilometru. Na místě je označené. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu, knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. tolik důvodů, proč se zapojit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem. Byl to také kuchař Ivan Vodochodský. No a pak poroci Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako, který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc, původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle dezert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu. Ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr, to je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo, my toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, tedy do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.

0: ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
1: Náhra. Dáme keynote?
0: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme. Ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rolíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
0: No tak, ale...
1: Dvě kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na vánočku, široký takový váleček.
0: A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
0: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
0: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
0: 150 stupňů. Přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
0: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
0: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně. Já jsem opravdu nadšen a vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla a není to tak, jako že je hned zase vyndávám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
0: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
0: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
0: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
0: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak a necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
0: No, to je velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
0: Dáme si, Patriku. Ale ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
0: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
2: Pochoutkový rok slaví

0: jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovirok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovirok.cz.

0: Podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Aha. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůhty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den. Takže,
0: Vojto, přijmi místo. Kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový. Já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem minut. Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, jo. Od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak? Je to tak?
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako dezert, takže to celkem...
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačaly tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je
0: hezký. S tím si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší
1: Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice.
0: To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarohovým hvězdičkám, ale i k vánočce. Je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Nový řidičský průkaz si lidi můžou vyzvednout i na výdejních místech. Černé skládky u kontejnerů zatěžují městský rozpočet v Aši na Chebsku. A počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. O nový řidičský průkaz si lidé můžou zažádat i pomocí bankovní identity. Do konce roku jich to musí v Jihočeském kraji udělat 16,5 tisíc řidiček a řidičů. Žádost můžou podat přes portál dopravy a doklad si následně vyzvednout na jednom ze 17 úřadů obcí s rozšířenou působností. Na druhý způsob doručení řidičských průkazů upozornil v našem vysílání výkonný ředitel společnosti bankovní identita Marek Růžička.
3: Není nutno pouze vyhledat konkrétní obec, ale můžeme si nechat poslat i řidičský průkaz, ten je vystavený do výdejního místa balíko boxu. A těch je v jižních Čechách více jak 700.
2: Aši na Chebsku přibývá černých skládek u kontejnerů s tříděným odpadem. Lidé tam odkládají například matrace, ale i stavební materiál nebo elektrospotřebiče. K dispozici jim přitom je sběrný dvůr v Hedbávnické ulici a sběrné místo v Mokřinách. Za odložení lidé nic neplatí.
4: Radnice každý rok za odklizení černých skládek zaplatí desítky tisíc korun navíc. Peníze by přitom město mohlo využít v jiných oblastech. Jak potvrdilo vedení radnice, pokud se situace nezlepší, bude muset město na to reagovat, a to například zvýšením ročního poplatku za komunální odpad pro všechny občany. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
2: Na železniční trati z Chrástu u Plzně do Radnic platí od zítřka úplná výluka. Omezení potrvá do 20. října a České dráhy po celou dobu nahradí vlakové spoje autobusy. Výlukové autobusy zastavují na náhradních zastávkách a přeprava jízdních kol bude omezená jen na vybrané spoje. Podrobné informace o jízdním řádu najdou cestující na webu Českých drah.
5: Stavební práce správy železnic zastaví provoz na trati na 14 dní až do 20. října odpoledne. Cestující musí počítat s tím, že autobusy mají zastávky často dál od vlakových nádraží. Například v Bezděkově je to až půl kilometru. Z Chrástu u Plzně Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalista Štěpán Chaloupek se kvůli zranění odpojil z reprezentace. Obránce Slávie tak nebude národnímu týmu k dispozici v úterním utkání Ligy národů v Anglii.
0: Počasí.
2: V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra s povětšinou oblačno, ráno z místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Benešovsku na silnici 1/3 mezi Voticemi a Miličínem projíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby. Projíždíte se zvýšenou opatrností. Dálnice D6 na exitu na Těšovice na 131. kilometru ve směru na Cheb jsou tam práce na silnici. Z toho důvodu je vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. A na dálnici D10 na 41. kilometru ve směru na Turnov se porouchalo vozidlo. Stojí na blikačkách v levém jízdním pruhu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
7: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti brácha.
6: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
7: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
6: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
7: A hned na začátku chci se zeptat,
6: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
7: Výborně.
6: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
7: Zajisté.
6: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
7: Smrti brácha, prosím.
6: Ale vy nás máte rozesmát.
7: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
6: Ale já myslel, že jste komediant.
7: Smrti hlav, teda smrti brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přečichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jan Čařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, kdy naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec na klavír, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
3: Režisér, promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde.
5: No.
4: Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to kombinace. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou?
5: Jo.
4: Že jo?
3: Ještě,
4: já myslím, že to dáme docela dohromady.
5: Jo, tak.
4: Pojďte.
5: Tam dobře.
3: Šefe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde.
5: Podívejte se,
4: začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
3: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, co pak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
3: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
3: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Vy si to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: ano, já v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů na jedno, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
3: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
6: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
3: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, no flámovali, no seděli, tak se povídal, mě rád vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Evitásky a taky bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No nepostřelili jsme to. Ne.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a foto ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: Jo, no to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl. A rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, dívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já jsi říkal furt, jak budeš věrný, a já to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí.

0: tam nohu, jo? A ona přibu, teď viděla, že tam je ta noha, tak začala polis, polis, polis. A říká, Čmaňa, co ona říká? A říká, ona volá policii, Pavel. Měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Smutné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Ústí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Svaťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak bude hrát pro nějaký blbečky, tak někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do Městské divadla v Pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. Pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Lučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazar a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Ty vole, jestli vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chytme, tyva. Vole, policajt. Jsi v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kreten, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Ty vole, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo, je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když jsi
4: no,
5: v šoku
4: ještě. No to víš, že si dám, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale to je dobrá, čeče, to je dobrá, to je výborná. Od kdy máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás?
5: Aha.
4: Aha, výborná, ježiš, ta výborná, čeče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Ne? Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: Tak jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Zase pokutu.
4: Dej si pokutu, jasně.
5: Vždyť ty ve už...
4: Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: No, ale to víš, že ti tam nedám trest, ale ti dám trestní body, díky, no. Tak. Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: No, jako ty by nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, pojď, tak třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Že jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbraň chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: O to jo, na čí jméno by to bylo?
5: Tyhle, konečně jí
4: mám. Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemal, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc, ne. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, člověče.
4: No,
5: ale ještě co? Počkej, něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves, chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já
4: to
5: ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, člověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to já koštnu, jo, hej koštnu. Je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je kapky, asi?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá, čeče.
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně. Ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo?
5: Jasně.
4: Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten váš ministr. Hele, ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové a senátoři jsou vůlové a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové a radní jsou vůlové a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se, vole, nejsi, co je? To máš hezky, to je hezký.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tadyhle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herc ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: No, koukám,
3: že jste šli do sebe.
4: No.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
4: Máme tady nový koště a to nám dobře mlte. To byl vtip, jo? Pane správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
6: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
6: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
6: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
6: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
6: No práce tu teda máte dost.
3: No to ještě.
6: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott. Vás jsem poslalo samo nebe.
6: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
6: Mm-hmm.
3: A kde? Mm. Neuděláme si o tom schůzi.
6: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
6: no,
3: no tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
6: No cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
6: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlvám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomej nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
6: Pane Simota,
3: no.
6: Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza. Houby pizzu. Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Lejte, slezte dolů.
6: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
7: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám u obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
8: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
9: A proč by byli v koncích?
8: To je přece jasný, člověče. Copak se tady někdo může ztratit? Copak jsme na divokým západě?
9: Ztratit se můžete raz, dva.
8: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
9: No třeba půjdete na houby.
7: 26.
9: Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
8: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
6: Ale no tak dědo.
10: Náš děda je pěkně ostrý.
9: A proč hovadinku?
8: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
9: Sedláčka, dědo, sedláčka.
8: A já říkám chalupníčka pořád.
11: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
8: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
12: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte cíprout.
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
5: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
10: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
5: Nic, je svobodný. Když zůstane na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat ty s ním, to nechápu.
10: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
13: Mami, víš, o tom psali v novinách.
14: Černý kronice.
13: No.
5: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý průšihy. V Kolíně vystoupí Rin ze břehu, v Turecku je zemětřesení, pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
10: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám zde. Všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Hmm, jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, seříznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Alo.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval, takže ten říkal, ty
2: toho
3: vole.
2: Toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou, nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čo, vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat tebe, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic, no. 1948.
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Ví, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helbo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku.
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
1: Jmenuje se to Bez předsudků, teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili, máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se někdo zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo někdy, tak si panu kalendáře řekl, no jo, mám orgasmus v Brně třeba. Tak.
2: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
3: A když bych se počurala.
2: Pak ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
3: Protože už bylo pozdě.
4: Julka?
2: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
4: Co se stalo? Zakourali?
2: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
3: No je to moje vina, Julie, moje vina.
2: No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
3: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
4: Leono, cože se vyspíte?
3: Počkej, já ti řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
4: Jak to, že se ztratila klíč?
3: No, já jsem blbá, no.
4: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
3: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
4: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
3: Cože? Jo, takhle.
4: Hele, čau, dej mi Oskara.
3: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě, čau.
2: Co ti řekla?
3: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
4: Haló, Oskare? Oskare?
2: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
4: V jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
4: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
3: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne, tady jsou postele rozdělený. No.
3: Jaký rozdělený, tady je postele jak kráva.
2: A nedají se spojit.
4: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
3: Tak ti řekni pravdu, dej si dověř, to máš lepší. Já neumím hrát, řekni.
2: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod. Tak mami, já ti dám Leonku ohledně.
3: No, cože?
4: Tak jak jsou ty postele?
3: No, postele?
4: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
3: No jistě, jsou tady, ano.
4: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
3: Holka, ty nespojíš.
4: Proč nespojíš?
3: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to pandy, že jo?
4: Jo, pandy. V Motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
3: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaše z práce, co se postrávali ještě ve třetí.
4: Cože? Jaký z práce?
3: Ježiš, co to mělo. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo, čau.
2: Takový kraviny.
3: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím začít.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
4: Jo, tak ty jsi spokojený na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
3: No, to já taky, utahaná.
4: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
3: No já sotva pletu nohama.
2: Jo, to ona sotva fakt, to je pravda. No.
3: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
4: Oskare.
2: Julie, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodruho, čau, ahoj.
0: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, že mi uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhářený očiska v hledišti a pak stanou tleskají a že mi uděláš 2 hodiny radosti, že zapomínu ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásný dobrý večer, nedělní večer ze zlínského studia Českého rozhlasu. Je krátce po 11. hodině a jsem moc ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. U mikrofonu Jarka Barboříková a dnešní dvě hodiny bych s vámi chtěla věnovat něčemu, co asi každý z nás někdy zažil, i když to možná neumíme úplně vysvětlit. Znáte ten zvláštní pocit, kdy vám něco uvnitř říká nejezdi tam, zavolej mu, ještě chvíli počkej, nebo toto bude dobré, nebo to nebude dobré, nebo naopak udělej to, i když rozum říká něco jiného. A pak se ukáže, že právě ten tichý vnitřní hlas měl pravdu. Dnes si budeme povídat o šestém smyslu, intuici, předtuše, říkejme tomu každý, jak chceme. Zajímá mě hlavně váš vlastní příběh. Stalo se vám někdy, že jste předem tušili, co se stane? Možná na svůj šestý smysl nedáte dopustit. A možná mu naopak vůbec nevěříte a všechno považujete jenom za náhodu. I to mě zajímá. Dnes totiž nehledáme žádné správné odpovědi. Budeme si jednoduše vyprávět o chvílích, kdy jsme něco cítili dřív, než jsme věděli proč. Tak mi zavolejte na 731 800 900 a mějte krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o chvílích, kdy nám něco uvnitř napoví dřív, než si to dokážeme rozumově vysvětlit. O intuici, přetuše, šestém smyslu. Jsem moc zvědavá, jaký příběh předáte vy. Láďo, zdravíme do Topolné, povídejte.
1: Dobrý večer. Mám akorát jeden takový příběh. No to bylo asi tak roku 80. Tehdy ještě rychlost od 11 hodin v noci do 5 rán byla neomezená. Prostě. A já jsem jel jsem od kamaráda po té 11. hodině přes Hradiště. Tehdy nebyl skoro žádný provoz. Jsem tam nějaké auto a jak jsem přejížděl přes hlavní křižovatku, tak když odbylo víc a tam, tak jsem si to pěkně na 350 jel, tak přes stovku aj. A teď blížím se k té křižovatce a v pravém pruhu jel nákladní auto. A co si mě říká, počkaj, lestí na semaforu, bliká oranžová. Tak jsem přibrzdil a to auto právě odbočilo doprava. A jak jsem přibrzdil, auto zatočilo tak vlastně z vedlejší cesty, protože mě nebylo vidět, tak projelo osobní auto. Takže kdybych nespomalil, tak asi by mě převálcoval, protože tehdy ještě byly ty rychlosti větší. No. Takže to si říkám, to byl nějaký ten vnitřní hlas, který mě přibrzdil. To je tak jediná věc, co si tak vzpomínám, to už je velice dávno, ale dost často si na to vzpomenu, no.
0: No to věřím. Jak jste si to vysvětloval?
1: Nevím, tak jsem si říkal, něco mě zabrzdilo, no.
0: Říkal jste si, že to byl anděl strážný, nebo jste to nepojmenoval?
1: No, já myslím, že určitě, protože víc, jako když jsem jezdil, víc takových věcí, kde mě něco tak, buď abych se podíval, anebo to a to a hodně jsem jezdil prostě na motorce. No ale tak to, tato věc, to mám dost často si na ní vzpomenu, protože to ví, jak by to dopadlo, no, protože to se aj teď stává, když jsou dva pruhy, ten jede v levém, jede se rovno a ten v pravém pruhu odbočí doprava a když něco z té pravé strany jede, tak vlastně to nevidí. Na to aj no. Upozorňuju, nebo upozorňovali, když to bývá někdy v televizi, jako kdy mluví o tom, jak se chovat na silnici, tak tam na to taky upozorňovali prostě, že může jet tam další auto.
0: No, a to Láďo, tak, že... ale... Já jsem si teď jenom představila, jaké by to bylo, kdyby ta pravidla silničního provozu fungovala i dnes, právě
1: protože
0: tu noc, kdy pro osobní auta nebyla povinná ta denní 60.
1: V noci,
0: to by bylo, no.
1: To je pořád plno.
0: Ano.
1: Někdy brzo ráno velice.
0: Je to regulováno, to si dnes člověk ani neumí představit, vidíte.
1: Ne, to ne. Tehdy byla od 11 v noci do 5 do ráno neomezená rychlost. Motorky měly 80 a asi přes 90, jak již na dálnici, ale auta ty měly neomezenou. No, takže dobrý, no tak jsou tady za tím, no.
0: Dobře, ještě někdy potom později stalo se něco, kdy jste měl pocit, že to nebyla jenom obyčejná náhoda?
1: To já už si nespomínám, nevím.
0: Rozhodně, kdyby se to stalo, tak byste asi ten vnitřní hlas poslechl, protože jednou se vám to vyplatilo.
1: No, tak já myslím, že aj víckrát, ale teď si tak nespomínám, ale jsem tam někdy také si řeknu zpomal nebo tak a vyhnul jsem se. Mm-hmm. No.
0: Jedna
1: takže také paní... těch andělů strážných někdy musí být aj kolem mě víc, no ale tak zatím to vychází. Paní... A už letos vlastně už mám 33 roků, jak když po rakvině žaludku. kde ani nevěděli, doktoři prý, jestli se z toho vůbec dostanu, jestli se proberu, no a jsou tady. Takže tak. Má být téma právě aj o rakovině.
0: No, no tak řekla bych, že anděl strážný s váma má dost práce v tom životě, Láďo, ale odvádí dobrou práci. Já jsem četla vzkaz paní Lidy, která psala na web, že intuice se přidá vycvičit. Nevím, co ti myslela, tak paní Lido, kdybyste to mohla dovysvětlit, tak bychom si to rádi přečetli. No vám, Láďo, děkuju za telefon, za účast v noční lince. Ozvěte se i příště.
1: No já čekám, až bude o té rakovině. Tam mám co říct. Tam toho jako...
0: Tak uvidíme.
1: Až to bude, snad se dovolám.
0: Naslyšenou.
1: Tak na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No nevíme, milí posluchači, myslíte, že bychom zvládli takové téma? Zkuste mi napsat.

0: Možná jste to taky někdy zažili. Najednou jste prostě věděli, že něco není tak, jak má být. Bez vysvětlení, bez důkazu. Právě o takových chvílích se dnes povídáme. A teď už vítám další posluchačku a to je paní Eliška z Olomouce. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince.
1: Dobrý večer, Jamško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o intuici, která je mojím strašákem hrozným. Protože jsem asi třikrát měla intuici, kterou teda mě mrzí a trápí, protože poprvé se mě to stalo ve 12 letech. Byla válka, byli jsme v krytě a moje maminka s dvěma sourozenci šla do města nám kupovat oblečení. No a teďkom samozřejmě to Brno bylo bombardované, byli jsme v Brně a já jsem v tom krytě strašně brečela a naříkala, protože jsem ještě měla vedle sebe 4 sourozence a nejmladší měla 6 neděl. A brečela jsem a křičela jsem, naše maminka je mrtvá. Všichni v tom krytě mě utěšovali. Není, to si jenom vymýšlíš. A nikdo mě neutěšil. Já pořád plakala a plakala, maminka je mrtvá. Bylo potom na letě, já se dělala takový kopečku a vyhlížela jsem a to je tatínek z práce. A já mu říkám, tati, maminka ještě není doma. A on říkal, on šel jenom tak a říkal, ona se vrátí. Ale já jsem pořád to až nakonec moji dva strýci šli na to místo, který byl bombardovaný a skutečně tam našli moji maminku s těma sourozencama po smrti. Takže toto byla taková hrozná intuice. Nerada na to vzpomínám, ale skutečnost byla.
0: No, to takže musel být ve 12 letech nesmírně silný, děsivý zážitek, být za války v krytu, mít to maminku strach, cítit takovou jistotu, že se něco stalo a pak zjistit, že ten pocit byl bohužel pravdivý. To je přesně ten druh vzpomínky, který v člověku zůstane po celý život a já se vás musím zeptat, jestli to bylo poprvé a naposledy.
1: Ta druhá byla teď. Manžel chodil na povodní paní doktorce si na léky, ale to byla takový ty jenom, to se běžně berou v letech. No a šel, není to daleko od nás, a šel k paní doktorce a v tom momentě, jak odešel, tak já jsem se úplně začala třepat a říkám, já musím utíkat za ním. Tak jsem rychle, šla sousedka z vedlejšího vchodu a říká, kam tak utíkáte, pama, já jdu za manželem, šel, tak jdu za ním. Já jdu tak

0: Pražský byla taky nedávno, můj vnuk jel autem s kamarádem do Německa. A já jsem se právě dívala na televizi a tam ukazovali havárku. A bylo to v jižních Čechách a já říkám, jestli pak ten Tomášek tam a taky jede, tak jsem si vzala mapu a dívala jsem se si skutečně a to, ale už jsem byla to a za chvílku mě volala dcera, že Tomášek se naboural, že se tam zabil. Tak si představte, že jsem to taky zase měla takovou intuici. Tak už z toho skutečně mám strach. Nevím, čím to je, jestli jsem přecitlivěla, nebo už jsem se ptala pana doktora na psychiatrii a on řekl, že to je právě tím, že člověk je napojen na toho člověka. A čím více na ně napojen, tak tím pádem má pořád obavy, takže to se tak stane.
1: Přála byste si někde raději nic dopředu necítit?
0: No určitě jo. Určitě jo.
1: No na druhou stranu, co se týče toho manžela, tak jste tam za ním běžela a mohla jste být vlastně bezprostředně u toho, kdy tady odcházel. Takže to si myslím, že vás to tam třeba přetáhlo správně.
0: A on odcházel úplně normálně, zdravě. Ahoj, já jsem,
1: no, já jsem ještě myslela,
0: to měla dodělat. Takže do nebe. Skutečně to se dívím, jak se to mohlo stát.
1: No.
0: Takže taková je intuice, to nepřeju nikomu.
1: Takže paní Eliško, pro vás vlastně v životě nic není náhoda, vy už víte, že asi je něco mezi nebem a zemí.
0: No určitě. No. A to já říkám, tvrdím to stále, že něco musí existovat, jestli člověk je nějak přecitlivělé, nebo nějak, no nedokážu, když ten měla i s tím psychologem diskuzi o tom. A nějak jsme z toho nevyšli akorát tím, že je napojen na toho druhého člověka.
1: Na druhou stranu tak říká se možný. Třikrát a dost, říká se do třetice všeho dobrého, takže jo. Já si myslím, že vy už máte vybráno.
0: Jo, mám hrozně. A říkám, a bojím se, že bych, já vždycky, když někdo někam jede, nebo je něco, tak se vždycky bojím strašně o ně.
1: Chápu.
0: Takže tak to máte se mnou. Takže já to nesu, dá se říct, potom psychicky špatně.
1: To určitě, tomu rozumíme. No tak my vám přejeme, aby vás, váš šestý smysl do budoucna nějak nezatěžoval, aby přinášel naopak klidný pocit a hezčí zprávy. Mějte si co nejlépe, děkuji, že jste s námi byla v noční lince, paní Eliško. Vážíme si otevřenosti.
0: Já taky děkuji, Jaruško, mějte se moc a moc pěkně a nikomu nepřeju, aby to tam zažíval.
1: Rozumíme. Tak klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Dnešní večer patří vašim předtuchám, zvláštním náhodám i okamžikům, kdy jsme měli pocit, že něco víme ještě dřív, než se to skutečně stane. Uvidíme, kdo přidá další takový příběh. Telefon je 731 800 900. Volejte Jarku Barboříkovou do Zlína.

0: Někdy nám rozum říká jedno, ale něco uvnitř nás táhne úplně jiným směrem. Poslechnout, neposlechnout? To je dnešní otázka noční linky Českého rozhlasu. Pojďme k dalšímu příběhu, který by se měl týkat šestého smyslu. Helenko, vítejte, zdravíme do Prahy.
1: No, já mám takový příběh. V 68. jsem odletěla do Paříže, než přijeli Rusáci. A tam jsem se seznámila s jednou francouzskou, která byla v koncentráku. Nebyla to židovka. A potom já jsem se vrátit nemohla, protože nic nelítalo a tak dále. Takže mě vzala k nějaký paní francouzce, která nebyla kartářka, ale já jsem jí, maminka mě psala dopis, abych se vrátila v češtině samozřejmě. No a tak jsem jí ten dopis dala, jako ona tomu nerozuměla, ale ta francouzka právě mě to potom překládala, že ta paní řekla, že mě Francie není souzená a že mě čeká cesta za moře. A to se opravdu splnilo. Já jsem potom jsem se vrátila, když už to bylo možné, tak to a seznámila jsem se tady s Tunisanem a já vlastně jsem si ho vzala a jela jsem potom do Tunisu.
0: No. Takže vy máte zkušenosti teda
1: mezinárodní, já mám mezinárodní. A ještě vám řeknu jednu. To já mám nadčasový myšlení po matce. Takový, já přemýšlím hodně a to. A stalo se mně, je to už aspoň 15 let, měla jsem takový trhání, já nesázím, ale měla jsem takový vnitřní nutkání, abych si vsadila sportku. No tak jsem napsala nějaký čísla, jako datum narození, nebyla. No a teďko dcera s vnučkou, že v sobotu přijdou na oběd. No tak já jsem scháněla maso a potom říkám, no tak já to podám v neděli, to nevadí. No a potom strašně lilo a dcera mě volala, říká, prosím tě, nikam nechoď, strašně leje. Já jsem jí to neříkala, že jsem vsadila tu sportku, teda chtěla vsadit. No a představte si, že jsem se koukala potom na televizi a všechny čísla vyšly, takže bych měla první.
0: No teda, tak nešlo to zopakovat příště?
1: Ne, už se mě to nepovedlo, ne. Já nesázím pravidelně, ale opravdu takovou, nebo i dcera mě řekla, kolikrát neříkala, mamko, neříkej to nahlas, jak co řekneš, tak se splní. Já nevím, co to je takový nějaký vnitřní tušení, nebo já nevím, no. Mockrát se mě to vyplnilo, já nevím, no. Taky, jak to říkala ta paní, nevím, nejsem, ale říkám, dělám si z toho legrace a říkám, já bych mohla být placená jasnovidka. Tak.
0: No. A neskoušela jste se potom ještě někde nechat někde třeba vyložit karty, nebo jinak vyvíjet budoucnost?
1: Karty ne, ale moje máma měla malý krámek, to už jsem říkala včera. Ale znala nějakou paní, ta bydlala na Kladně, ale to bylo médium, to nebyla kartářka. A už tenkrát ona byla tady u mě a bydlím v 11. poschodí ve věžáku tady u nemocnice v Krči a ona šla tady, nejel výtah a ona těch 11 pater vyšla pěšky a potom říká, že neví, že jí jako když jí něco nadnášelo. Pak tady se upadla do takového úplně jako, já nevím, no a mluvila, hodinu mluvila, ale vůbec nevěděla jako to a to, co řekla, už tenkrát řekla, že budou do budoucna spojený národy evropský. To už je šíleně let, mě 1,80. A mockrát jsem si na ní vzpomněla. Takový zvláštní, lidi mají zvláštní, ani sami si to nedokážou vysvětlit asi. No. Takže takový...
0: Víte, co možná se nám dovolá nějaká paní, která má třeba nějaké schopnosti, které dokážou číst v dlani budoucnost nebo podobně. To by bylo, kdo by nám zavolal někdo,
1: no nevím,
0: kdo by se nám to pokusil
1: nějak. Paní ta herečka Růžičková, když no, ona hádala a i takhle, co lidi potom, ona už nežije, ale říkali, že to, co řekla, že se splnilo. Tak měla takovou nějakou vnitřní předtuchu. Asi.
0: Mm-hmm, ano, ona byla opravdu kromě toho, že byla vynikající herečka, taky pověst ezoteričky, kartářky, lidové věštkyně. No,
1: no i z Logru nějak hádala.
0: Pardon, nerozuměla jsem?
1: Z Logru, když z kafe, Turka, v kafe, tam zůstane Logra, že uměla i předvídat z toho Logru.
0: Mm-hmm. No. To... pamatuju si, možná si nějaký posluchač vzpomene, ale mám pocit, že věštěla právě Nadi Urbánkové. Nějak mě to tam tak naskočilo to jméno, tak třeba nám to nějaký posluchač objasní a povzpomíná. Vám děkuju, Helenko, že jsme spolu zavzpomínali na Helenku Růžičkovou. Mějte se nádherně, zavolejte zase někdy příště.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Říká se, že intuice mluví potichu. Někdy ji přeslechneme, jindy nás zastaví přesně ve chvíli, kdy je potřeba. Dnes posloucháme právě tento vnitřní hlas a teď už i dalšího volajícího. A ptáme se, kdo to bude. Krásnou noc. Halo, halo. Tak byla tam paní Eliška, která volala tentokrát někde od Krkonoš, ale vypadá to, že se nám to nepodařilo propojit do vysílání, tak zkusím zvednout telefonní linku číslo 2. Tam nás čeká kdo? Koho jsme překvapili?
1: Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
1: Tady Iveta.
0: Paní Iveta, odkud voláte, Ivetko? Z jakého kraje?
1: Olomouc. Města?
0: Ano, tak opět jsme v Olomouci. Povídejte.
1: Jo, jo. Vy mě vždycky vezmete. No, tak krásnou noc všem. Já k tomu tématu chci říct krásný téma teda. Jak ta paní Eliška říkala, to je dar. Ona jak to vnímá všecko, to je fakt dar. Ona to cítí. Já chci říct, jak ta paní mluvila o té sedlině kávové. Moje maminka uměla vykládat karty, úplně bryč. Karty, normální karty, ne tarot, jo, jak jsou ty normální karty, sedmička, osmička, desítka, král, eso. Vykládala karty lidem a jako tak zadarmo, jenom tak ze srandy. A uměla číst i z té sedliny, jo, tam se ukážou, když vypijete kávu, tak tam se ukáží takové obrazce, tam je třeba strom, nebo srdce, nebo já nevím, hora. Tam se ukáží prostě obrazce.
0: Ivetko,
1: a moje maminka to uměla.
0: Zkuste
1: nevím,
0: nám to teda přiblížit více, jestli jí to vycházelo vždy nebo
1: no,
0: z půlky.
1: Ano, co těm lidem řekla, fakt to vyšlo.
0: To vyšlo.
1: A řeknu vám na příkladě, moje dcera nemohla otěhotnět a chodila za to mojí mamou a říká, babičko, vylož mě karty. Normálně ta holka mladá tomu věřila, té babičce, mojí mámě. A ona jí říkala, neboj se, budeš mít dítě, budeš mít to dítě. Dcera měla pozdě tu holčičku a má fakt dítě. Ve 40. oporodila holčičku, takže já mám vnučku malinkou.
0: A zkuste dát víc příkladů.
1: Ta máma jí to předpověděla. Jo, ona už byla zoufalá holka, doktorka jí říkala, že...
0: Kdybyste zkusila nějaký další příklad, kdy se to mamince vyplnilo, to, co vyvěštila?
1: No, třeba se jí ptali, já nevím, ženy, jestli se vdají a tak. A když řekla jim, že jo, ať je v klidu, jo, že najde partnera, našla. Jo, všecko, co jim řekla, tak vyšlo. A ta moje dcera, ona byla zoufalá, doktorka jí řekla, že je stará,
0: ano,
1: aby měla dítě, gynekoložka. Co je to za doktorku, když řekne mladé ženě, že je stará? I v 50 mají děti.
0: Ivetko, a byla v rodině ještě nějaká další osobnost, která měla podobné schopnosti? Třeba babička?
1: Já nevím, ona maminka byla Slovenka a jí zemřela ve 3 letech maminka. Ne, ona se to učila sama. Normálně ty schopnosti víme jenom o té mojí mamince.
0: Počkejte, Ivetko, vy jste použila slovo učila? Vy myslíte, že se to dá naučit, nebo?
1: Ona se, ano, naučila vykládat karty.
0: Aha.
1: A naučila se sama vykládat z té kávové sedliny. Ano, ona se to naučila sama.
0: A vás to nelákalo?
1: A vycházelo jí to. No.
0: A vy?
1: Dokázalo.
0: Vy jste to nechtěla zkusit? Naučit se?
1: Já se zabývám numerologií. Já jsem říkala, už lidem jsem volala několikrát do noční linky. Já jsem říkala, že se zabývám těmi čísly. Potom mě baví výklad z ruky, chiromantie, nebo jak se to jmenuje. Sama jsem si studovala tu numerologii čísla, jo, ty mřížky, to mě baví, to mě bavilo vždycky od 20 let, to jsem se učila já, karty neumím vykládat, ale udělala jsem několika lidem tu mřížku podle data narození, osobní číslo, číslo prostě, které máte osobní číslo podle data narození, já jsem třeba 9, jo,
0: ano, ano.
1: To už jsou duše na nejvyšší úrovni, někdo je třeba 2, jo, Takže ta duše, ta dvojka třeba nebo jednička, se musí ještě několikrát narodit, aby dosáhli toho duchovního vývoje, jo. Tak tím jsem se zabývala já, mě to bavilo. Jo, maminka dělala zase něco jiného. To prostě, to je takový jako schopnosti toho člověka, jak ta paní Eliška říkala, to mě úplně zasáhlo, jak říkala, že to cítila, no. To jsou schopnosti toho člověka, ona je vnímavá, ona je velmi empatická a ona cítila, jak běžela za tím manželem, já jsem úplně brečela tady, jak běžela, ona to cítila, jo, ona to cítila vnitru, v srdci.
0: Ano, Ivetko, tak děkujeme, jestli je to všechno, tak vám poděkujeme, rozloučíme se, pustíme si písničku, nebo chcete ještě něco dodat?
1: Říct, můžu ještě něco? Mm-hmm. Já jsem měla 19 let, já jsem otěhotněla a rodiče manžela chtěli, aby a manžel taky, aby šla na potrat, jo. A já jsem v srdci cítila, že ne prostě. Mě bylo 19, mladý děvče. A já jsem cítila, ne prostě, já na ten potrat nepůjdu. Já jsem si je nechala, nakonec to byly dvě, dvojčátka. A já nevím ani, jak jsem to dokázala. On 5 let ještě si manžel vymyslel, že půjde studovat. On nemusel, mohl jít pracovat. On měl strojní průmyslovku, jo. A on si vymyslel, že půjde studovat vysokou školu. Tak 5 let studoval, rok vojna. A já ani nevím, jak jsem to dokázala. Já jsem v 19. vychovávala 2 miminka. Živila jsem rodinu, pak ještě rok vojna a já jsem to dokázala. Jak jsou dneska ty baby boxy, já to nechápu. Má žena 1 dítě, má třeba 30 let, ona tam odloží miminko, já to nechápu. Jo, tu sílu vnitřní, já jsem cítila v srdci, že ne prostě, že si je nechám. Jo, to je taky intuice. A já jsem to dokázala.
0: Ivetko, no? Jste báječná, moc děkuju, že jste nám zavolala, ještě mám v hlavě příběh vaší maminky, jak se vlastně dá něco takového naučit, možná nám k tomu řekne někdo další víc, protože je to pro mě zajímavá otázka, jestli se člověk s nějakými schopnostmi narodí, anebo jestli je lze získat, tak se necháme překvapit, s čím přijdou další posluchači. Vám poděkuju a rozloučím se.
1: Děkuji, dobrou noc, všechny zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuše. Říkejte tomu, jak chcete. Měli jste zkrátka někde takový silný pocit, že byste něco měli nebo neměli a ono se ukázalo, že to bylo podložené pravdou, že vám to v něčem pomohlo, že vás to třeba zachránilo? Pan Jenda píše, já osobně jsem měl dvakrát sen, který se později opravdu stal, ale uvědomil jsem si to až při té události, že se mi přesně toto někdy dříve zdálo ve snu. Jinak náhody neexistují a všechno se děje zkrátka z nějakého důvodu. A pokud dám na svou intuici a udělám něco tak, jak to vnitřně cítím, vždycky je to správně. Jan Rudzejský neposlechl jednou svůj vnitřní hlas a pak se mu stala letecká nehoda. Byl u vás v rozhlase několikrát, mám od něj knihu Na křídlech racků a ta je přesně o tom, o čem je dnešní téma. Je to nesporný důkaz, že všichni máme nějaké vnitřní vedení a je třeba ho poslouchat, jenže to často neděláme a přes hluk našich starostí a stresu ho neslyšíme. Paní Iveta, zdravím vás. U mě šestý smysl zaúřaduje sednuli za volant. Možná, že mne to naučil můj tchán, když mě zasvěcoval do tajů řízení auta. Vždycky říkal, abych nemyslela jen na sebe, ale i za ostatní účastníky silničního provozu. Nezapomenu na jednu svou jízdu noční Prahou, kdy jsem o půlnoci projížděla křižovatkou dokonce na zelenou, ale něco mi říkalo, abych, ačkoliv jsem měla předpisově 50, sundala nohu z plynu. V tom se zpoza rohu vyřítilo popelářské auto, které jelo evidentně na červenou a rozhodně rychleji, než mu předpisy dovolovaly. A takových zážitků mám za éru svého řidičování hodně. Tedy já na šestý smysl, nebo jak tomu někdo říká předtuchu, věřím a vždycky se mi ho vyplatilo poslechnout. Jana, zdravím Lenkaře a k tématu napíšu svou pravdivou vzpomínku. Rok 2008. Byl srpen. Měla jsem dovolenou. Už několik dní se psalo o datu 8.8. roku 2008, které bylo tehdy považováno za magické. Už dopředu si na tento den snoubenci plánovali třeba svůj svatební den. Já jsem si na tento den naplánovala cestu vlakem do Prahy, jenom na otočku. Tak to jsem tam jela už víckrát. Večer jsem si připravila věci na cestu a šla jsem dříve spát. Vždyť budu brzy vstávat, říkala jsem si, abych stihla rychlík, jenže ouha. K ránu mě vzbudila nevolnost, bolest žaludku, na kterou jsem vůbec netrpěla. Nešlo spát, tak jsem chodila pořád po bytě, nervózní, jak by taky ne. Za chvíli jsem měla vstávat na ranní vlak, čeká mě jízda přes 3 hodiny, potom ten pobyt v Praze, chtěla bych si to užít, no ale nebylo mi dobře. Nakonec jsem se tedy rozhodla, že budu zůstávat doma. V takovém stavu bych z výletu nic neměla. Šla jsem si lehnout a byla jsem ráda, že jsem neusla. Dopoledne jsem se probudila a jako obvykle jsem zapnula počítač. Nevěřila jsem očím svým. Nevěřila jsem tomu, co čtu. Byla tam zpráva, že toho dne, tedy 8. srpna roku 2008, ráno došlo na naší trati ke srážce vlaku s mostní konstrukcí. Rychlík Comenius tehdy narazil do mostu, který se předtím zřítil na trať. Při této nehodě zemřelo 8 osob, dalších 95 bylo zraněno. Studénka je asi 20 kilometrů od Ostravy a když jsem chtěla jít do Prahy, nutně by můj vlak musel projet Studénkou. Ta moje noční nevolnost bylo snad varování osudu, který mě chtěl donutit, abych zůstala doma a nikam nejezdila. Tento zážitek je pravdivý a dodnes živý. Jana.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou okamžiky, kdy člověk neumí říct proč, ale něco prostě cítí. A někdy je ten pocit tak silný, že ho nejde ignorovat. O tom je dnešní noc. A pojďme k dalšímu příběhu, volejte 731 800 900, zatímco nám zaspívá Aneta Langerová.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Aneta Langerová dospívala, pojďme se podívat na telefonní linku, kdo nás čeká. Halo, halo, krásnou noc.
2: Halo, jo, slyším.
1: Ano, vítejte ve vysílání na téma Můj šestý smysl. Co k tomu máte? Představte se a povídejte.
2: No, tak já jsem David z Prahy a já jsem si vzpomněl, já nevím, jestli to úplně souvisí, ale to se mi týkalo, měla mýho psa. A to je, už je to pár let, já jsem měl takový zvláštní zážitky. Já jsem měl nějak po 90. letech takový úraz na horách a pak jsem prostě bylo to hodně špatný nějak a pak jsem měl takový, občas, než se něco stalo, tak jsem jakoby prostě třeba ve snu se mi zdálo, jo, jak byly ty útoky v tom New Yorku, tak já jsem 3 týdny předtím vždycky se to jako zjasňovalo, ten obraz, jo. Napřed tam byly nějaký krychle, pak tam byl jakoby nějaký výbuch a zase tyhle ty, a pak ten 3. týden, to bylo pár dní předtím, než se to stalo, tak jsem to viděl úplně jasně, jakoby. A když jsem pak se díval ten den na televizi, tak vlastně jako to teď, co tam bylo, já jsem viděl ze zhora akorát, jo. Ale já jsem nemohl nic dělat, já jsem viděl vlastně, co, ale já jsem zkoušel někam volat tam, ale prostě to nešlo, já jsem nevěděl, co jim mám říct, jo. A nevěděl jsem, jestli to je skutečnost, nebo jestli to byla nějaká představa, která... No ale s tím psem ještě jsem chtěl říct, to se mi stalo v Krkonoších a já jsem měl úžasného psa, ty psi mývaly šestý smysl, no. A to byla taková zvláštní situace, že my jsme tam na prostý pohodě na chaloupce, prostě si, já jsem si čet něco a Mikeš si tam hrál a teďka, jakoby já jsem prostě najednou ten pes zvedl čeních a začal být hrozně nervózní, no. A prostě chytil mě za nohavici, ukázal mi na nějaký maskáče a vojenský boty, co jsem tam měl a prostě mě jasně řekl, že se mám oblíz do vojenského oblečení, který jsem tam měl. A já jsem to udělal a teď jsem koukal, co blbne. A on mě prostě ukázal jasně, že jdeme... No a teď jsme vystoupali jakoby na ten dům a Mikeš zalehl. Prostě zalehl normálně jak boják, no. A já jsem ukázal mi čumákem, že já taky, no, tak já jsem si taky lehl. A asi za 5 minut se ozval auto nějaký a prostě já jsem se chtěl podívat a mě tu packou se razil, jako abych ležel, no. A za chvíli prostě jsme, jako se na mě podíval, tak já jsem se zvedl, tam bylo nějaký auto před tím domem naším, který jsem nikdy tam neviděl. A tam byli dva chlapi z nějaké, jeden měl samopal, druhý měl nějakou pušku nebo něco. A prostě chodili, obešli ten dům, rozhlídli se, ještě tam chvíli čekali, no a pak odjeli, no. A ten pejsek, ten jako se mě tak usmál, řekl, že můžem dolů, nebo prostě tím čumákem zase, on nemůže jinak komunikovat, jo. A tak jako zakňučel a šli jsme dolů, no. A co to bylo, nebo nevím, jo. A bylo to zvláštní, no. Hm.
1: No. Jak je to dlouho?
2: Mikšíkovi by to, prosím?
1: Kdy se to stalo?
2: To už je hodně dlouho, no, ono víte co, tady je to v těch Čechách divoký, takový, ale to může být tak, já nevím, 2005, no, já víte co, no, tak nějak, no, už je to jako díl, no, už je to tak těch 15-20 let, no. Hm.
1: Takže dívejte, vy jste mluvil o tom, že teda vy míváte nějaké přetuchy, pak teda, že pejsek měl nějaký takový šestý smysl.
2: Já jsem to zmotal, no.
1: No, abychom se v tom zorientovali, tak mě zajímá, jestli jste měl ještě nějakou takovou další přetuchu a jak vlastně dokážete rozlišit, jestli jim věřit nebo o nich pochybovat?
2: No, víte co, ona to říkala ta paní předtím hezky, jakoby tohle se stává, jo, jakože člověk, prostě něco se stane, ten anděl strážnej možná je zachráněno, no. Ale já, jakoby, jak rozlišit to, co je realita, to, co ne, to je dost těžký, no. A hlavně mně se teď ještě stalo něco, kdy se rozhodoval o někom jiným, jakoby, jo. A já jsem v podstatě vůbec nevěděl, co mám dělat, to nechci teď nějak konkretizovat, ale prostě věděl jsem, že musím něco, jakoby někomu, jo, a pak se to bohužel to dopadlo špatně, jako jo. Ale já jsem skutečně nevěděl v tu chvíli, jako ještě minutu předtím, než to jako proběhlo, tak já jsem vůbec nevěděl, jako o co jde, nebo jo. A byla to hrozně jednoduchá situace. Ale já jako chodím do kostela katolického, jsem věřící a myslím si prostě, že Pán Bůh, když někoho chce si zavolat, tak si ho zavolá, no, ale když ještě chce, aby tu zůstal a že my v tom moc neuděláme, no. A víte co, třeba delfíni mají, že sonár a jakoby dokážou zase jiným způsobem třeba to nebezpečí vyhodnotit, jakoby technicky, jo. A ten pes má ten šestý smysl, některý lidi to mají taky, říká se, že třeba po úrazu mozku nebo, jo, že můžou nastat nějaký takový zvláštní halucinace, ale zároveň prostě někdy opravdu se stane, že člověk jakoby má z hůry teda nějak. Ještě jsem si teď vzpomněl, co jsme jednou byli v autě a jeli jsme po dálnici zase z těch Krkonoš. A tam to bylo jasný, jako to jsem vyhodnotil logikou spíš, nebo já nevím, prostě najednou kamion, my jsme jeli dost rychle, no a byl tam taková zatáčka před náma, to bylo po dálnici. A prostě kamion začal z pravý strany odbočovat jakoby na parkoviště, jo. Prostě najednou zabrzdil a odbočil. A teď zastavil, tam byl nějaký auto, takže on zastavil a zablokoval tu možnost doprava i rovně, jo. Ale ty auta, co jeli proti nám za tou zatáčkou, tou stovkou nebo 120, tak ty jako jeli přímo proti nám prostě. A teď v tu chvíli maminka řídila a prostě vypnul motor, jo, čili zhasli světla, vypnul motor. A teď ona zkoušela nastartovat, to ani to neškytlo, to je Felicie, no. A zkrátka, já jsem měl křížek ještě po stařence naší, prostě, který mi kněz posvětil. A teď prostě jsem viděl ty světla, jak se blíží hodně rychle. To byl kopec, jo, čili oni mohli 200. A viděl jsem prostě ty světla, jak se blíží. A najednou jsem cítil takový klid a viděl jsem, že najednou jsem se podíval na ten kříž a řekl jsem jenom zapni prostě jenom světla. A ona říkala, to nejde, a brečela, že jo. A já jsem říkal, ne, motor, jenom prostě ten první stupeň, že otočit klíčem a vlastně zapnu elektriku, takže zapni dálkový světla. A ona zapla ty dálkový světla a vlastně ty auta nás uviděla. Ona byla úplná tma, to byla nějak 1 hodina v noci, jo. Takže ty auta nás uviděli a začali brzdit, jo. A teď to bylo skutečně už, to bylo pár metrů, bylo nějakých 20 metrů, kdy prostě před náma zastavilo to první SUVčko. A já jsem říkal, teď nahoď motor, že jo, tak ona s tím otočila, ale zase jsem cítil ten kříž nějak, já nevím, no. A prostě motor chytil, takže pak už to nějak šlo, ten kamion vlastně odbočil a jeli jsme dál, no. To je taky jako zvláštní, ale to bylo spíš určitě. Jako, nevím, no, jestli to jsou.
1: Matěj, bohužel jsme výrazně přesáhli čas, takže nebudu se doptávat. Doufám, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a milé písničky. Ať
2: dobrý,
1: se vám
2: hezký večer všem.
1: Zavolejte zase příště.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, začíná druhá hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc dál patří příběhům, které se někde těžko vysvětlují rozumem. Povídáme se o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách, o chvílích, kde jsme něco cítili dřív, než jsme to mohli vědět. Už jsme slyšeli mnoho velmi silných příběhů a znovu se ukazuje, že každý ten svůj vnitřní hlas prožívá trochu jinak. Někdo jako neklid, někdo jako sen, někdo jako naprostou jistotu. A mě pořád zajímá i váš příběh. Stalo se vám někdy, že jste si na někoho vzpomněli a on se v zápětí ozval? Že jste změnili plán jen kvůli zvláštnímu pocitu? Nebo jste měli předtuchu, která se později opravdu naplnila? Pokud jste ještě nenapsali, můžete rozhlas.cz/linka. Pokud jste ještě nezavolali, 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 14 minut po půlnoci. Šestý smysl možná nemá žádný hlas, ale přesto se někde ozve velmi zřetelně. Třeba jako neklid, zvláštní tušení nebo jistota, kterou si neumíme vysvětlit. Co vám řekl ten váš, paní Olgo? Zdravíme do Uherského Brodu.
1: No, je to velmi dávno, je to 30 roků. Já jsem měla svůj soukromý obchůdek se zahrádkářskýma potřebama a měla jsem vedle ve vesnici bydlel tatínek, tak já zastavím rádio.
0: Ano, to bude vhodné.
1: Ve vesnici bydlel tatínek už u bratra. Já se šla do obchůdku, odemkla jsem a něco mi řeklo, proč tady je jdeš do té práce. Tatínek tam je, leží nemocný. Sedla jsem do auta, dojela jsem tam a říká, co dělá tatínek, je ve svém pokoji. Tak jsem tam učekala. On dal zavřené oči, teď jich otevřel, zamrkal a říká, paní doktorko, já jsem rád, že jste přišla, a vydechl. A on byl velice hodný a moje dcera, ta si vždycky myslela, když byla nemocná, tak jsem tam zavřela, on mě opatrovala. Ona si myslela, že se ani nikdy neuzdraví, když ho nebude opatrovat.
0: No.
1: Tak to je všecko. Do dneška každý večer na něho myslím.
0: No, a přitom je to 30 let, jak jste začala vaše vyprávění. Je něco mezi nebem a zemí tedy podle vás?
1: Asi něco bude.
0: Asi něco bude. A někdy později měla jste ještě nějakou podobnou přetuchu, nemuselo by to třeba být tak silné, ale většinou, když se člověku něco takového stane jednou, tak potom už tomu vnitřnímu hlasu naslouchá víc a víc?
1: No tak obyčejně, když se někdo děcka jedou někam, tak když přijedou, tak a jsou už mám 80 roku, tak tě musí volat, že jsou na svém místě.
0: Ano, tak to myslím,
1: to nesměl zapomnět.
0: Všechny maminky naprosto stejně. Myslíte si, že ženy jsou vnímavějším k tomu šestému smyslu?
1: To nevím, to nemůžu posoudit, ale já myslím, nevím.
0: A paní Olgo, napadlo vás někdy, že byste šla k někomu, kdo umí třeba vykládat karty, věštit budoucnost?
1: To ne.
0: A nelákalo vás to?
1: Ne, nikdy.
0: A ve vašem okolí někdo takový byl, kdo ať už chodil pravidelně ke kartářce nebo sám vykládal?
1: Nevím o nikomu. Ne.
0: Děkuju teda za návštěvu, děkuju za ten příběh náročný. Pojďme se poslechnout společně Marii Rotrovou, Láskovo níž deštěm.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala, protože je to těžké někdy. Tak naslyšenou.
0: Teď se to podařilo, to jsme rádi. Tak jdeme na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy máme pocit, že bychom někam měli jít, jindy zase víme, že tam rozhodně jít nemáme. A teprve zpětně pochopíme proč. Právě

0: Možná jsou to jenom náhody, možná taky ne. Intuice, vnitřní hlas, šestý smysl, předtucha. Právě o tomto dnes mluvíme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a přidává se k nám pan Miloš, který volá do Zlína z Jihočeského kraje. Krásnou noc i vám, Miloši. Co máte k tématu?
1: Tady Miloš, já jsem z okresu Písek a všechno, co jsem slyšel, tak je, můžu říct, že je pravda. Protože každý máme v sobě něco, že nějak cítíme, jo, a to je ta intuice. A už se mi kolikrát stalo, že něco mi řeklo, že mám jít doprava, já jsem šel doleva, no a bylo to špatně, že jo, když to řeknu takhle obecně, jo. Ale opravdu je to tak, jak mluvila paní Eliška, myslím, o těch kartách a to, tak taky na tohle to věřím, nebo že lidi mají určitý schopnosti. A vím, protože já se o to docela zajímám a vím o tom takhle, že říkají, že třeba, já nevím, 70-80% lidů, který skončili v blázinci, tak skončili v blázinci z toho důvodu, že začali třeba slyšet nějaký hlasy a to byly ty hlasy od té intuice, no a oni to nedovedli pobrat, no a doktoři je prostě to neřeší většinou, že jo, nebo tak, no a dají je do blázince, dávají jim prášky a ty lidi se tím jako utlumí na tohleto, aby měli nějaký ty, aby prostě mohli pomoci lidem, nebo jo, aby měli nějakou, nebych to řekl.
0: Miloši, to je zajímavý pohled a určitě se v minulosti stávalo, že lidé, kteří prožívali něco neobvyklého, nebyli vždycky správně pochopeni. Já myslím, že dnes se ale ti lékaři už snaží rozlišovat mezi prožitky stavem, kdy člověk potřebuje odbornou pomoc, ale to, ano, určitě je dobré to taky zmínit, že ta lidská psychika je opravdu něco naprosto pro nás složitého, často neobjasnitelného a někdy možná může někdo něco, co je rychle nevysvětlitelné, označit za problém. Já si třeba jako osobně sama říkám, jestli se někdy nepletu, nějaký obyčejný strach s tou přetuchou, že to vlastně pak si říkám, teď jsme třeba letěli do Asisi letadlem a já jsem stála před tím letadlem a říkala jsem si, no úplně mi není dobře, já jsem bych tam neměla nastupovat a vlastně to mívám jako často a nejedná se tedy o intuici, jedná se prostě jenom o obavu. No. Máte pocit, že s věkem intuice sílí? Že je člověk vnímavější?
1: No, určitě. Asi jo. Protože, ne, no, ale taky to nemusí být někdo, takovýhle ty schopnosti se v něm rozvinou třeba když je mu 20 a někdo se, jo, to, se to v něm jako objeví nebo naplno rozvine třeba až když je mu 70, jo, taky takovýhle věci vím, no. A ještě z té minulosti, tak určitě ty lidi, kteří byli označovány jako čarodějnice nebo to dřív a upalovali je, že jo, tak ty určitě měli tyhle ty schopnosti, ty báby, kořenáky a nebo jo, takovýhle, tak to taky není samo sebou, že jo. A té vrchnosti se to nelíbilo, jo, když někdo jim zasahoval, jo, jo, něco řekl i možná řekl i proti ním, tak vlastně tyhle ty lidi se upalovali dřív, no.
0: No, tak. To je teda další zajímavá myšlenka, vy jste studnice originálních myšlenek. Opravdu v minulosti byli lidi s nějakými neobvyklými schopnostmi, nějakými třeba léčitelskými, nebo silnou intuicí, často vnímání takto nedůvěryhodně.
1: Určitě.
0: A opravdu se staly pak obětěmi těch čarodějnických procesů, no.
1: No, určitě. A myslím si, že takovýhle schopnosti měl i Jan Hus, že jo. Proto byl upálený, že jo. Taky. To je... No, ale většinou to byly... Tak většinou to jsou ženský, že jo, když to řeknu takhle.
0: Miloši, to úplně nevím, jak jste myslel toho Jana Husa, ten byl... odsouzen za kacířství spíše vlastně kvůli těm svým církevním reformám a kritizováním té církve. No možná, možná bychom tam něco dokázali spolu vykouzlit a pak by nás někdo stíhal, že tady čarujeme ve vysílání. No, to jsou příběhy. Děkuju, že jste s nimi za námi přišel. Teď náš čas vypršel, takže si musíme pustit písničku. Doufám, že vás potěší, bude od Petra Bendeho, ale už teď se těším na příště, Miloši.
1: Dobrý, já taky, mějte se krásně. A pozdravuju všechny.

0: Někdy se stane něco, co si neumíme logicky vysvětlit, ale přesto víme, že jsme ten pocit měli už někdy předtím. Dnešní noční linka je právě o tom zvláštním něco mi říkalo, které asi známe skoro všichni. Někdy ho poslechneme, někdy ne. A někdy si říkáme, že jsme měli. Je s námi paní Marie Střebíče. Krásnou noc.
1: No, dobrý večer všem. Já věřím něco, že existuje mezi nebem a zemí. Ale nic tak zázračného se mi nestalo. To, že třeba myslíme s mamkou na někoho, nebo vám začnete třeba škytat, nebo tak, že na vás někdo, jak se říká, někdo na vás vzpomíná, stane se nám, že potom prostě přijede návštěva, jsou to oni, anebo s manželem třeba taky najednou já na něco myslím a on začne povídat o tom, na co já zrovna myslím. Já si říkám, tak to je taková náhoda. Ale já mám dvě dcery, mentálně postižené už 52 roku a s jednou z těch dcer jsem, ještě když mohla jezdívat, tak jsme jeli do Chorvatska ke známým. Jeli jsme normálně autobusem s cestovkou, kde byla jako vedoucí toho zájezdu, byla moje kamarádka. A už, protože do těch blízkých míst, jako do Chorvatska, do Itálie, se jezdí kolem třeba ty 5 hodiny na večer z republiky a přijíždíte tam ráno. A my už jsme byli taky takovej kus, možná už to bylo někde na tom chorvatském území. Najednou se mě nějak nezdálo, že Marika má nějaký problémy, jako by přicházel epileptický záchvat. No a teďkom jsem volala tu kamarádku, jestli náhodou není v autobusu nějaký doktor, protože kdyby bylo potřeba. A ona říká, já se jdu podívat do seznamu, jestli tam prostě někoho nenajde, jo, od zdravotníka. A ona přiběhla a šeptá mě do ucha, sedí před tebou. Slyšíte?
0: Ano.
1: Jo, takže to je takovej, jako by se mi stal takový, jako by trochu zázrak, že zrovna, ale ještě, že byl v autobusu, ale on seděl před váma. Jo, takže to bylo, tak jsem prostě, hned mě bylo lepší, protože ta pomoc by tam byla, nakonec ta pomoc nebyla potřeba, ono se to potom spravilo. Ale jinak
0: to musel být opravdu velký strach. Jste daleko od domova, dcera dostane epileptický záchvat a před vámi sedí lékař, který může okamžitě pomoci. Tak to jsou chvíle, na které člověk nezapomene. Měla jste už před cestou nějakou zvláštní obavu nebo nějaký pocit?
1: Mému synovcovi nebo ne, kteří jsem vždycky říkala, anebo i mladým lidem, co říkám, předvídej. Jo? Třeba můj synovec jezdil hodně i do zahraničí, ale ne motorkář. Říkám, prosím tě, když si sundáš boty, tak jdi do těch bot, se prosím tě na spaní na noc, se podívej, aby se neměl nějakého brouka, který by mě zvíjí. Ale on jezdil třeba do takových nebezpečných zemí, jo? Takže tady by tam mohl mít mravenca nebo nějakého housenku. Jo? Ale v těch cizích zemí daleké, kde teda, tak to vždycky říkám, a prosím vás, a předvídejte, protože to je taky dost jako důležitý tohle. Jinak se mi takhle nic nestalo zvláštního, jinak to ne, ale v něco věřím, ale taky máme těch problémů s dcerama, zdravotních problémy a takže vždycky si říkám, no zázrak se nám nestal. Jo, jezdili jsme k léčitelům teda, ale ke kartářovi nebo k nějakému tomu bych určitě nešla, aby mě věštil z koula nebo něco, to bych asi měla jako strach, jo, ale...
0: Měla byste strach z toho, co vám řekne?
1: Co mi řekne? Asi jo, asi bych ne, nechtěla bych to vědět teda. To, nebo třeba se dívám, že jo, na ruku, třeba říkám čára života, že jo, nebo tady takový různý ty body, jo, že třeba to, ale to bych nešla k nějaký kartářce, nebo i když tady v okolí jsou, taky určitě, jo. A co jsme jezdívali teda s dcerama, to jsme teda dělali, co, tak jsme jezdívali k léčitelům, to je fakt, jo. Ale když si říkáme, protože to už je 40 let zpátky, že jo, protože holka máme 52, tak si říkáme, kdyby jsme nejezdili, jestli by to bylo takhle, jak to je, no, ale prostě zázrak se žádný taky nestal, jo. Ale tohle to byl teda ten příběh, na který si dost často vzpomenu a to, že kdyby seděl někdy na zadním sedadle, jo, ten doktor, tak dobře, ale on přijde a řekne, že seděl před tebou, jo. Tak to bylo takový zvláštní, jo. Takže to se mi teda přihodilo. Jinak, mějte se všichni moc hezky, dobrou noc a poslouchám vás téměř každý den.
0: To jsme rádi. Taky. Poslouchejte dál a zase zavolejte. Děkujeme za ty silné okamžiky, vaše životní, shoda náhod, něco mezi nebem a zemí, kdo ví. Tak přejeme hlavně hodně sil a klidu.
1: Já bych chtěla říct to, že mám maminku, který bude za 3 měsíce 100 let. Jo, takže to je takovej...
0: Tak nám řekněte, jaký má recept na dlouhověkost. Co to podle vás je?
1: Ono celý život docela za dě, když byla jako dítě, tak měla dost velkou bídu. Pak taky dokonce sloužila ve mlejnech. No, a celý život neměla jako lehkej. No a pomáhala mi taky vlastně potom těma mýma dcerama. Takže tak. Ale ta by vám toho navykládala hodně, protože to je pamětní vlastně. Ještě, že jo, všechny prezidenty pamatuje od Masaryka počínaje. Všechno, jo. Takže tak a někdy, když se tak rozpovídá, tak jsou to hrozně zajímavé věci a někdy se i tak zasmějeme, ale jo, těším se na to, doufám, že to 3 měsíce ještě vydrží a že to oslavíme, no a tak je to, no.
0: Nádhera, paní Marie, opatrujte se, kdybyste dovolila, zůstaňte ještě na lince, abych se vás na něco zeptala. Posluchačům pouštím Karla Kryla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Karel Kryl, zpíval nám v noční lince Českého rozhlasu. A kdo nám bude povídat, to je paní Ludmila, která volá z Brna. Vítejte a povídejte k tématu Šestý smysl.
1: Dobrý večer, Jaruško, já jsem Honda dneska. Ale řeknu vám takový příběh, nevím, jestli to byla intuice, ale já jsem měla toho přítele, měla jsem ho 15 roků. A on zemřel a odkázala mě chatu. Já jsem na té chatě všechno vyházela, co on tam měl věcí a udělala jsem si to krásně podle sebe. Ale pořád jsem měla strach a pořád jsem měla v hlavě, co když on se vrátí. A taky se to stalo. Představte si, že já jsem normálně v o půlnoci se probrala, ale bála jsem se otevřít oči, protože jsem cítila, že mě někdo sedí na posteli. A já jsem viděla siluetu jenom ze zadu, jako kdyby holej muž. A teď já říkám, Jiří, co tady děláš, když ty seš mrtvej? A on na to. No já jsem se přišel podívat, jak se ti tady vede. A já, no jo, ale teď já nemám vůbec tady žádné tvoje věci. Já jsem všechno vyházela. A on říká, no to se teda divím, že jsi tohle udělala. Jaruško, já jsem v ten moment rožlal. Já jsem měla tak šílený, stažený hrudník a srdce mě bouchalo jak blázen. Ale co mě se to vrací pořád ve snu, u obdobím, že on se vrátil a říká mě, jak to, že jsi na té mojí chatě? A já říkám, když já to mám na sebe připsaný, to je moje chata. A on říká, no to teda ne. Co já tady teď budu? Já jsem byl jenom chvilku pryč, ale už zase zpátky. Jaruško, já nevím, co to znamená, ale nejdy jsem z toho úplně vydivočela.
0: Zní to tak tajemně, že bych vás odkázala asi za někým, kdo se věnuje nějakým takovým ezoterickým věcem, aby vám z toho pomohl vybruslit, protože já být vámi, tak se možná někdy trochu obávám zavřít oči, co zase
1: ano,
0: přijde.
1: Jaruško, a to se mně stává, že třeba on... Já jsem si všechno změnila nábytek, než on zemřel, jo? On taky tu něco platil. A teďka jsem měla tady manželskou postel velikou a on říkal, až já tady nebudu, já si myslím, že on to cítil, až já tady nebudu, kdo pak tady na té posteli bude spát. Ale on tam spal třeba jenom třikrát, co jsem tu postel měla. A mně se zdává, že já někdy ve snu cítím za mnou někoho a já se bojím otočit. Já jsem blázen, myslím.
0: No, a... tak je to založené teda na nějakých asi dlouhodobých pocitech a nějakých zážitcích vašich, takže já bych se tomu nedivila, že nějak bych to nesnižovala, tu vaši obavu, ale asi bych s tím nějak dál pracovala. Snažila bych se to rozluštit.
1: No už je to 17 roku, co je mrtvej. A nikdo vedle mě ještě nevečel.
0: Teda, Ludmilko, nevím, jak půjdu domů po takovém příběhu.
1: Ještě nikdo vedle mě neležel. Takže svědomí mám čistý. Takže si myslím, že mě něco nehrozí. A ještě, já jsem teďka byla na srazu spolužáku, jo? A vezl mě taxikář. A teďka já jsem říkala, on začal něco o tom, že si nechával na internetu, jak bude žít dlouho, jo? A já říkám, Ježíš, já jsem si to tak jednou nechala udělat. A víte, co mě vyšlo? Že se dožiju 74 let. A to já jsem měla před dvěma měsícema, až je tady jsou. Takže jsem jim to tam dávala k dobru. A oni mě mají, prosím tě, ty vypadáš, jak kdyby ti bylo 22. Tak mě potěšili.
0: Krásné. Ludmilko, no tak my vám přejeme pevné zdraví. Dodatečně teda všechno dobré k narozeninám, i když už to je nějaký ten pátek. No. A těšíme se, až se potkáme někdy příště v Noční lince. Právě jste nám ji uzavřela.
1: Ježi, děkuji vám, dobrou noc. Krásný cestu domů, spokojeno, nebojte se.
0: No, tak dnes jsme si povídali o šestém smyslu, intuici, předtuchách, zvláštních chvílích, které si někdy neumíme úplně vysvětlit. A některé příběhy byly silné, některé mrazivé, krásné. Možná jste na šestý smysl věřili, možná jste v životě všechno vždycky přepisovali náhodě, ale jedno je jisté. Někdy stojí za to se na chvíli stišit a poslouchat, co nám říká naše vlastní nitro. Děkuju, že jste byli se mnou, děkuju, že jste volali, psali nebo jenom poslouchali. Ze zlínského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z Divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba si v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabil Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla, loudal se Horác Saint-Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských.
Zamiloval si nové prostředí. Elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním bendža. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil, teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze, spekuluje se železničními akciemi. Pan J. Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňující mu uplatnit zázračnou schopnost prstů, sadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersonem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Co pak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek salonního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též slavík Elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na Novém Fundlandě společného s Vídní. Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová
a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeejům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoli v penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Miluje mne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčel zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověďmi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nacpány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezitím změnila.
Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnosti

I. Malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: Jdi na západ, mladý muži.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil.
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Hello, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně. Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte.

0: Těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
1: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkusmo dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň, a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
0: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. A opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobila.
0: Chcete to zkusit?
2: No, proč ne?
0: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
1: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
0: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
0: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
0: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
1: A tak jsem poznal slavného westmana Sema Hawkinse. Tenhle westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. Spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
3: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš Greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu Sam Hawkins taky bude líbit.
1: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
3: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
0: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde, Seme.
3: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
3: A kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
0: Přece nechcete na věky zůstat Greenhornem.
3: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
0: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
2: Ale Mr. Henry...
0: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dávám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
0: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný Greenhorn.

pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 servejrové, chovali totiž vřelou náklonost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: Nádherně, mladý sér, báječně.
1: To je tím cené, že jste mi vlastnoručně zhotovil laso. A ještě jste mi posloužili s koněm jako první cvičný cíl.
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký chvér mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí!
3: Jupí! Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White, vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
4: Dobrý den.
5: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pov, co?
4: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
5: To vidím, opilý, jak zákon káže, do jednoho.
4: Hned je zbudím.
5: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou jele tři muži?
4: Naši nejspolehlivější skauti. Sam Hawkins.
5: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
4: Stalo se něco, Mr. White?
5: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
4: Přeháníte,
5: pane. Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
5: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
4: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
5: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
6: Já vás velice, pane... Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
5: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
6: Sir, můžete mi říci, kdo vlastně jste?
5: Inženýr, jako vy.
6: A vy pracujete tady na tom úseku?
5: Víte dobře, že na sousedním.
6: Tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
5: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
7: Vy jste pomluval. Lháři, pokrytče!
5: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
7: Cože? Za prominutí? Pitomého Greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňál? Museli jsme se po něm vracet.
4: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
6: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivění?
4: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
6: Rettlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
8: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta, Greenhorne.
4: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte, jinak vás srazím k zemi.
8: Vy mě? Ten Greenhorn je opravdu pitomec, myslí si...
6: No tohle to jsem ještě neviděl, co si to...
4: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
5: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
5: Shatterhande. Nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
4: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
5: Nonsens, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
4: Je tu sem, Will a Dick.
5: No tak mě alespoň doprovodíte.
4: S Bancroftem už mluvit nechcete?
5: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jich a Indiáni táhnou za nimi. Z Kiovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky, Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stal kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na náraznících, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky. Jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřili společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte, až minete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátu Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahledl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pronásledovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a žalvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

že přitom se kapánek serval, tak šerif mu náramky dal. Do Santa Fe, když ho vezl, Jim řekl, ať tak nebo tak, já na tuty vezmu ti roha.

srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu

na prahu postava stál a že se hned ochladil vzduch. Tu bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v ten moment